0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jsem to vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to no, se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a trošku mléka a ochutíme zázvorem s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naděja, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

ženy jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

ať se na hucovský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim klodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus.

potopem, ať se na huconský šíte najmout dát. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý, vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
3: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší tepelnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
2: A jak probíhá rafinace oleje?
3: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
2: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
3: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
2: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
4: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
2: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
1: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?

0: když jsem závodil, když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul, co je v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá.
1: To spíš tuky
0: lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
2: Ale co sladkého máte rád?
0: A všechno sladký.
3: Tady jsi nám nabídli šestkové koláče.
0: Já jsem viděl.
3: Jablečné koláče, vytažené z trouby.
0: Jsou krásný, vynikající. Ještě teplý. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak
3: ke
0: jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před. Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
3: Ježiš.
0: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
3: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
0: Děkuji.
2: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
0: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
2: Tak moc děkuju, díky moc.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a

0: dole, na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
1: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
0: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci a sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a byla to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
1: ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda?
0: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879 a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
1: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
0: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název Minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knihtisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československého spisovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knihtisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži. Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
1: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době je velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
0: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
1: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
0: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech Jan Kadeřavý, Herbert Kössl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
1: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.
2: Bin i de pantl kramer sima komi he von Pilsner Mark.

0: hezky, ty obrazy. Má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil podcestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch podcestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde jsi ho vzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten podcestný řekl, dej ho tam, kde jsi ho vzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: jede.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
1: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolný únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze a část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzí, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný, působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc, evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice rozdali ceny města, čestným občanem se stal i žokej Josef Váňa. S proměnou bývalé střelnice na Chrudimsku pomáhá ochranářům skotský skot. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. A počasí. Dnes čekejte v kraji slunečno a teploty do 29 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zhruba desítka osobností získala nejvyšší pardubické vyznamenání, jednu z cen města. Vedení Pardubic je uděluje každoročně na slavnostním gala večeru ve Východočeském divadle. Mezi oceněnými byly letos například hokejista Tomáš Nosek, podnikatelé Pavel Lejhanec a Pavel Janoš, in memoriam jazykovědec Jan Dlask nebo skupina Vypsaná fixa. Čestným občanem města se stal také žokej Josef Váňa.
3: No musím říct tak, ať jsem byl ze severu Moravy nebo ze západu Čech, každý si myslel, že bydlím v Pardubicích. Takže, abych vám pravdu řekl, je to pro mě prostě jako docela překvapení, protože nejsem Pardubák, ale samozřejmě si toho velice vážím a jsem rád, že pro ty Pardubice prostě jsem takovej symbol.
2: Do péče o cenná území zapojili ochranáři v Železných horách skotský skot. Stádo krav spásá louky v areálu bývalé střelnice lidových milicí v Kochánovicích. Opuštěný areál se tam podařilo proměnit v mokřady a odolné plemeno se stará o přirozenou údržbu pastvin. Zvířata se teď na stejné místo znovu vrátila po zimní pauze. A podle Adély Malinovské ze spolku Pestré Polabí je proměna krajiny patrná.
4: Tady byla vegetace vysoká vlastně po pás, kde ty krávy z začátku nebyly vůbec vidět, že už za ten vlastně rok se to poměrně změnilo, takže už letos tady není potřeba takového velkého počtu zvířat.
2: Sobota byla prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku včera zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Na Plzeňsku stanice naměřili 29 stupňů Celsia. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dříve, a to 3. května, předloni dokonce na začátku dubna.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženílka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
5: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo, že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
2: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. V dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad Slovinskem 4-2.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou postupně dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno z Pardubic přejeme, tak Jany a Vanesky dnes slaví svátek. Jaké písničky jim zahrajete? O tom už třeba teď můžete přemýšlet a případně se inspirovat naším playlistem dopoledních písniček od srdce. Nabídneme z písniček, které nestárnou pro nedělní probouzení, Věru Špinarovou, Pavla Bobka, Belindu Carlisle, Kabáty a nebo Karla Gotta.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Pavel Bobek v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Ovocnáři po celém Česku sčítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů Ovocnářské unie bude úroda ve srovnání s průměrem asi poloviční a škody se tak můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Redaktor Václav Plecháček se přesvědčil, že kromě meruněk a broskví a také třešní poničilo chladné počasí třeba i jabloně.
1: Vypadá to jako, že to v pohodě odkvetlo, ty jabloně, ale když se podíváte do těch malých jablíček, tak uvnitř jsou hnědý.
2: Popisuje škody v jednom ze sadů zemědělského družstva Dolany na Náchodsku vedoucí závodu ovocnářství Kristýna Michálková. Jabloně tady mají na 120 hektarech.
1: On už tady prošel první mráz na začátku dubna, takový lehčí. Říkali jsme si, že když pár těch plodů opadá, tak ty zdraví zůstanou, narostou větší, ale ten druhý mráz byl teda radikálnější. Tady bylo necelých minus 4.
2: Na stromech bylo už jen minimum plodů, navíc není jisté, jaká jablka z nich vyrostou.
1: Zatím není jistý, jestli všechno, co tu je, ještě neopadá nebo vyroste, ale může to být jakkoliv poškozené.
2: Zatímco jinde ovocnáři s mrazy bojovali například zapalováním ohňů, tady stromy po předchozích zkušenostech jen kvalitně vyživili a doufali v co nejmenší škody.
1: V minulosti jsme tady zkoušeli vyvíjet mlhy, ale ty náklady vynaložené na ty opatření byly vyšší než jejich účinnost.
2: Zemědělské družstvo Dolany tak podle Kristýny Michálkové přijde minimálně o 70% výnosu úrody, znamená to milionové škody.
1: Odhadem 15 milionů.
2: Podobně jsou na tom i další čeští zemědělci. Na tržbách můžou podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka přijít o vyšší stovky

0: miliónu korun. Vliv na odhadované ztráty mělo prý i sucho.
1: Bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i těm větším škodám, které jsou.
0: Kromě Královéhradeckého kraje hlásí velké škody například i ovocnáři ze středních a severních Čech a také některých míst Moravy. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: teploty se teď v našem kraji aktuálně pohybují od 9 až do 14 stupňů Celsia a dnes, jak už jste slyšeli ve zprávách, by nás měl čekat tropický den.
1: Počasí.
0: Tak těmi teplotami bych začal. Dnešní maxima by se měla pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia. Na horách bude od 20 do 23, ale pocitově bych to odhadoval, že to bude ještě vlastně úplně stejné. Jinak obloha by dnes měla být jasná až polojasná, odpoledne a večer přechodně oblačná, sem tam s drobnou přeháňkou. Rozptylové podmínky budou během dne postupně dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio dnes bude vzdor vedru na jedničce a to je mírná zátěž.
2: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rád.

0: od kapely Kabát a ještě nás čekají Roxette do půl šesté a do další zpráv Michaely Spáčilové. Ale teď je nejvyšší čas pro Marii Tomsovou a dnes se dozvíme, jestli existuje černý tulipán.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Taky se tak rádi kocháte krásou právě kvetoucích tulipánů, ať už na své zahradě nebo při procházce. Málo která jiná květina má tolik barev. Dlouho jsem si myslela, že pochází z Holandska, tedy Nizozemska, ale překvapeně zjistila, že se poprvé vylíhla z cibulek v pohoří Ťančanu, mezi Čínou, Kazachstánem a Kyrgyzstánem, už před 3000 lety. Svědčí o tom botanické záznamy i verše perského autora, který ve 12. století říká: když mocný vládce prolije krev ve válce, vyrostou z ní rudé tulipány. Jako symbol pomíjivosti, krásy i moci. A tak se tahle květina stane symbolem Osmanské říše, jejíž zahrady jí doslova překypují. V 16. století sultán Selim nechává vysadit víc než 30 000 tulipánových cibulek. A o 400 letí později se červený tulipán objeví na logu tureckých aerolinek a stane se státním symbolem na vlajce Iránu. Slovo tulipán prý vzniklo z perského nebo tureckého výrazu pro turban. Evropané si totiž květinu spojili s pokrývkou hlavy, jejíž tvar květ připomínal. Je zajímavé, že jméno květiny nejspíš vzniklo kvůli omylu v překladu a přesto se uchytilo po celém světě. Poprvé je použil rakouský velvyslanec v Turecku pro císaře Ferdinanda I. Habsburského. A první tulipány tak prý v Evropě vykvetly v 16. století v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Jeden vlámský botanik kvůli nim založil tulipánovou zahradu v Leidenu a jí omráčil celé Nizozemí. Najednou každý, co něco znamenal, musel mít vlastní tulipány. A tak se z nevinné květiny stal výnosný biznis. V 17. století se cena jedné vzácné cibulky vyšplhala tak vysoko, že se vyrovnala ceně městského domu v Amsterdamu. Tulipánová horečka z roku 1637 je vlastně jednou z prvních spekulačních bublin. Lidé nakupovali cibulky v horečném očekávání, že je později o hodně dráž prodají. Ceny rostly do absurdních výšin a pak přišel prudký pád. A příčina? Virus. V té době nejoblíbenější odrůdu, nazvanou bizáre, zdobily dvoubarevné pruhy, které ale nebyly výsledkem pěstitelů, nýbrž viru. Ten sice vytvářel nádherné barevné efekty na květech, ale ničil cibulky. Doplatil na to i slavný malíř Rembrandt, který kvůli nákupu několika cibulek musel později prodat dům i ateliér a zemřel v chudobě. Jedna z nejbizarnějších kapitol tulipánové historie se odehrála v Nizozemsku během hladové zimy 1944 až 45. Kvůli nedostatku potravin se Holanďané sytili cibulkami tulipánů. Vařili je, pekli, mleli na mouku i kávu. Květina, která bývala symbolem luxusu, se tak v extrémní době změnila v nouzovou potravinu. Nizozemské královské rodině, která tehdy musela před fašisty ze země uprchnout, poskytla azyl kanadská Ottawa. A po válce tam král jako poděkování poslal 100 000 cibulek. A od té doby se v Kanadě, podobně jako v Turecku a samozřejmě v Nizozemsku, každý květen koná tulipánový festival. Černý tulipán, který jako symbol nedostupnosti proslavil ve svém románu Alexandr Dima starší, ve skutečnosti neexistuje. Černá barva v přírodě totiž nevábí opylovače a rostlina si ji neumí vyrobit. A tak nás tím věmem mate tulipán temně fialový. Na závěr doporučuji knihu Tulipánová horečka nebo podle ní natočený film. Obě díla stojí za to. Tulipány prostě byly a budou věčnou inspirací a potěchou oka i ducha. Barevně kvetoucí neděli vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: 24. května roku 1911 byla zahájena přeprava poštovními autobusy na lince Pardubice Heřmanův Městec, taky do Heřmanova Městce. Teď Michaela Spáčilová nese další zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky u pardubické střední školy. Hrozí mu 10 let vězení. Obviněný muž se k činu přiznal. Mladík ve čtvrtek napadl nožem dívku, která na následky těžkých zranění v nemocnici zemřela. Radnice v Přelouči vybrala firmu, která by měla postavit nový pavilon pro základní uměleckou školu. Cena vysoutěžené zakázky je 28 milionů korun. Oproti původnímu odhadu je to o něco levnější. Pokud vše půjde hladce, začne stavba letos v červnu a potrvá rok a půl. České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do Muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněním. Podle stanice CNN útočníkem mohl být 21-letý Násir Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. Na řadě je sport. Hokejová reprezentace zdolala na mistrovství světa Slovensko 3-2. Češi mají jistou účast ve čtvrtfinále, a to díky vítězství Norska nad Švédskem 3-2. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou postupně dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Lančkrouně neprojedete ulicí Karla Čapka, uzavírka je tam plánovaná až do konce července, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď další muzika. Tady je Daniel Hůlka, za chvíli Magdaléna Marty Kubišové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: než na jevišti strávila Eva Janžurová večer svých 85. narozenin, které měla tento týden, konkrétně v úterý 19. května. Na prknech Národního divadla si zahrála roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejenom na naší první scéně, v jejímž angažmá je už od roku 1987. Tomáš Maleček pro vás připravil podrobnosti.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů, no. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Eva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinny ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: Bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste v doba.
7: Zavři oči v rouku.
8: Ale, paníka, leto.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
9: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
10: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
10: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
10: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, jak viděli, to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Eva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Pardubice.

0: neviditelném doteku zpíval Phil Collins s kapelou Genesis. Minutu po 17:45, tak také posíláme takový neviditelný dotek z vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A rovnou pro vás máme i pozvánku do multikina Cinestar v Pardubicích, a to na předpremiéru filmu Jana Svěráka, který se jmenuje Pět švestek. Ten představí dojemnou a také hravou komedii o přátelství, lásce, odpuštění a touze po svobodě v různých etapách života. Uvedení se bude konat za účastí režiséra i herců a před projekcí se dokonce budete mít možnost zúčastnit i krátké debaty s delegací. Počasí. V našem kraji dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se přiženou mraky, zatáhne se a možná i zaprší. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý vítr od severozápadu. Rozptylové podmínky se během dne vylepší a tlak ten slabě až mírně klesne a ještě bio zbývá. To bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Retigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 6 a před námi je trocha toho ranního humoru, abychom procvičili i vaše bránice. Znáte pravidlo třetí ruky? Jak teď uslyšíte, tak na pozoru by se před ním měly mít hlavně zamilované páry. Dokládá to i dnešní střípek z rozhlasového archivu. Uslyšíte v něm herce Ivana Vyskočila.
1: Já k Plzni mám vřelý vztah, protože já jsem tady točil Každý mladý muž. Ta první povídka s tím Landovským, jak veze toho Bažanta, tak to se všecko točilo tady v Plzni. A já jsem tady žil měsíc s Pavlem Landovským a dostal jsem neuvěřitelnou životní školu od tohohle toho moudrýho chlapa, kterýmu já jsem říkal nosorožec. Protože on byl neuvěřitelný. On prostě to byla taková bomba nabitá energií a všechno znal, celý život prostě jako on už byl všude možně po všech těch divadlech. A teď říkal, znáš pravidlo třetí ruky? Já jsem říkal, ne, to já neznám, protože já byl opravdu vykulený jako student, že jo, teprve prvního ročníku divadelní akademie. A on říkal, neznáš pravidlo třetí ruky? A teď jsme se v noci plížili a tam stál kluk s holkou takhle v průjezdu, Landovský takhle s pozarou. A teď začal ty holce jezdit po zadku normálně. A on říká, teď sleduj, jak dlouho si, než si všimne, že tam má ty ruce tři. Prostě všechny tyhle ty věci, to on mě učil. A on měl takovou motorku, 175, a jezdil jako domů z té Plzně. Oni nás nechtěli vozit, že ošetřili. Ta jsme tady bydleli a on jezdil na té motorce domů. A byla zima hrozná, papír izoluje, že jo, tak on zastavil u nějaký stavby, tam sebral nějaký pytle a těma pytlema se prostě jako obalil, přesto si dal tu bundu. Říkal, že dojel domů a jak pršelo, tak to na něm sprdlo. Jezdil kolem bloku, úplně tuhej, a volal, Heleno, Heleno, přijď mě sundat. No, v Plzni to bylo hezký.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S Frahem. David Matásek a Viktor Preis řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice od 1. června zavádí nový tarif parkovného pro lidi dojíždějící za prací. Po zavedení radaru se v Hrochovětínci snížil počet dopravních přestupků. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a mají jistý postup do čtvrtfinále. Většinou jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Lidé, kteří do Pardubic dojíždějí za prací, si od 1. června mohou koupit parkovací oprávnění do části placené zóny. Půjde o lokalitu v okolí ulic Na Drážce, Dašické a Štrosovy ulice a označená bude jako zóna B2. Parkovat tam budou moci v pracovní dny od 6 hodin ráno do 17:30 večer. Oprávnění bude stát 3000 korun na 3 měsíce nebo 10 000 na rok, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
4: Počet těchto oprávnění bude omezen na základě monitoringu obsazenosti parkovacích míst tak, aby nebyla omezená kapacita pro rezidenty. Vydání oprávnění bude zároveň vázáno na pracovní vazbu žadatele k centru města nebo blízkému okolí zóny B.
2: Radary v Hrochovětínci pomohly sklidnit dopravu. Přes město vede frekventovaná silnice číslo 17 na Vysoké Mýto. Kontrolní měření policie spustila před 4 lety. Počet přestupků se podle starosty Hrochovětínce Aleše Vaška za volbu pro město časem výrazně snížil.
5: Hnedka v březnu v tom roce 2022 bylo zadokumentováno 871 přestupků překročení rychlostí. V současné době to je měsíčně kolem 150 přestupků. Výrazně pomohlo i otevření dálnice D35.
2: Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít mohou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně.
6: Sport.
2: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a mají jisté čtvrtfinále. K tomu jim pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. Rozhodující branku Česka dal kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní. Do několika strkanic se zapojil také útočník Jaroslav Chmelař.
7: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťuchovaná, ale ta atmosféra byla super. Bylo vidět, že oba týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
2: Češi budou v základní skupině hrát ještě v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou.
6: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou postupně dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré nedělní ráno z Pardubic přejeme. Po bouřkách a silných deštích přibývá v těchto dnech v záchranných stanicích ptačích mláďat, která vypadla z hnízda. Podrobnosti přineseme k tomuto tématu už za chvíli a přineseme i písničky, které nestárnou, a to od Syra Eltona Johna, a taky od Valdemara Matušky, anebo Ivety Bartošové.
9: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Jak už jsme říkali na začátku hodiny, tak po bouřkách a silných deštích z minulých dní přibylo v záchranných stanicích ptačích mláďat, která vypadla z hnízda. V Lípě nad Orlicí se třeba teď starají nejenom o malého vrabce, ale třeba i o další ptáky a nebo opuštěné savce. Jak se dozvěděl reportér Jiří Hofmann, tak některá mláďata potřebují krmení každou hodinu a bez pravidelné péče by nepřežila.
1: Ještě. Vypadá, že velký hlad.
2: V záchranné stanici v Lípě nad Orlicí mají na pilno. Po bouřkách sem lidé přivážejí vypadlá ptačí mláďata a některá potřebují nepřetržitou péči. Jedno z nich právě krmí ošetřovatelka Jindra Veselková.
3: Tak teď jsme krmili holátko, vypadli z hnízda, vypadli tři po té bouřce a jenom jedno přežilo. Myslíme, že i když to není úplně patrný, že to zřejmě bude vrabeček. No a krmí se prostě kašičkou přímo do holátka, jak to vidíte, každou hodinu. Je umístěný v inkubátoru, protože nemá ještě termoregulaci, takže musí mít kolem 35, 37 stupňů. No, stačí.
2: Krmení tak malého ptáčete přitom není vůbec jednoduché. Kašička musí mít správnou hustotu a opatrnost je podle Veselkové zásadní.
3: Když je to moc řídký, tak se mu to může dostat do tracheje a může se tím zalknout. Musíte opatrně do správné hloubky toho krčku a vlastně po malých dávkách tam stříkáte tu kašičku, aby se zasytil a potom, když je správně to mládě nakrmený, jako třeba teďka, tak vidíte, že v pohodě spinká.
2: Jenže tím práce nekončí. Ve stanici teď pečují i o další ptačí mláďata nebo malé savce.
3: No. To, co tady za mnou pípá, to jsou právě kosáčci, který spadli s celým hnízdem. No a ty se krmí po dvou hodinách. Pak jsou tady ještě samozřejmě savci, takže zajíčci, kůna malá a to je po třech hodinách, po pěti hodinách, ale ty se bohužel krmějí i v noci.
2: Ani noc tak pro zaměstnance záchranné stanice neznamená klid.
3: Ptáčátka krmím naposledy kolem půlnoci a vstávám k tím ráno v 6.
2: Právě jarní a letní měsíci bývají pro záchranné stanice nejnáročnější částí roku. Denně se starají o desítky zraněných nebo opuštěných mláďat. Ze záchranné stanice v Lípě nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Z obdivovatele a milovníky povídek spisovatelky a divadelní nápovědy Ireny Fuchsové ani dnes nepřijdete o další z jejich povídek. Opět ve stejném nedělním čase, krátce před 3:15. A už teď prozradíme, že dnešní povídka se jmenuje Takový elegantní a usměvavý fešák. Mimochodem, všechny její povídky najdete i v audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V našem kraji dnes čekejte jasnou až polojasnou oblohu, krásný letní den, který se, pravda, večer trošku pokazí. Obloha se totiž zatáhne a sem tam také může drobně sprchnout, ale to není nic na škodu, vidíte. Nejvyšší denní teploty dnes 26 až 29 stupňů Celsia. No a to znamená, že teoreticky by také mohl být pokořen teplotní rekord z roku 1953, který činí 31,2 stupně Celsia. Tak na horách bude od 20 do 23 stupňů, rozptylové podmínky budou během nedobré a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lahůdky a kapela Divokej byl, za 7 minut bude 6:30, čeká nás ještě Iveta Bartošová, zaspívá o lásce a červené víno bude opěvovat kapela UB40. Teď ale výměna, opakující se vady a záruka. Tři položky, které nás čekají v dnešním spotřebitelském servisu, odpovívám na váš dotaz opět Josef Černý.
1: Pan Ríša reklamoval cestovní tašku pro výrobní vadu. Tu mu vyměnili, jenomže do roka se vyskytl stejný problém, ale nyní dostal odpověď, že na nový batoh už byla záruka pouze po dobu, která zbývala prvnímu batohu. Panu Ríšovi to připadá nelogické. Pane posluchači, prodejce postupoval správně, protože při výměně výrobku opravdu záruka na něj pouze dobíhá od nákupu toho prvního. Příště je potřeba místo výměny odstoupit od smlouvy, požádat o vrácení peněz a koupit si výrobek nový.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Chrudimi pokračuje spor kvůli osvětlení fotbalového stadionu. U hřiště by měl stát přes 30 metrů vysoké stožáry. Elektrické osvětlení je podmínka pro pořádání zápasů druhé ligy. Městská sportoviště sice na jaře získala stavební povolení, proti rozhodnutí úřadu se ale odvolala skupina obyvatel, podle které by lampy narušily vzhled města a osvětlení negativně ovlivnilo život v okolí stadionu. Rozhledna Borůvka v Toulovcových Maštalích zůstává uzavřená. Dřevěná věž má poškozenou středovou část a kvůli tomu bude nutná i demontáž schodiště. Termín zpřístupnění vyhlídky provozovatelé zatím neuvedli. Archeologové na Velkém náměstí v Hradci Králové objevili základy pozdně gotické Jiříkovy kašny z 15. století. Průzkum v západní části náměstí předchází plánované stavbě nového vodního prvku, na který radnice v minulosti vypsala architektonickou soutěž. Odborníci v sondách našli také části historického dřevěného vodovodu, nejstarší městskou dlažbu nebo středověkou minci. Ještě zítra mohou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Podle organizace Cermat se jich do druhého kola zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. A ještě krátce ze sportu. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. A počasí. Dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou postupně dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně stoupne a bioje na dvojice, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Pardubicích je uzavřená ulice Ostřešanská, místo objedete přes Dražkovice. Uzavírka je plánovaná do 29. května, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Michaele Spáčilové děkujeme za další půlky a nabízíme opět písničky, které nestárnou, a to od Marie Rotrové a nebo od kapely Olympik, bude to jejich pták Rosomák.
4: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: letošním desátém pochoutkovém roce hledáme absolutního vítěze předešlých ročníků pochoutkového roku. Tedy vybíráme ze všech 630 receptů, které připravují ovšem tentokrát ne výherci, nýbrž moderátoři a kolegové s profesionálními kuchaři. No a dnes se můžete po 10. hodině těšit na sladký kozičkový dezert s tvarhovými noky od Evy Mlčochové ze Seloutek. Je to nejlepší recept z roku 2021 podle vás posluchačů a připravovat ho bude herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. A Patrik Rozehnal se vydal k Nadě domů.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
4: A nebojte, vás vystřihnout.
3: Co to ale nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové. A té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
5: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to si možná nemusela brát nic.
5: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou. A můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
5: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého. Něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
5: Je, promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
5: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmu.
5: No, já jsem se rozhlasově.
4: To taky.
0: No tak, jak jste slyšeli, dnes bude po 10. hodině opět o zábavu postaráno. V pochoutkovém roce recept už teď ale najdete buď na našem Facebooku a nebo Instagramu a taky na stránkách pochoutkovýrok.cz.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Lightning Seeds, dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, minutu po 6:45, v Pardubicích 14 stupňů, v Chrudimi 15, v Ronově, tedy v Podořanech urovno a 15 stupňů Celsia, tak to jsou aktuální teploty. No a když se podíváme ještě více na sever, tak třeba v Žamberku je teď 12.
1: Počasí.
0: Dnes by v našem kraji mělo být příjemně letně, jasno až polojasno, teploty až 30 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. Rozptylové podmínky budou během dne postupně dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Když se snáší déšť, s tmou se křížím.

0: Vzhledem k zamotanosti obou skupin letošního světového šampionátu lze tak trochu hovořit o malém zázraku, že čeští hokejisté mají jistý postup do čtvrtfinále právě letošního probíhajícího mistrovství světa. Je to i s ohledem na to, že třeba Američané, jeden z favoritů, mají zatím velký problém, i když na závěr vedlejší skupiny mají dva jednoduché soupeře, za to Švédové ti už se mohou spíš jenom modlit a doufat, že si poradí s naším včerejším soupeřem, tedy se Slováky, a že my na oplátku porazíme Nory, i když, jak jsme říkali, čeští hokejisté už mají to čtvrtfinále jisté. V plné hale ve Friburgu totiž český nároďák vyhrál v místě nervózním utkání nad Slovenskem 3-2.
1: My jsme to věděli, počítali jsme s tím, tak jsme na to byli jako tou hlavou připravení a musím říct, že i rozhodčí to zvládli, podle mě, jo, se to stalo po druhý, tak ho napomenuli, říkali, příště jde a fakt ho vyloučili.
2: Ještě aby se Roman Červenka stěžoval, když mu rozhodčí po konzultaci u videa uznali nakonec rozhodující gol, který dal Bruce Lee. Český kapitán ale mluvil o provokujícím Kristianu Pospíšilovi a o vyloučeních. Právě Pospíšila z nás klubové úrovně z Brna Jakub Flek.
3: Možná jsem to čekal ještě trošku vyhrocenější. Bylo vidět, že potom faul, kdy tam šel ven jenom pospec a my jsme z toho dali gol, že se to trošku uklidnilo, že bylo znát, že ten rozhodčí si to nechce pustit do nějakých velkých šarvátek, takže čekal jsem to popravdě ještě vyhrocenější.
2: Češi měli sice dva vyloučené, ale v obou případech šel ve stejnou chvíli i jeden ze Slováků. Jasněji je teď ve skupině ve Friburgu, tedy pro Čechy, kteří jsou v tabulce druzí a po večerní výhře Norů nad Švédy mají jistý postup do čtvrtfinále. Ve stejné pozici mohli být Slováci, ale důležitý zápas o gol nezvládli. Pokračuje útočník Jiří Černoch.
4: Ohromně důležitá výhra. My jsme věděli, že oni zatím měli samý výhry. My jsme měli to jedno zaváhání a věděli jsme, že kdo uspěje, tak bude mít k tomu čtvrtfinále blíž. A hlavně jsme věděli, že to bude vyhrocený zápas před plnou halou, takže to, co jsme od toho očekávali, to fakt bylo a strašně cená výhra.
5: Pro nás dobrý, že jsme vždycky vedli, ale velký prostor k zlepšení.
2: Říká trenér Radim Rulík. Dnešní trénink zkrátil na půl hodinu. Dalším soupeřem Česka budou v pondělí Norové, na konci základní skupiny pak dost možná v přímém souboji o první místo Kanada. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.
7: Život je šat.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Holicích opraví hloubkový artéský vrt na náměstí. Letní pláž Pardubického centra se chystá na sezónu, začne 1. června. Hokejová reprezentace má na světovém šampionátu jistou účast ve čtvrtfinále. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Je neděle 24. května a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Město Holice nechá letos vyčistit a obnovit artéský vrt pod vodním prvkem na náměstí TG Masaryka. Jde o více než 300 metrů hlubokou studnu, vyhloubenou v 19. století. Nedávný geologický průzkum ale ukázal, že je v 80 metrech pod zemí zborcená a voda obsahuje nečistoty. Podle nezávislého starosty Ondřeje Výborného může být i zdrojem znečištění studní v okolí.
6: Geologická firma zjistila, že mezi 70. a 80. metrem toho vrtu, že začíná být zborcená a v 80. metru už se kamera ani nedostala dál. Tam je vyloženě ten vrt zasypaný. Což by mohlo mít i souvislost přesně s těma výškama, tak jak máme znečištěnou tu studnu v hasičské zbrojnici.
4: Oprava artéského vrtu začne nejpozději v září. Stát bude přes 1 milion korun. Pracovníci Pardubického akvacentra dokončují přípravy letní pláže na sezónu. Ta má podle plánu začít už 1. června. Znamená to čištění bazénu, ale i úpravu okolí, včetně zeleně a odpočinkových ploch. Letos také obnovují hrací prvky hřiště pro nejmenší, doplňuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
7: Na hřišti se zrekonstruovaly dětské prvky, vidíte, že se znovu natřely ty rybičky a prolejzačky. Ještě se natře ta naše prolejzačka Kunětická hora, poseká se tráva, vyčistí bazény, napustí se a máme hotovo.
4: Od července ženy nad 45 let nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od lékaře. Na mamograf se budou moci objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Gynekologové ale upozorňují ženy, aby nepřestali chodit na pravidelné preventivní prohlídky k nim ani k praktickým lékařům. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2. Nakonec rozdílovou branku Romana Červenky bruslí potvrdili rozhodčí po přezkoumání u videa. Češi nehráli ani jednou v oslabení. Útočník Jiří Černoch mluví o provokacích v zápase.
8: Spíš asi oni, my jsme věděli, že tam mají pár kluků, kteří jsou takový výbušný a oni výbušní byli, takže my jsme se akorát snažili být v klidu, aby my jsme neudělali zbytečný fauly a vlastně jsme neměli vyloučenýho, takže určitě pozitivní věc.
4: Díky výhře Norska na Švédském 3-2 už mají Češi jisté, že si zahrají čtvrtfinále.
5: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou postupně dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně stoupne a bioje na dvojce. To je střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nedělní ráno je na východočeských silnicích klidné a my nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: To je aktuální čas, čeká nás bleskovka krátce před 7:30. Dnes v ní nabízíme jako cenu sadu dvou dřevěných salátových vařeček v krásném praktickém obalu s logem Českého rozhlasu Pardubice. A nabídneme i písničky, které nestárnou. Posnídáme v trávě s Michalem Tučným, chybět nebude ani Roy Orbison, anebo Karel Zich.
9: Dobré ráno a Jan Bamberský.

Dnes to určitě láká k takové snídani v trávě, vidíte. Starou chátrající sokolovnu v Králíkách na Orlicko-Ústecku nahradila nová moderní sportovní hala za 87 milionů. Má atypický strop, lezeckou stěnu a také posilovnu. A navíc bude nejvíc sloužit dětem a mladým sportovcům. A právě ti proto nechyběli ani u slavnostního otevření. A reportérka Barbora Soukupová zachytila chvíli, kdy si společně zaspívali s patronem hor pod Králíckým sněžníkem, tedy s Krulišákem.

0: Děti z místních škol se po oficiálním zahájení okamžitě vrhly k hokejbalovým brankám, basketbalovým košům nebo pingpongovým stolům, jako třeba Alexandra.
1: Forehand. Backhand, hraj forehand. Jo, tak dopředu, jo? Jako chodím na stolní tenis.
2: Je to vidět. A celá ta hala už jsi si prohlédla?
1: Jo, je to hezký. Ta tělocvična a šatny jsou hodně hezký.
0: U basketbalového koše je Adam.
3: Nejvíce mi tady líbí horolezecká stěna, basketbal a pingpong.
0: Hala má oblou střechu, aby prý nepůsobila jako krabice a je navržená s důrazem na přírodní materiály, říká architekt Jan Mádlík.
4: Proto máme navržený vlastně zastřešení pomocí lepených dřevěných vazníků. Ty lepené plnostěné vazníky vlastně dodávají té hale takový jakoby rytmus, vymezují jednotlivá pole pro nějaké jako akustické řešení a tak. No a ještě jsem chtěl říct, že vlastně, když se dělá to sportoviště, tak ze všeho nejdůležitější je ta sportovní podlaha. Tady máme polyuretanovou podlahu na dvojitém odpruženém roštu, to je důležitý kvůli tlumení nárazu a pak klouby dětí.
0: Zvnějšku má budova reliéfní dekorativní fasádu, která vzhledem připomíná vrcholky hor jako odkaz na kralický sněžník. Nové sportoviště budou dopoledne využívat školy a pak sportovní oddíly, kterých je ve městě řada, říká starosta Václav Kubín ze sdružení Sportovci.
5: Tak jak to tady bylo, a Králíky jsou sportovním městem spoustu let dozadu, desítky let dozadu, takže tady máme sportovní oddíly, které budou využívat odpolední hodiny.
0: Pronajmout sportovní plochu nebo její část si bude moct i veřejnost. Město ale nutně nepočítá s tím, že by byl provoz výdělečný.
5: To je vždycky u sportovních zařízení velký otazník, jestli se uživí sama o sobě, protože to je zase samozřejmě o cenách. Za plné ceny se samozřejmě může pronajímat, ale když chceme podporovat třeba i ten sport mládeže, tak určitě tuto činnost nějakým způsobem budeme i do budoucna dál dotovat, abychom ten mládežnický sport podpořili.
0: Stavbu za 87 milionů korun město z části pokrylo dotací a na vybavení přispěl také Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Orbison nechyběl v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Ve Svitavách je 16 stupňů, stejně jako v Přelouči a v Holicích teď aktuálně mají 15 nad nulou.
1: Počasí.
0: Dnešní teploty vystoupají až na tropických 26 až 30 stupňů Celsia, na horách bude 20 až 23 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky, tak ty dnes budou postupně během dne dobré, tlak slabě až mírně klesne a bude na dvojce, to je střední zátěž.
2: Pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak, zemědělský den mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
5: Jdem se to! Když počíváš, nedráždí!
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Přesně tak, dnes je Evropský den parků. Poprvé byl slaven v roce 1999 a to u příležitosti výročí založení prvního národního parku v Evropě, konkrétně ve Švédsku. A nás dnes zajímá, v jakém to bylo roce. Tak, kdo pak to zkusí? Nikdo to neskusí. 7264644848. Máme samozřejmě tři nápovědy, pokud jste pozorně neposlouchali, tak vám můžeme napovědět. Tak, kdo to zkusí? Dobrý den. Haló? Tak. Haló, no tak my nemáme čas na tohle, bleskovka je bleskovka, tak kdo je další na lince?
1: Dobrý den, tady je posluchačka Olga a nemám vůbec ponětí, tak bych ráda
0: dobře,
1: nápovědu.
0: Jasně, buď to za A 1899, za B 1909, anebo to bylo za C v roce 1929.
1: Když nevíš, dej B.
0: Když nevíš, dej B, dobře.
2: Jistě.
0: Jasně. Získáváte sadu dvou dřevěných salátových vařeček v praktickém obalu s logem Českého rozhlasu Pardubice, takže velká gratulace.
1: Tak děkuju, to jsem nečekala.
0: No jo, já jsem dneska schválně dal Bčko, jako správnou odpověď. Je to tedy vaše, tak přejeme hezkou neděli. Máte už nějaké plány na dnešek?
1: Mám, za chvíli jedu autobusem na chalupu.
0: No výborně, tak to budete mít krásnou neděli, tak si ji užijte, mějte se moc hezky a vydržte
1: Děkuju.
0: Na lince ještě, naslyšenou.
1: Ano, naschanou.
0: A do zpráv Michaely Spáčilové v 7:30 stihneme další písničky, které nestárnou, konkrétně od Karla Zicha, anebo taky od dívčí party Bengals. Bleskovka.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky u pardubické střední školy. Hrozí mu 10 let vězení. Obviněný muž se k činu přiznal. Mladík ve čtvrtek napadl nožem dívku, která na následky těžkých zranění v nemocnici zemřela. Radnice v Přelouči vybrala firmu, která by měla postavit nový pavilon pro základní uměleckou školu. Cena vysoutěžené zakázky je 28 milionů korun. Oproti původnímu odhadu je tak o něco levnější. Pokud vše půjde hladce, začne stavba letos v červnu a potrvá rok a půl. České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Řidiči by zítra měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Českem má projet více kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kamiony se totiž musí vyhnout tamním dálnicím. Komplikace navíc mohou podle ředitelství silnic a dálnic zhoršit stavební práce na D1 u Brna. Na řadě je sport. Kordista Jakub Jurka skončil třetí na světovém poháru v Bernu. V semifinále nestačil na bronzového olympijského medailistu z Paříže Egypťana Saída. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou postupně dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně stoupne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silničáři dnes opravují vozovku na silnici první třídy číslo 34 v Krouně na Chrudimsku. Konkrétně je střídavý provoz jedním jízdním pruhem zaveden v části obce Oldříš. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách Michaely Spáčilové opět hlásíme návrat písniček, které nestárnou do playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Tady je kapela Boty a za chvíli Petr Kotvalt a Standa Hložek.
2: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: královna Petra Kotvalda Stanislava Hloška v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli navštívíme San Francisco se Scottem McKenziem, ale teď se vrátíme k záletům Aleny Zárybnické do minulé neděle. To si Alena povídala s fotografem Janem Šibíkem.
1: Teď dovolte, jestli bych se mohla dotknout profesionální deformace. Jaká je profesní deformace fotografa?
2: No, fotograf, který fotografuje, nebo hlavně jsem fotografoval ty války a ty velmi dramatické věci dříve, teď spíš to sociálno. Já bych vlastně uvítal, kdybych byl deformovaný tím, že se mi to nebude tak jako dotýkat a kdy se víc budu moct zaměřit na úhel záběru a kompozici a symboliku. Ale mě se to dotýká pořád. Já se toho jaksi nedokážu zbavit, když ta situace emocionální je. No a ten žánr, který fotografuju, ty reportáže, ty lidi, kterým přicházejí o své nejbližší a to, tak to jsou tak silné emoce, že to je pořád dokola a vlastně se toho zbavit nedovedu. Takže příliš deformovaný nejsem, i když bych to uvítal. Pro tu samotnou fotku, pro ten výsledek, pro to, aby se mi podařila aspoň někdy udělat nějaká jedna fotografie symbolická, ve které je všechno, ke které už není potřeba žádná popiska a vystihuje prostě tu konkrétní událost.
1: Když řeknu, že pro mě je fotografie nejlepší zbraň v pravém slova smyslu. Rozumíte mi? Budete mi to vyvracet? Pojďme chvilku diskutovat na tohle téma.
2: Zbraň to bezesporu je. Je potřeba dodat, že míru milovná.
1: Právě.
2: A ta fotografie má neuvěřitelnou jednu výhodu na rozdíl od videí, od natočených drastických záběrů, který vy vidíte. Může tam být ten zvuk, to určitě, takže i jakoby něco slyšíte, ale ono to uteče pryč, když to ta fotografie stojí. A pokud z té fotografie je ta symbolika a z té symboliky vám mrazí, tak může mít efekt na plno lidí. A teď bych vlastně to, co jste řekla, tak by víc fungovalo, kdybyste to dala do minulého času, když ještě jsme vlastně jako neměli možnost těch videí a těch válek v přímém přenosu, tak ta fotografie často plnila často i informativní zprávu, jsou známy ty příklady, kdy údajně některé záběry z vietnamské války zkrátili údajně tu válku o půl roku, protože ten účinek těch zastavených záběrů, který oběhly svět, všechny ty časopisy, které tenkrát byly na vrcholu, byl tak velký, že to s veřejným míněním udělalo natolik, že třeba mohlo dojít k tomu zkrácení těch válek.
0: A dnes v 9.04 bude hostem Aleny Zárybnické zpěvačka Monika Absolonová.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme splnili virtuální návštěva San Francisca se Scottem McKenziem.
1: Počasí.
0: A teď už ťukáme na vrata Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Otevřít by nám měl Jaroslav Tuček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, otevírám.
0: Výborně, tak rovnou otevřeme i okno a pohlédněme na nebesa a řekněme, vyvěštěme, jak dnes bude.
2: Dneska bude teda asi zase hodně teplo, na nebi slunce bude svítit, tlaková výše nad střední Evropou určuje charakter počasí tady u nás. Jasná až polojasná obloha by měla být hlavně dopoledne, odpoledne a večer potom přechodně bude až oblačno. Výjimečně se může objevit přeháníka, týkalo by se to hlavně hor. 27 až 30 stupňů Celsia, taková by měla být dnešní maxima, na horách 19 až 22 a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo od severozápadu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, ty máme teď po ránu nepříznivé, ale v průběhu dne se vylepší na dobré a bio, to je na stupni číslo 2, střední zátěž.
0: Takže krásný letní den před námi, dá se říct. Tak ještě stručně, pane Tučku, jak to bude vypadat příští týden? Budou přetrvávat letní teploty?
2: Letní teploty nám vydrží ještě v pondělí, v úterý, ve středu nás bude přecházet slabá studená fronta, za ní se ochladí, takže ta středa bude asi nejstudenější den, ty teploty by měly se dostat někam k 22, 23 stupňů Celsia a pak se zase bude oteplovat, aby o víkendu jsme zase dosahovali až 30 stupňů Celsia.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme, do Hradce Králové, přejeme hezkou slunou neděli, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Retigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prince Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránily život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Plán na stavbu cyklostezky do Hrochova Týnce zkomplikovaly výkupy pozemků. Těžba manganu z odkališť ve Chvaleticích a Trnávce na Pardubicku by měla být výnosnější. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. V kraji dnes čekejte většinou jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Cyklostezka po zaniklé železniční trati do Hrochova Týnce se zatím stavět nebude. Plán zkomplikovaly výkupy pozemků. Původně cukrovarská dráha byla definitivně zrušená v roce 1978 a sousední obce chtěly násep využít pro výstavbu stezky. Nemají ale peníze na jeho odkoupení, jak vysvětluje starosta Hrochova Týnce za Volbu pro město Aleš Vašek.
3: Jsme narazili na finanční požadavky Českých dráh na odkoupení bývalého drážního tělesa. Takže v současné době sice ani Hrochův Týnec neplánujeme propojení tohle cyklostezku mezi Hrochově Týncem a Rosicema z důvodu finanční nákladnosti.
1: Těžba manganu z odkališť ve Chvaleticích a Trnávce na Pardubicku by měla být výnosnější, než se původně odhadovalo. Uvádí to nový ekonomický posudek vypracovaný společností Teratec Canada. Posudek zároveň počítá s vyšší produkcí vysoce čistého síranu manganatého pro výrobu litium-iontových baterií. Královéhradecký kraj podpoří 30 mladých lékařů, kteří se přihlásili do letošního stipendijního programu pro studenty vybraných lékařských oborů. Získat mohou až 150 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
4: Podmínkou pro získání stipendia je závazek pracovat alespoň 4 roky u poskytovatele zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji, a to v některém ze 13 vybraných oborů, jako je například vnitřní lékařství, neurologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína.
1: Od roku 2016, kdy kraj vypsal stipendia, poprvé se podařilo pro práci v krajském zdravotnictví získat už přes 200 lékařů nebo lékařek. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je podle nového ministra zemědělství Sabolče Bony ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Dovoz ukrajinského zboží zakázala i předchozí maďarská vláda. Zakotvila ho ale ve výjimečném stavu země, který nová vláda zrušila.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Boženílka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
5: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo, že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
1: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou postupně dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silničáři pracují na dálnici D11, pravý jízdní pruh uzavírají mezi 90. a 91. kilometrem ve směru na Polsko, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na zámku ve Slatiňanech začalo období barev a vůní, tak podrobnosti přineseme v této hodině už za chvíli a chybět budou ani písničky, které nestárnou. Do zpráv v 8:30 Hanička písnička, Herman's Hermits, Nedvědi a nebo Hana Hegerová s Petrem Habkou.
2: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Rozjeté. Co to je? Růžová?
1: Já bych řekl, že to je taková lehce fialová.
0: Lehce fialová.
1: Vedle máme žlutou, to jsou azalky. To, co my tady cítíme, to je ta vůně, mm-hmm. to jsou ty azalea lutea. Mm-hmm. Pak tady ještě taková červeno, oranžová, lososová, nevím.
0: Mm, může to asi, tak být.
1: Asi, ženy by určitě věděly lépe, jak tu barvu pojmenovat.
0: Tohle období je typické pro rododendrony, říkám to správně.
1: Říkáte to skvěle, nebo taky pěnišníky a azalky. Těmi je vlastně zámecká zahrada ve Slatinanech, řekl bych, asi proslavená, protože je tady poměrně velká sbírka i velikých keřů, které postupně rozkvétají. Začíná to těmi bílými, navazují na to všechny další barvy a končí to tmavě fialovými, které vidíme, že jsou zatím ještě v pupenech, takže ty teprve v následujících dnech své květy otevřou.
0: Funguje to jako lákadlo pro ty návštěvníky, nejen pro včely?
1: Funguje to jako lákadlo. Máme častý dotaz, i telefonický dotaz. Už u vás kvetou rododendrony. Já bych rád přijela, protože je to takové to nejkrásnější období. Tak my tu pro návštěvníky teď máme připravena různá posezení, kde si můžou sednout a můžou se kochat. I na přístavišti je vlastně také další sezení a nově lehátka také u zámeckého jezírka.
0: Kochání se povoleno a ta vůně je opravdu omamná, až teď ke mně doputovala naplno.
1: Já tuhle vůni mám moc rád. Ono to začíná vlastně ještě těsně před vykvetením rododendronů, protože podobnou vůni má ještě kalina voná a vystřídá ji právě ta azalka žlutá a na ně potom budou navazovat další květy. Tamhle vzadu je zrovna strom, který se jmenuje Catalpa trubačovitá a ta od zhora dolů potom spustí takové bílo-fialové květy. Vedle vidíme kvést červený jírovec a tamhle vzadu jsou potom zase další velké skupiny rododendronů a azalek. Mraky kopretin, této rozkvetlé luční kvítí, které to tak hezky doplňuje.
0: Předpokládám, že ty květy na jednotky kusů spočítané nemáte.
1: To rozhodně nemáme, ale byly by to asi stovky tisíc květů. Těch keřů jsou stovky, které tady v areálu najdeme.
2: Tak kdo z vás se, milí posluchači, hlásí, aby ty květy spočítal do jednoho? No, ať už budete chtít počítat, anebo si jenom užít tu nádheru, tak můžete, protože v areálu zámku je otevřeno každý všední den do 16 a o víkendech do 17 hodin.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak, nedvědí máme jen sebe v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Teď pozvánka, a to na Skutečko Nové Hrady. Kostel svatého Jakuba dnes bude dějištěm od 17 hodin koncertu v rámci Muzika Bohemika. V Novohradském kostele svatého Jakuba pravidelně pořádají koncerty významných hudebních těles a skupin, a další koncert, který pro vás připravili, se bude konat na svatodušní neděli, což je tedy právě dnes, a hostem bude soubor právě Muzika Bohemika pod vedením mimořádné osobnosti mistra Jaroslava Krčka. Muzika Bohemika si připravila pro tuto příležitost program složený z hudby klasické i lidové.
1: Počasí.
0: Tak to bude velká paráda a hlavně v kostele se jistě ochladíte, protože dnes bude venku opravdu vedro, 27 až 30 stupňů. Znamená to, že by teoreticky tak mohl patnout teplotní rekord, který je datován konkrétně, tady na to koukám, ke kterému datu, k roku 1953 31,2 stupně Celsia, zatím nejvyšší naměřená teplota pro 23. a 24. květen. A k tomu všemu bude jasno nebo polojasno, večer se zatáhne, přijdou také možná i přehánky, zejména na horách, kde se teploty budou pohybovat do 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou během dne postupně dobré, tlak tak ten mírně klesne, večer ale stoupne, aby bude na dvojce, to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: písničková přání vám dnes po 12. po 17. hodině bude plnit Miroslav Hruban. Už teď mu můžete napsat o svou oblíbenou muziku. A to třeba do e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Za chvíli kapela Jelen a nebo Vítě Vávra a ještě předtím zprávy a Michaela Spáčilová.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Chrudimi pokračuje spor kvůli osvětlení fotbalového stadionu. U hřiště by měly stát přes 30 metrů vysoké stožáry. Elektrické osvětlení je podmínka pro pořádání zápasů druhé ligy. Městská sportoviště sice na jaře získala stavební povolení, proti rozhodnutí úřadu se ale odvolala skupina obyvatel, podle které by lampy narušily vzhled města a osvětlení by negativně ovlivnilo život v okolí stadionu. Rozhledna Borůvka v Toulovcových Maštalích zůstává uzavřená. Dřevěná věž má poškozenou středovou část a kvůli tomu bude nutná i demontáž schodiště. Termín zpřístupnění vyhlídky provozovatelé zatím neuvedli. Archeologové na Velkém náměstí v Hradci Králové objevili základy pozdně gotické Jiříkovy kašny z 15. století. Průzkum v západní části náměstí předchází plánované stavbě nového vodního prvku, na který radnice v minulosti vypsala architektonickou soutěž. Prezident Petr Pavel dnes přijme bavorského premiéra Markuse Södera. Jednat by spolu měli mimo jiné o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Södera kromě toho dnes čeká také vystoupení na hlavním shromáždění sjezdu sudetských Němců v Brně. A ještě krátce ze sportu. Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou postupně dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V Pardubicích je uzavřená ulice Ostřešanská, místo objedete přes Dražkovice a uzavírka je plánovaná do 29. května, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno a Jan Vamberský. Oba to

0: Začínal jako bubeník a nakonec se posunul dopředu až k mikrofonu. Vítězslav Vávra a jedna z jeho hitovek Citronová holka v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice za 6 minut 3 čtvrtě na 9 je aktuální čas a ta správná chvíle pro moderátorku Marii Tomsovou a dnes se dozvíme, jestli existuje černý tulipán.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Taky se tak rádi kocháte krásou právě kvetoucích tulipánů, ať už na své zahradě nebo při procházce? Málo která jiná květina má tolik barev. Dlouho jsem si myslela, že pochází z Holandska, tedy Nizozemska, ale překvapeně zjistila, že se poprvé vylíhla z cibulek v pohoří Ťančanu, mezi Čínou, Kazachstánem a Kyrgyzstánem, už před 3000 lety. Svědčí o tom botanické záznamy i verše perského autora, který ve 12. století říká: když mocný vládce prolije krev ve válce, vyrostou z ní rudé tulipány. Jako symbol pomíjivosti, krásy i moci. A tak se tahle květina stane symbolem Osmanské říše, jejíž zahrady jí doslova překypují. V 16. století sultán Selim nechává vysadit víc než 30 000 tulipánových cibulek. A o 400 letí později se červený tulipán objeví na logu tureckých aerolinek a stane se státním symbolem na vlajce Iránu. Slovo tulipán prý vzniklo z perského nebo tureckého výrazu pro turban. Evropané si totiž květinu spojili s pokrývkou hlavy, jejíž tvar květ připomínal. Je zajímavé, že jméno květiny nejspíš vzniklo kvůli omylu v překladu a přesto se uchytilo po celém světě. Poprvé je použil rakouský velvyslanec v Turecku pro císaře Ferdinanda I. Habsburského. A první tulipány tak prý v Evropě vykvetly v 16. století v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Jeden vlámský botanik kvůli nim založil tulipánovou zahradu v Leidenu a jí omráčil celé Nizozemí. Najednou každý, co něco znamenal, musel mít vlastní tulipány. A tak se z nevinné květiny stal výnosný biznis. V 17. století se cena jedné vzácné cibulky vyšplhala tak vysoko, že se vyrovnala ceně městského domu v Amsterdamu. Tulipánová horečka z roku 1637 je vlastně jednou z prvních spekulačních bublin. Lidé nakupovali cibulky v horečném očekávání, že je později o hodně dráž prodají. Ceny rostly do absurdních výšin a pak přišel prudký pád. A příčina? Virus. V té době nejoblíbenější odrůdu, nazvanou bizáre, zdobily dvoubarevné pruhy, které ale nebyly výsledkem pěstitelů, nýbrž viru. Ten sice vytvářel nádherné barevné efekty na květech, ale ničil cibulky. Doplatil na to i slavný malíř Rembrandt, který kvůli nákupu několika cibulek musel později prodat dům i ateliér a zemřel v chudobě. Jedna z nejbizarnějších kapitol tulipánové historie se odehrála v Nizozemsku během hladové zimy 1944 až 45. Kvůli nedostatku potravin se Holanďané sytili cibulkami tulipánů. Vařili je, pekli, mleli na mouku i kávu. Květina, která bývala symbolem luxusu, se tak v extrémní době změnila v nouzovou potravinu. Nizozemské královské rodině, která tehdy musela před fašisty ze země uprchnout, poskytla azyl kanadská Ottawa. A po válce tam král jako poděkování poslal 100 000 cibulek. A od té doby se v Kanadě, podobně jako v Turecku a samozřejmě v Nizozemsku, každý květen koná tulipánový festival. Černý tulipán, který jako symbol nedostupnosti proslavil ve svém románu Alexandr Dima starší, ve skutečnosti neexistuje. Černá barva v přírodě totiž nevábí opylovače a rostlina si ji neumí vyrobit. A tak nás tím vjemem mate tulipán temně fialový. Na závěr doporučuji knihu Tulipánová horečka nebo podle ní natočený film. Obě díla stojí za to. Tulipány prostě byly a budou věčnou inspirací a potěchou oka i ducha. Barevně kvetoucí neděli vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: satelit ve vesmíru spící a levitující opěvovala Tasmín Archer. Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Jestli máte rádi tiché bláznovství, jak se říká rybaření, tak můžete dorazit od 15 hodin a to na faru u kostela svaté Kateřiny v Horní Rovni, protože právě tam římskokatolická farnost Horní Roveň spolu se členy Českého rybářského svazu pořádají 7. ročník rybářských závodů na farním rybníčku svatý Jakub v areálu fary u kostela v Horní Rovni právě dnes, tedy od 15 hodin. Můžete se přijít třeba i zúčastnit v kategorii muži, ženy a děti a startovné je dobrovolné.
1: Počasí.
0: A nezapomeňte si sebou vzít nějaké to parapli či slunečník, protože slunce dneska bude pálit o 106. Bude v našem kraji jasno až polojasno odpoledne a večer se ale bude zatahovat obloha. Sem tam také může sprchnout, a to zejména na horách. Teploty tropické 27 až 30 stupňů Celsia a skutečně jsme zvědaví, zda padne teplotní rekord, který, znovu to řekneme, je datován k roku 1953. Jeho hodnota je něco málo přes 31 stupňů Celsia. Jinak na horách bude 19 až 23 stupňů. Co se týče rozptylových podmínek, ty budou během dne postupně dobré. Tlak, pozor, odpoledne může stoupnout a bio bude na dvojce. A to je střední zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Ta prázdnin, jeden čas také velmi oblíbená písnička v písničkách od srdce. Připomínáme, že dnes po 12. a po 17. hodině budete mít opět možnost nechat zahrát třeba všem Janám a Vanesám, které slaví právě dnes svůj svátek. Ale co vás čeká ještě předtím, už po 9. hodině, to budou Zálety Aleny Zárebnické. A dnes se můžete těšit na povídání se zpěvačkou Monikou Absolonovou. Teď kapela Black Milk a Nechci tě trápit a Jan Vamberský přeje hezkou a klidnou neděli. Yeah!

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravské Třebové začaly stavební práce na výstavbě budovy vedle základní školy Kostelní. Radnice ve Vysokém Mýtě chystá novou cyklostezku z centra města do místní části Dráby. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a mají jistý postup do čtvrtfinále. Dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Základní škola Kostelní v centru Moravské Třebové bude mít další budovu. V těchto dnech začaly stavební práce na přípravě dvoupodlažního objektu. Dělníci teď připravují povrch pro jeho výstavbu, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Minulý týden proběhlo výškové a polopisné zaměření stavby a teď už budou probíhat pouze zemní práce. Důležité je výškově upravit povrch tak, aby se na ně dala udělat základová deska. Jakmile bude základová deska hotová, tak začne samotná stavba objektu na této desce.
2: Ve Vysokém Mýtě by už brzy mohla vzniknout nová stezka pro pěší i cyklisty, která propojí centrum města s místní části Dráby. Město si nechá zpracovat studii, na kterou získalo dotaci od Pardubického kraje. V plánu je, že se nová trasa napojí na stávající cyklostezku u letiště, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
5: Plánovaná trasa nové cyklostezky se smíšeným provozem by měla být dlouhá asi 1 kilometr. Ta cyklostezka by měla propojit ulici Javornického s oblastí Dráby, kde už máme cyklostezku, která směřuje na Litomyšl a je to vlastně součást záměru propojení Vysokého Mýta a Litomyšle pro cyklodopravu.
2: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Zájemci mohou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a mají jisté čtvrtfinále. K tomu jim pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2. Rozhodující branku Česka dal kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní. Do několika strkanic se zapojil také útočník Jaroslav Chmelař.
6: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťouchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
2: Češi budou v základní skupině hrát ještě v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárebnická. Teď budu citovat a vracím se do listopadu roku 2025. Budu citovat svého dnešního hosta. Nejdřív Itálie, pak kluci narozeniny, pak Slavík. Nesmírně se vážím hlasů od vás. Být po třetí bronzová je krásný. Stěží se tomu, věří. Vyhlásím listopad roku 2025 myšleno jako nejlepší měsíc roku. Cesta od Kinova dětského sboru přes Lídu Nopovou až po Eduarda Klezlu. Dalším, řekněme, náznak toho, o čem budou dnešní zálety. Mým hostem je dnes Monika Absolonová, dvojnásobná držitelka třeba ceny Itálie.
8: Zálety Aleny Zárybnické.

0: život svůj.
1: Když jsem si chystala dnešní setkání s Monikou Absolonovou, poslouchala jsem záznamy tak, jak jsou k dispozici části divadelních muzikálových představení a poslouchala jsem hudbu, poslouchala jsem poslední album a hledala jsem pěvecké začátky Moniky Absolonové. A při té příležitosti jsem vlastně došla až do střední hotelové školy v Praze, kterou po dohodě s rodiči anebo na přání rodičů absolvovala. Pěvecké začátky jsem našla v roce 1983, kdy jako tehdy sedmiletá nastoupila do Kýnova dětského sboru. A potom od 90. let zpěv u Lídy Nopové. Moniko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A děkuji, že jste přijala moje pozvání.
2: A já moc děkuji za pozvání a normálně jste mě zarazila, protože já vlastně všude říkám, že zpívám od roku 1993, ale vy máte pravdu, protože v roce 1983 jsem fakt začala chodit do toho Kýňáku a v podstatě tím by se to dalo jako odšpuntovat, ale já jsem to tak jako nikdy nevnímala, protože jsem to brala jako dětský jako kroužek, koníček, ale vlastně máte pravdu.
1: Kdybyste teď měla vzpomenout na jednu myšlenku, kterou nebo podvědomou věc, které se vám tehdy v těch osmdesátkách dostalo a která vás třeba provází celým životem a třeba i momenty, které musíte vyřešit, protože to zkrátka třeba není nepříjemné nebo naopak je velmi veselé.
2: Jako vzpomenout si na nějakou věc, která se stáhne se mnou celý život. No asi ta tréma, tu jsem měla vždycky a moc se to nelepší. Asi to, že jsem nějakým způsobem byla, nevím, jestli použít slovo divná, jiná, je jako výstižný, ale rozhodně jsem vždycky jako nesplývala úplně s davem. Ať to bylo právě ve sboru, kde všichni ty děti poslouchali vážnou hudbu, já poslouchala Michala Davida, nebo potom jsem začala zpívat a byla jsem od Michala Davida a zase v té branži Michal zrovna v té době neměl jako na růžích ustláno, myslím tím po revoluci. Vždycky jsem byla něčím jako trošku mírně vyčleněná, ale jak řekl jeden můj teď už kolega, tenkrát to byl mladý, krásný model, Bořek Slezáček, někdo na mě měl nějaký řeči a mě bylo těch 19 a on říkal, nech Moňu bejt, ta nás všechny udolala svojí dobrotou. Tak nevím, jestli dobrotou, ale to, že jsem ty věci v životě musela udolávat, tak to je prostě pravda, ať to bylo jako po pracovní stránce v čemkoliv.
1: Když říkáte udolat dobrotou, tak mě vlastně okamžitě automaticky naskakuje to, čemu se kromě své práce věnujete a tomu, že dobroty doslova a do písmene procházející žaludkem dokážete tvořit.

0: se trefila. No, ale já jsem vlastně to povolání nikdy nevykonávala. No, ale začala jsem vařit a tím, že máte jako děti, nebo jsem dřív měla partnery, potom jsem měla děti, tak a taky jsem měla třeba období, kdy jsem neměla práci, ale to jídlo jsem měla ráda, ale nemohla jsem si dovolit chodit do restaurací, takže jsem si ty dobroty, které mi chutnaly, snažila jako uklohnit nějak doma. Myslím si, že se mi to vždycky chuťově velmi povedlo, ale nejsou vizuálně strhující žádný moje pokrmy. Jo, to prostě bohužel neumím tu eleganci na talíř jako předat. A no a potom, když začal covid, tak jsem dostala nabídku od jednoho řetězce potravinového, jestli bych s nima nějak nespolupracovala. Já jsem říkala, nezlobte se, že bych vám tady chodila po obchodě a říkala, tady to je ve slevě, to dělat nebudu. Aha. No a tak jsme zkusili vaření. Aha. A můj manažer tenkrát říkal, to bude taková krávovina, na to nikdo nebude koukat. Takže to je dobrý, máme to jenom na 3 měsíce, tu ostudu přežijem. A nikoho nás nenapadlo, že to bude vlastně trvat doteď. Už to není s tím potravinovým řetězcem, je to s výrobci elektrických nebo spotřebičů. Ale vlastně, že to ty lidi bude tak bavit. A mě, a vlastně v době, kdy byl covid a byli jsme doma zavřený, tak já jsem se vlastně na to strašně těšila. A doteď vlastně potkávám lidi, kteří chodí a říkají mi to vaše vaření, tak máme rádi, já se toho vždycky uklidním, tak to je taková věc, která by mě v životě nenapadla, že se může někdy propojit moje hotelová škola, moje chuť k jídlu a zpívání vlastně v jednom dohromady. Ale dělám to jako moc ráda, teď už nevařím z domova, ale z chalupy. A vlastně jak nestíhám úplně tam jezdit, takže se na to vaření o to víc těším, že vlastně vždycky aspoň jednou za měsíc je tam musím jet, takže to je skvělý.
1: Krásně jsme propojili všechno, co si dokážeme představit pod slovem dobrota. Monika Absolonová je mým dnešním hostem v Záletech.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Monikou Absolonovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Řeč byla o dobrotě, pojďme teď tu dobrotu posunout i k lásce. Album poslední se jmenuje Láska.
1: Ano, jmenuje, vyšlo minulý rok na Valentína. Já Valentína neslavím, ale vlastně tím, že jsme vymysleli, nebo já jsem si určila, že to album se bude jmenovat Láska, protože všechny ty písničky jsou o lásce, buď k partnerovi, o šťastný, nešťastný lásce, k lásce k dětem, tak to bylo jako jednoznačný a jedna písnička se jmenuje Láska. No a vlastně jsem si říkala, proč to nevydat na Valentína, když to všichni teď propagují. Já jsem ta generace, která ještě nemá Valentína jako za vlastního. No ale od té doby ho vlastně slavím jako výročí svojí lásky. No to album bylo pro mě zásadní, protože vyšlo autorský po 21 letech. Je to neuvěřitelný, jak ten život jako plyne. Já jsem mezi tím vydala nějaký desky, ale tím, že já nejsem autor, tak já nemám doma přebytek písní a přetlak umělecký, abych svoji tvorbu chtěla dávat ven. A vlastně jsem mezi tím vydala vánoční album, vydala jsem album muzikálový, ale já mám pocit, že jsem spíš jako komunikační a radši jako vystupuju, než abych byla zavřená ve studiu. Tak jsem to tak jako odsouvala a až po albu, který bylo vánoční a vlastně se lidem moc líbilo, tak jsem si říkala, možná bychom měli udělat nějakou jako desku sólovou a vlastně jsem to začala připravovat v roce 2018, 2019, ale 2018 se mi narodil syn a 2019 tak jako jsme začali a přišel covid, takže vlastně tím, že to produkovalo to album Divadlo Studio 2 i platilo, tak jsem si říkala, že divadlo má úplně jiný starosti, než tady plnit sen zpěvačce o desce, takže jsem to bez dovolení producenta stopla a všem jsem to vysvětla, pan producent koukal a říkal, my bychom to zvládli, říkám, ne, nezvládli, já to nechci, já bych to jako nepřežila, ať se platí důležitější věci pro to divadlo. No a tak jsme v tom pokračovali až vlastně v roce, já jsem přišla za Daliborem Cidlinským, který tu desku jako aranžoval, já jsem si ho moc přála a Dalibor řekl, hele, já tenhle rok nemám práci, nebo mám hrozně práce, můžu s tebou začít až v roce 24. Tak já jsem na něj rok čekala a vlastně jsme to opravdu, mezi tím jsem dávala dohromady ty písničky a cizelovali, co jo a co ne. No a opravdu v roce 24 jsme začali natáčet, myslím si, že někdy v květnu. No a v roce 25 ta deska vyšla. Já z ní mám doteď jako hrozně hezký pocit a vlastně už mám za sebou koncerty, které jsou vlastně tematicky víceméně jenom o těchhle, nebo pochopitelně jsou tam doplnění o Teď královnou jsem já a najednou nějaký ty písničky, které lidi, kteří mě mají rádi, chtějí slyšet, ale je to už jako to gro, jsou to písně z téhle desky a je hezký, když to ty lidi umějí, tak mě to dojímá.
0: Pokud zůstávám ještě u desek, první byla Monika?
1: Ano, první byla Monika v roce 1993.
0: Krásně balancujeme a krásně procházíme. Kdyby měla zaznít jednou jedinkrát jedna jediná píseň z vašich alb, kterou byste chtěla poslat do světa?
1: Jenom jednu ze všech těch.
0: Jenom jednu dokážete vybrat?
1: To asi neumím.
0: Že jo, já si říkám, že
1: asi právě, kdybyste mi řekla z každý té desky jednu, tak to bych určitě uměla. Ale takhle jako jednu za všechno asi ne.
0: Tak dobře, tak to zúžíme na jednu z prvního alba a na jednu z posledního.
1: A tak z prvního alba by to byla určitě písnička Pod peřinou.
0: Aha.
1: To je
0: sympatické.
1: Ano, to je legrace. Napsal mi to Ruda Kubík, můj kamarád, teď už vlastně opravdu mnoha lety, protože tam jsme se seznámili a provází mi celým životem. A z posledního alba by to asi buď byla Láska, anebo píseň Mít tě ráda. Text napsala Hana Zagorová, napsala jí pro sebe, o sobě a já jsem vždycky Hanku prosila, jestli by mi nenapsala nějaký text a ona někdy jo a nikdy bohužel na to už nedošlo a tuhle píseň mi vybral její manažer při příležitosti bohužel jejich vzpomínkových koncertů na ní a řekl mi, že to nikdo jiný zpívat nemůže než já a já jsem na začátku měla s tím jako velkou obtíž, protože jsem se vždycky rozbrečela a nakonec jsem to jako zvládla a poprosila jsem Štefana i Luboše Kříže, jejího manažera, jestli by mi tu písničku nedovolili nahrát znova. A Štefan mi řekl, že bude rád, když ta píseň bude žít dál. Takže buď Lásku, nebo Mít tě ráda.
0: Monika Absolonová, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech úsměv na tváři Monika Absolonová, zpěvačka a taky moderátorka a taky, a jestli nechcete ten přívlastek, tak já si ho stejně řeknu, skvělá kuchařka. Nedávno byla při koncertě Štefana Margity v O2 aréně a hned vedle do prostoru se chystá v říjnu. Mám tu poznámku, Monika, 3.10. je správně?
2: 3.10. je správně. Ano, budu v O2 univerzu mít Monika 50.
1: To jsem nechtěla říct.
2: Ale já to klidně řeknu a je to jako zvláštní, protože vlastně, jak jsem minulý rok vydávala to album, tak jsem dělala jako rozhovor a ty lidi se mě ptali, co na to jako říkám, a mně to přišlo jako, že nic. A protože nikdy se mnou žádný věk jako nezacvičil, ale přiznám se, že teď to se mnou začíná cvičit. A vlastně jsem si to jako způsobila sama, jak člověk žije v různých jako předsudcích a já se snažím je nemít, ale co se týče jako věku a váhy, tak mám celoživotní. Ale není to vůči ostatním lidem, je to vůči jako sobě. A já si úplně přesně pamatuju dobu, kdy jsem říkala, když mi bylo těch 17, začínala jsem, že 25 a pak už jsou ty lidi úplně trapný a starý. No a to jsem záhy přehodnotila a pak jsem si říkala, tak starý jsou, když je jim jako 50. No a mě už 50 bude a já se jako stará vůbec nepřijdu a mám kamarády, kteří jsou jako povětšinou starší a v životě by mě nenapadlo jim tenhle přívlastek jako přidat, že jsou starý. Mm-hmm. Jsou všechno možný, jenom ne starý. Mm-hmm. A tak vlastně si sama se sebou tak jako bojuju zvláštní bitvu, jestli teda budu už jako od září stará, protože já mám narozeniny 27. září, anebo jestli teda budu už jako dospělá, anebo vlastně jak s tím jako naložit. Ale vlastně to, co mě nikdy netrápilo, tak ne, že by mě to trápilo, ale že se nad tím pozastavuju. To je jako zvláštní. A taky se jako pozastavuju nad tou, nechci říct, že konečností, ale že se to jako nějakým způsobem blíží. A že třeba mám před sebou jako dobře, já si říkám třeba 40 let, že tady budu do 90. No jo, ale
1: ono, je to míň už.
2: A už je to míň, ale ono to strašně uteče. Protože třeba my teď měli výročí muzikálu Drákula a to je 30 let a já nemám pocit, že to je jako, možná už 31. A já jako nemám pocit, že to je 31 let. Já mám pocit, že to je tudle. A vlastně si říkám, no tak a vlastně někdy mám pocit, že jsem ten život jako promarnila. Mm. Že jsem jako některé věci propásla. Mm. Že jsem vlastně měla pocit, že na to mám čas, že jsem se jako intenzivně věnovala té práci a teď si říkám, mělo to jako smysl. Mm. To jsou to takové jako najednou, nechci říct, že existenciální otázky v mém případě, ale vlastně jo, vlastně si říkám, čemu se budu věnovat jako teď, jestli budu teda tak hodně pracovat, nebo radši upřednostním jako děti. Mm. A nebo zase, ale já pracovat musím, protože vlastně celý ten cirkus kolem sebe živím, a včetně svých dětí, jako já jsem pro všechny ta jistota, tak vlastně a najednou si uvědomujete, že už nejste sama s dvouma dětma, ale máte kapelu, máte svýho zvukaře a ty všichni lidi jako se odvíjí i jejich práce jako na vás, takže cítím jako nějakou zodpovědnost, ne tlak, to ne, ten tlak si vytvářím já sama, rozhodně ne od toho okolí, ale je to jako najednou je to jinak.
1: Já se slovíčka poslední velmi často bojím, jak vy?
2: Já strašně.
1: No?
2: Já jako nemám ráda konce.
1: No?
2: A nemám ráda konce u ničeho. A ta konečnost mě vlastně jako děsí.
1: Ale přitom zároveň je to příležitost, když si uvědomíme, že teď je ta příležitost
2: to udělat. Přesně tak. Konečnost mě děsí, ale třeba odchod, vím, že jsme tady to téma vůbec nechtěla, jste možná otvírat, ale třeba odchod mých blízkých a nejbližší lidi, kterými odešli, byla babička s dědou, jak z tátové strany, tak z máminy, ale z máminy pro mě bylo to jako intenzivnější a bylo to poměrně nedávno, tak je to taková jako zvláštní zkušenost, protože já jsem babičku s dědou milovala, trávila jsem tam veškerý víkendy od narození a moje dětství byly převážně babička Helenka a děda Olda. A vlastně vždycky mě podporovali, vždycky mě milovali a nějaký takový ty krásný zážitky mám opravdu spjatý jako s nima. No a babička zemřela, když jsem čekala svýho mladšího syna, to znamená v roce 2018. A já jako vím, jak jsem nejdřív s tím bojovala, jak jsem viděla, jak ta babička jako přestává být fit a tak a pak musela být v nemocnici. My jsme všichni furt věřili, že to bude dobrý, že jako vždycky se jako dá dohromady a že a mě tam ty sestřičky říkali, ne Moniko, to už nebude dobrý. Já říkám, jak to jako myslíte? A oni řekli, no buď zůstane tak, jak je, anebo se to zhorší. A já najednou ta představa, že ta úžasná babička, úžasná žena by najednou měla být v tomhle stavu jako ležícím, nesamostatným, tak jsem věděla, že jí to jako nepřeju a že vlastně, jestli si něco přeju, tak aby ten odchod byl důstojný, ale rychlej. A když odešla, tak jsem byla hrozně smutná, zároveň se mi strašně ulevilo za ní. A to samé se vlastně opakovalo s dědou, ale ten teda odešel až 97,5. Tam mě jenom mrzí, že nevydržel do stovky, protože on nám to sliboval. A přitom říkal, že od 60 umírá, ale vlastně vydržel krásně. A tam to bylo vlastně to samé. Takže jsem si uvědomila, že když je ten čas a když mají ty lidi štěstí dožít vlastně relativně ve zdraví, tak je to jako velký dar a my můžeme být jako vděční, že jsme s nima mohli ten čas jako trávit. A myslím třeba, že s dědou jsem si řekla vlastně asi všechno, co jsem potřebovala a zvláštní bylo, že on už třeba nemluvil, děda vždycky krásně zpíval.
1: A takže po něm máš hlas?
2: Určitě, ale hlavně bylo krásný, že on jako nejvíc vlastně reagoval na hudbu. Jo, že pak už třeba nemluvil, ale když jsem mu pustila pana Matušku a začali jsme si zpívat, tak on se ke mně nějaký chvíli přidal. Tak to jsou takový jako okamžiky, které jsem si uvědomila, jak jsou jako důležitý a jak moje mamka třeba nechtěla, aby děda odešel a já jsem jí říkala, že to je sobecký, že on už asi chce jít. Tak to bylo jako zvláštní, že jsem věděla, že když jsem tam, já vlastně jsem měla poslední čtvrt rok, půl rok, já jsem tam jezdila stejně jako celá rodina, jsme se tam střídali každý den někdo, tak jsme věděli, že to je jako naposled, že jsem, jako bylo jasný, že už to taky příště nemusí být. A vlastně jsem ráda, že jsem s dědou si stihla všechno jako říct.
1: Říct a být u těch právě přiznaně posledních okamžiků. Monika Absalonová, posloucháte Zálety.

0: Markou Absolonovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Vracím se do arény O2 Universum, datum 3.10. Mluvili jsme o koncertě, kterého jste se účastnila se Štefanem Margitou. Bude to tak, že Štefan Margita přijde i za vámi?
1: Štefan to datum má napsaný, doufám, že mu do toho něco nevleze, nějaká práce, ale Štefan tam nebude jako host, protože já tam nebudu mít žádný hosty. Já jsem poprosila Libora Boučka, jestli by mi pomohl s dramaturgií toho koncertu a vlastně jsem říkala, jsou dvě možnosti. Buď oslavím 50, že jako pozvu svoje kolegy a kamarády a s každým zaspívám nějaký duet, anebo řeknu ahoj, já jsem Monika, je mi 50 a za život jsem se naučila tohle, tada. A on mi řekl B správně.
0: Aha, takže, ta je jinak než obvykle možná?
1: No, asi to prostě bude, já vlastně na koncertech nemývám hosty, ale vlastně bych si chtěla zaspívat i věci, které jsem třeba dlouho nespívala, anebo taky bych si chtěla zatančit, a což není úplně můj obor, ale byla jsem ve Stardance a tam mi to jako šlo, takže vím, že když se jako zatnu a začnu dřít, tak to nějak bude vypadat. Tak vlastně bych chtěla pobavit sebe i ty lidi a bude to, on ten koncert se jako vlastně velmi rychle, bez žádný reklamy vyprodal, za to jsem teda nesmírně vděčná, ale hodilo to tím pádem na mě jako větší zodpovědnost. Jsem si říkala, aha, ty lidi něco očekávají a přijdu tam já. Tak to bude jako hustý, tak snad, jim, jako snad je nesklamu. Ale vlastně jsem nechtěla přidávat. On je to teď takový trend. Ale pro mě je důležitý si to užít jednou a třeba se stane, že pokud ten koncert se nám povede a budeme u všechny složky spokojený, to znamená kapela, já, tanečníci, a budeme to mít vlastně připravení, tak se to třeba zopakuje, třeba za čtvrt roku, za půl roku, nevím. Ale rozhodně v tu chvíli chci, aby to byl jeden narozeninový koncert a pak si s tou 50 můžu až do 60 jezdit, jak chci.
0: Jasně, protože to prostě bude jenom 50+. Je tam něco, na co se opravdu těšíte? Už teď to můžete říct, protože on se člověk opravdu...
1: Já se těším, až to budu mít za sebou.
0: Za sebou, no.
1: Já se vlastně vždycky, jako my jsme se jednou o tom bavili s Ríšou Genzerem, se kterým se známe 100 let. Mm-hmm. A já, když jsem mu popisovala svoje stavy před vystoupením, ona mě koukala a říkala, můžeš mi říct, proč to děláš?
0: To děláš?
1: Ale já vlastně potom na tom ještě jsem šťastná. Mm-hmm. A když slezu a budu mít pocit, že jsem vydala maximum a že mě to bavilo a že ty diváky to bavilo a že všechny ty kolegy to bavilo, tak to je můj splněný sen. Mm-hmm. Ale vlastně není to před. Já nemám ten před já stojím před horou, kterou musím zdolat a nevím, jestli tam někde se pode mnou neurve kamínek a já nesletím o 2 metry níž. Takže vlastně budu šťastná, pokud se všechno povede a budu mít hezký pocit. A i třeba může se stát, že já nebudu mít hezký pocit, protože málo kdy mám ze sebe 100% pocit, ale když budu slyšet tu odezvu od těch diváků a od těch kolegů na jevišti a budou mít oni dobrý pocit a od mýho pana zvukaře, tak budu ráda prostě. A možná si to třeba ten večer užiju. Já si většinou nějaký jako věci, které se mi povedly, uvědomím až o mnoho let později.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
0: regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdými.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Monikou Absolonovou dnes mluvím v záletech, třeba i o podzimním říjnovém koncertě, který čeká. Teď si, Moniko, dovolím citovat. Abych byl tvým dobrým manažerem, musím vědět, co si myslíš. Víte, odkud tahle věta pochází?
2: Zřejmě od Tomáše Přenosila, mého manažera. Tomáš je můj manažerem, nechtěl být. My jsme byli původně kamarádi, nebo jako on je marketingový ředitel divadla Studio 2, takže tam jsme se jako zkamarádili a byli jsme kamarádi a on chodí pravidelně do kryokomory, protože on je skvělej ve všech ohledech. Jediná špatná vlastnost je, že je hypochondr. A jak je hypochondr, tak se o sebe jako extrémně stará a chodí do kryokomory, protože má pocit, že pak bude strašně zdravý. A já mu v tom držím pěstí, kryokomoru navštivu, když mám průšvih s lasivkama nebo když jsem měla zlomenou nohu, ale že bych stejně jako on pravidelně docházela, to bohužel ještě nedělám. A třeba se k tomu časem propracuju. Nicméně Tomáš tam chodil a vlastně si vždycky jsme si povídali a on nadával, že jo, na práci, na něco, na situace. A já jsem pak jednou mu řekla, jestli by mi nechtěl dělat manažera. A on mi řekl, no tak to přestaneme být kamarádi. A já si říká, ne. To... A on to opravdu trochu tak má, že to naše kamarádství takový to niterný, takový to intenzivní šlo do pozadí. Ale vlastně já ho chápu, protože jemu prostě 20 lidí za den zavolá kvůli mně. A ještě, aby se mnou pak trávil volný čas, asi by to na něj bylo moc. Mně by to nevadilo. Já mám jako jinou povahu, když mám někoho ráda, tak mám ráda furt. Mm-hmm. Ale chápu, že takže teď jsem se mírně upozadila. Není to, že by jsme se nevídali, ale nevídáme se tak často. Ale když se pak vidíme, tak si myslím, že si to jako užíváme. Mm-hmm. Ale já jako jsem začala respektovat ten jeho odstup.
1: A když jsem si právě pouštěla ukázku z Judy, tak tam tahle věta dokonce padla vlastně v jistém momentu o tom, že být dobrým manažerem znamená tomu druhému člověku rozumět a zároveň, ano, evidentně si držet ten odstup. A jenom, aby bylo chápáno, o tomto představení se bavíme i kvůli tomu, že právě za něj Monika získala Thálii v roce 2025.
2: Já jsem pochopitelně byla z té nabídky nadšená, ale netušila jsem, jak až to jako je a co všechno ta Judy vytváří a dělá a jaký má střihy nálad, jak nikdy jsem prostě před divákama nezvracela nebo vůbec jsem nezvracela nikdy před lidma. A teď vlastně jsem musela být opilá, ožralá, jako ne opilá, jenom jako fakt ožralá. Pak tam zvracíte před lidma, opravdu se jako obnažujete, děláte věci, které člověk nedělá, nechce to dělat před nikým, natož jako na jevišti před, což za to moc děkuju, před vyprodaným sálem. No a do toho tam bylo spoustu textů, do toho ona se velmi často jako opakuje, do toho různě větví a do toho zpívá písně, které jsou jako jazzovo-swingový, takže to opravdu není můj obor. Takže pan profesor Klezla se zase málem oběsil, než mi to vyťukal do hlavy. Já jsem furt nadávala, protože prostě mi to nešlo. Takže to bylo a do toho to bylo jako hodně emoční a já nevím, jak to dělají opravdoví herci, ale tím, jak nejsem herečka, tak já vlastně používám jako svoje emoce a vyndáváte fakt věci, které nechcete. No a vlastně ani nevíte, jestli to v sobě třeba takhle máte. A já jsem v životě v civilu na nikoho nikdy nekřičela tak, jako křičím jako Judy. Takže jsou to jako, pro mě to bylo velmi těžký. A když jsme to jako doskoušeli, nějakou to dostalo formu, tak všichni ty lidi, kteří jsme na tom spolupracovali, jsme říkali, ježišmarja, on nikdo nepřijde, to je taková deprese, že tohle nikdo nebude chtít vidět, to je vlastně jako hnusný. No a my jsme začali hrát a lidi, když byli první diváci, my jsme neměli žádnou generálku, oni se smáli. A přitom jsou jako brutální situace. A pak vám dojde, že ono to vlastně může působit až směšně, protože to je jako bizár. A až na konci dojde těm lidem, jak je to vlastně jako smutný. A já teda jsem nesmírně vděčná všem divákům, že za prvý, že chodí opakovaně A že to s náma prožívají a že na konci opravdu tam je úplný ticho a jediný, co slyšíte občas, je kapesník. Takže je to jako krásný, že s náma ten příběh jdou. A to, že já jsem za to dostala táli, je takový bonus. To, že jsem tu cenu získala pro divadlo Studio 2 v historii toho divadla, je to první tálie. Takže já jsem za to nesmírně jako šťastná, že jsem to zrovna já, že jsem měla takovýhle štěstí tomu Michalovi udělat radost, ale zároveň jsem dostala ještě od muzikál Opereta taky cenu za nejoblíbenější jako herečku právě za tuhle roli. Takže já jsem za tuhle roli byla odměněná jak od diváků, tak jako od odborné veřejnosti, že mě to strašně potěšilo, překvapilo. A to, že lidi chodí na takhle těžký téma, mě potěšilo. Ale vlastně nejvíc bych chtěla, aby na to chodili hlavně moji kolegové, protože ten boj s těma závislostma a to, jak žije atypický život a jak je vlastně neustále vydaná na
1: šanc
2: a jak to špatně snáší, já si myslím, že to víc než pro koho, pro normálního diváka je to takový vhled, ale pro týmí kolegy je to denní realita.
1: Jsem reflexe.
2: A takže by to bylo jako fajn. To bych vlastně tímto chtěla všechny pozvat.
1: Marika Absolonová, posloucháte Zálety.

0: Monikou Absolonovou. Dnes moc ráda mluvím v Záletech. Teď jsem jenom otevřela mnoha set stránkovou rešerži o vás, a kterou jsem četla už před nějakým časem. Jenom jsem zapomněla obsah jednoho článku, který nese název Bála jsem se, že je to konec kariéry. Tušíte, v jaké souvislosti jste to řekla, kdy jste se bála? Anebo jestli
1: když jsem šla na mateřskou.
0: Mm-hmm.
1: Ale vlastně to bylo zvláštní. Já jsem si děti strašně přála. Vdávala jsem se ve 23, protože jsem prostě po té rodině jako toužila, ale na druhou stranu se přiznám k jedné věci, že to, že budu mít děti a rodinu, jsem brala jako automaticky. Netušila jsem, nakolik moje práce vlastně mi zkomplikuje ty vztahy, anebo spíš ty partnery, který to přitáhne do toho života, nebo vlastně nevím, jak to mám říct, já je mám jako ráda, ale vlastně to prostě nebylo kompatibilní s tím, jaká jako doopravdy jsem. A takže jsem se vdávala velmi brzy a čekala jsem, že ta rodina, děti budou automaticky, což se nepodařilo. A děti jsem měla o mnoho let později. A na jednu stranu jsem se na ty děti strašně těšila a na druhou stranu, jak už mi bylo 39 a čekala jsem tádu, tak jsem se bála, že to je konec. Že se prostě může stát, že už mi nikdo nezavolá. Paradoxně se to nestalo, ale dost se tomu divím, protože já jsem třeba v těhotenství s prvním synem přibrala asi 33 kilo. Zase mám všechno jinak. Taky jsem chtěla být krásná maminka s malinkým bříškem, tak jsem byla opravdu obrydně stáňa, ale roztomilá. Možná to bylo proto, že jsem přestala kouřit, přestala jsem jako pracovat ve velkým, prostě to tělo zareagovalo tak. A já jsem si to strašně jako, když se táda narodil, tak já jsem si uvědomila, že mi celý život něco chybělo. A já jsem třeba na podzim měla pravidelně, přesto, že jsem se narodila na podzim, takže by to mělo být pro mě hezký období, tak já jsem vždycky měla úzkosti. Mm. Ale jako z ničeho, a ne úzkosti, že by, ale cítila jsem nějaký smutek hroznej. A ten se od narození synů už nikdy nezopakoval. Je to jako strašně zvláštní. Vlastně se narodil táda a už tohle nikdy nepřišlo. Takže mám pocit, že mi s nima do života přišla nějaká pucle, která mi jako chyběla. Nicméně ano, já jsem si myslela, že nic nepřijde a přišlo toho teda dost.
0: No,
1: a přišel i další syn, takže no, ale měla jsem strach, že už bude konec, ale vlastně jsem si uměla představit, že budu dělat i něco jiného.
0: Rozumím tomu. Moniko, poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence. A já ji čtu teď poprvé, takže i pro mě překvapení, na co se vás umělá inteligence ptá. Kdybyste měla napsat libreto k muzikálu o svém vlastním životě, který by se odehrával za dalších třeba 20 let, jakou emoci by měla mít ta úplně poslední píseň v závěrečném dějství, aby se diváci v hledišti i na pódiu upřímně usmívali?
1: Tak kdybych měla napsat libreto o svém životě, tak by to byla tragikomedie, rozhodně. To je úplně jednoznačně, protože mám pocit, že každý žijeme nějaký život a i u mě to je opravdu nahoru po schodišti dolů v mnoha ohledech. A na konci, aby se usmívali, já bych spíš chtěla, aby odcházeli nějak jako smířený a možná dojatý. Mm-hmm. A rozhodně, aby to předalo nějakou emoci. Tak jaká by ta písnička nebo ta poslední scéna měla být?
0: Možná jedno slovo.
1: No, krásná.
0: Aha, jasně. A emotivní, dovolím si přidat to slovo ano. Druhé, protože i o emocích a často mnoha ohledy hodně o emocích byl náš dnešní rozhovor. Děkuji za to osobní setkání. Děkuji, Moniko.
1: Já moc taky děkuji.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice budou mít nové kotviště pro lodě. Nahoře Matky Boží u Králík je festival ZUŠ Open. Hokejová reprezentace má na světovém šampionátu jistou účast ve čtvrtfinále. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
2: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
0: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a Kostomlátkách. Nedělní mší svatou dnes se nahoře Matky Boží u Králík začal 10. ročník festivalu ZUŠ Open. Akce propaguje základní umělecké školy a jejich přínos pro mládež. Na slavnosti je přítomných více než 500 žáků a učitelů základních uměleckých škol z celého kraje.
3: Mezi účinkujícími jsou třeba dětské pěvecké sbory z Přelouče a Poličky, smíšený pěvecký sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí a Národní dechový orchestr. V klášterních zahradách a blízkého okolí kláštera je na programu vystoupení dechových orchestrů a taky žáků hudebních, tanečních a literárně dramatických oborů. Z Králicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Nejpozději do 1. června musí být částka připsaná na účet finančního úřadu. Lidé s daní vyšší než 5000 korun si mohou platbu rozdělit na dvě splátky. Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech zemřeli nejméně 4 lidé. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo také Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo.
4: Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2. Nakonec rozdílovou branku Romana Červenky bruslí potvrdili rozhodčí po přezkoumání u videa. Češi nehráli ani jednou v oslabení. Útočník Jiří Černoch mluví o provokacích v zápase.
5: Spíš asi oni, my jsme věděli, že tam mají pár kluků, kteří jsou takový výbušný a oni výbušný byli, takže my jsme se akorát snažili být v klidu, aby my jsme neudělali zbytečný fauly a vlastně jsme neměli vyloučenýho, takže určitě pozitivní věc.
0: Díky výhře Norska nad Švédskem 3-2 už mají Češi jisté, že si zahrají čtvrtfinále.
4: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně stoupne a bioje na dvojice. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silničáři aktuálně pracují na dálnici D11, pravý jízdní pruh uzavírají mezi 90. a 91. kilometrem ve směru na Polsko. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý desert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Neseš, no tak to je výborný, budeme mít čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Jsem říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept,

0: pozdravuju a těším se na její recept.
1: Začínáme za chvíli.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Naďo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně

0: čerstvých bezínkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí a my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
0: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí, nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, to dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť, velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
0: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
0: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
0: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
0: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Takže to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
0: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
0: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
0: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Naděl, máš talíř naloženo, velký nok.
0: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
0: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
0: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
0: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
0: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
0: No, já jsem se rozhla sobě.
1: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte je posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Rettigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejovlivněnější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče. Vytažené z trouby. Jsou
2: krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal,
1: tak.
2: No, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před. Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, aha, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole, na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžíci oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Plán na stavbu cyklostezky do Hrochovatýnce zkomplikovaly výkupy pozemků. Pardubice plánují výstavbu kempu u koupaliště Cihelna. Začíná tenisový Grand Slam Roland Garros. Dnes se na něm představí 6 českých zástupců ve dvouhře. V regionu dnes čekejte jasno nebo polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní dopoledne. Cyklostezka po zaniklé železniční trati do Hrochovatýnce se zatím stavět nebude. Plány zkomplikovaly výkupy pozemků. Původně cukrovarská dráha byla definitivně zrušená v roce 1978 a sousední obce chtěly násep využít pro výstavbu stezky. Nemají ale peníze na jeho odkoupení, jak vysvětluje starosta Hrochovatýnce za volbu pro město Aleš Vašek.
3: Jsme narazili na finanční požadavky Českých dráh na odkoupení bývalého drážního tělesa. Takže v současné době i Rosice ani Hrochovatýnec neplánujeme propojení tohle cyklostezky mezi Hrochovatýncem a Rosicema z důvodu finanční nákladnosti.
2: U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude také penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
4: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky.
2: Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónů mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji, soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění. Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešnik. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešnik s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory.
0: Sport.
2: Začíná tenisové Roland Garros, druhý Grand Slam sezony, rozehraje za pár minut první česká zástupkyně ve dvouhře. Marii Bouskovou čeká Italka Bronzetyová. Odpoledne se představí ještě dalších 5 českých reprezentantů.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, večer mírně stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východu českých silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
5: Pěkný den při poslechu východočeských výletů. S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice se dnes vydáme do Litomyšle. Tentokrát se ale nebudeme věnovat památkám, moderní architektuře ani slavnému festivalu Smetanova Litomyšl, ale zaměříme se na chutě a vůně. Řekneme vám, kam zajít v Litomyšli na dobrý oběd? Kapučíno nám připraví jeden z nejlepších baristů v Česku a prolistujeme taky slavnou domácí kuchařku Magdalény Dobromily Retikové. Mimochodem, od jejího vydání uplynulo přesně 200 let. Na gastroturistiku po Litomyšli vás zve Vilém Branda.
0: Východočeské výlety.

0: Východočeské výlety z Litomyšle se dnes věnují hlavně gastronomii a místní gastroscéně a před dnešním putováním se samozřejmě musíme posilnit dobrou kávou, kterou nám připraví Jan Škeřík z kavárny Café Mysl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vaše kavárna Café Mysl sídlí přímo na náměstí, na Smetanově náměstí v Podloubí. Vy jste jejím majitelem. Kolik času dnes trávíte za kávovarem a kolik času už spíš řešíte provoz kavárny a další věci potřebné?
1: Za kávovarem tady v kavárně úplný minimum, protože díky bohu mám skvělý tým a díky tomu mám možnost se v té kávě rozvíjet někam dál. Začal jsem pražit, školím, takže za kávovarem jsem, ale ne tady tímhletím kavárenským.
0: A v pražírně tedy trávíte hodně času?
1: Tím procesem trávím hodně času. Já teďka buduju pražírnu tady kousek od Litomyšle a do toho jezdím do Prahy si pronajímat stroj, učím se, je to už asi víc než roční proces, takže dalo by se říct, že ano.
0: Řekněte mi, jaká je kávová kultura v Litomyšli? Když jsem se tak díval, tak kaváren je tady poměrně dost, tak je to konkurence pro vás?
1: Spousta lidí říká, že Litomyšle je na tohle malá Praha, těch kaváren je tady opravdu hodně. Ta kultura si myslím, že je tady ve srovnání s okolními městy úplně o třídu jinde, za což jsem samozřejmě hrozně rád a úplně jako konkurenci to nevnímám, nebo já se snažím jako nepřemýšlet nad konkurencí, já dělám nejlíp to, co já umím a to si myslím, že funguje.
0: Asi to funguje, protože kavárna je právě v tuto chvíli plná. Mění se podle vás kávová kultura v Česku? Vy nabízíte výběrovou kávu, máte pocit, že třeba čím dál tím víc lidí právě tu výběrovku takzvanou vyhledává a preferuje?
1: No já si myslím, že to je obecný trend v gastronomii, že zákazník je poučenější, zákazník chce vědět, za co utrácí peníze, zákazník začíná se zajímat o to, co prostě jí a pije a to jde ruku v ruce samozřejmě i s tou kávou, takže určitě se to posouvá.
0: Jak často tu zaznívá požadavek ze strany zákazníků, že by chtěli připravit tureckou kávu nebo něco, na co byli zvyklí právě v minulých letech?
1: Samozřejmě občas to slýcháme, máme důvod, proč to neděláme. Pokud si u nás někdo koupí zrnkovou kávu, tak my milé rádi na toho Turka na doma nameleme, ale tady v kavárně ho nepřipravujeme.
0: Je nějaká alternativa, pokud si někdo objedná tureckou kávu, tak co mu místo toho nabídnete?
1: Nabízíme buď lungo, což je espresso dolitý horkou vodou, anebo filtrovanou, překapávanou kávu, který teďka jako jde relativně velký množství.
0: Co jsou nějaké aktuální trendy, které třeba i tady nabízíte?
1: No absolutní trend posledních rok, dva, tři je totálně nekávový a je to matcha a veškerý drinky na to postavený. A co se týče nápojů, tak pořád v průběhu let převládá cappuccino a to úplně maximálně, jakože třeba 30% obratu kavárny jsou cappuccina.
0: Řekněte mi, co máte dnes na mlýnku, jaká zrna to jsou a odkud pocházejí?
1: Etiopská. Zrnka jsou naše vlastní a tyhle ty jsou konkrétně z Etiopie.
0: Jak chutná taková Etiopie?
1: No tak obecně etiopská káva a to, co my používáme, jsou výhradně jednodruhový arabiky, takže ty jsou obecně ovocnější, kyselější, děláme světlejší pražení, tak aby tam byl potenciál toho zrna. Tady ta etiopská káva je hodně ovocná, ale zároveň si zachovává nějaký balans sladkosti, takže jsou tam hodně cítit citrusy, peckoviny a proti tomu nějaká vanilka, čokoláda.
0: A je to tedy 100% arabika, je to tak?
1: Přesně tak, 100% arabika a takzvaně jednodruhová, to znamená, že máme vždycky informaci, který farmář nebo který zpracovatelský závod konkrétně tu kávu zpracoval, v jaký várce. Já to přirovnávám třeba vinař a viniční trať, že přesně vím, odkud ty zrnka jsou.
0: Vy jste v roce 2017 získal titul barista roku. Co všechno jste musel tehdy předvést a splnit, abyste tedy dosáhl tohoto titulu? V čem to spočívalo?
1: No je to v podstatě mistrovství republiky v přípravě kávy u kávovaru. Je to založený na espresech a je to nějaká 15-minutová prezentace, kde člověk odprezentuje svoje kafe, své receptury drinků a musí prostě předvést jak tu technickou zdatnost, tak tu teoretickou okolo toho ty všechny dovednosti a to se nějakým způsobem boduje jak technicky, tak senzoricky.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořád východočeské výlety z Litomyšle. Majitel kavárny Kafemysl Jan Škeřík stojí u kávovaru a chystá se nám popsat, jak se připravuje kapučíno krok za krokem. Tak mi řekněte, čím obvykle začínáte. Vy máte v pravé ruce páku, kterou si teď čistíte.
1: No, je to kouzelný dělat kapučíno bez obrazovky, takže se na to musím naladit. No,
0: musíte to hodně popisovat.
1: V prvé řadě děláme espresso. Espresso musí být naladěný, musí být naladěná nějaká receptura. My krom nějakých věcí, jako je hrubost mletí, řešíme i váhy, což znamená třeba, kolik navážíme kafe do té páky, o které jste mluvil, kolik nám nateče gramů do šálku, za jaký čas, protože bez skvělého espressa nebude skvělý kapučíno. Tak to je nějaká prvotní část, díky tomu, že máme skvělé technologie, tak se můžeme rovnou přesunout tady k mlíku.
0: Takže zatímco espresso teče do šálku, tak vy už mléko naléváte do konvičky.
1: Je to tak. A teďka přijde na řadu šlehání, což je ta druhá část toho baristického řemesla. To espresso je hlavně senzorická věc. Šlehání je zase ta mechanická nějaká dovednost, co se týče svalové paměti a podobně.
0: Takže právě trysku dáváte dovnitř do konvičky s mlékem a začínáte mléko šlehat.
1: A než si to dopovíme, tak už bude vyšlehaný, protože ten kávovar to umí docela rychle.
0: Pro i těch zákazníků je tady hodně, tak asi musíte být rychlí, předpokládám.
1: Je to tak.
0: Tak a teď už v levé ruce máte tady espresso, šálek s espressem a vléváte do něj kapučíno, na kterém se teď tvoří takový obrázek mléčný. A tohle všechno teda děláte pohybem ruky a tím, jak je to mléko našlehané.
1: Je to tak, to je takzvaný latte art, je to nějaká základní věc, co se týče toho vizuálu, toho drinku. Věřím tomu, že v dnešní době už to bez toho jako nejde. A je to jenom mechanická dovednost, je to jenom to, jako se naučit na ručičkách, není to žádný domalovávání jehlama a podobně, je to čistě jenom o rukách.
0: Jak musí být to mléko našlehané? Musí mít konkrétní teplotu, konkrétní konzistenci nějakou?
1: Klidně se napíte, to, co tady teďka máte před sebou, tak je vyšlehaný cca na 53 stupňů. Naše ručičky už to zvládají docela precizně, plus minus 1 stupeň odhadnout. Děkujeme, nashledanou. Ahoj. Dokonce se na to tady s baristama školíme a takzvaně kalibrujeme, aby opravdu ta teplota, která odchází od kávovaru na servis, byla vždycky stejná, aby to nebylo o tom, že tamhle od Pepíka mi chutná kafe líp a od Františka hůř. Musí to být prostě vždycky stejný a stejně dobrý.
0: A mluvil jste o tom, že i to espresso musí mít nějaké parametry.
1: Používáme základní recepturu na dvojitý espresso, dneska 18,3 gramů do páky, takže to vychází nějakých 9,1, 9,2 na single espresso, ale my děláme receptury jenom na dvojitých espresech, přičemž potom do nápoje jde polovina té extrakce. V tuhle chvíli nám espresso teklo 27 sekund.
0: Co všechno rozhoduje o té výsledné chuti kávy? Co všechno má vliv na to, jak ta káva potom chutná?
1: Mám ze zkušenosti krásný přirovnání k vínu, protože to mně přijde, že pro českýho zákazníka je hodně pochopitelný a celá ta cesta je vlastně s kávem hodně obdobná. To znamená, kde to vyrostlo, jaká je to odruda, jak se k tomu farmář choval, jak to zpracoval.

0: jak to potom nějakým způsobem upražím a jak to připravím celý ten řetězec, když někde naruším nějakým nehezkým chováním k té surovině, tak už s tím prostě nikdo další nic neudělá.
1: Už za chvíli se vydáme do regionálního muzea, které si letos připomíná 200 let od vydání slavné domácí kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové.

0: Národní republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Litomyšl je městem celé řady významných osobností. Narodil se tu Bedřich Smetana, tvořili tu umělci, architekti i spisovatelé. My se ale tentokrát zaměříme na ženu, která výrazně ovlivnila české domácnosti a její recepty a rady přežily doslova celé generace. Tou ženou je Magdaléna Dobromila Retigová, o které si teď budu povídat s kurátorkou z regionálního muzea v Litomyšli, paní Hanou Klimešovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Domácí kuchařka a neb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské, tak se jmenuje ta její slavná hlavní kuchařka. O jakých pokrmech se tam dočteme? Myslíte, že třeba já bych zvládl něco uvařit podle té kuchařky?
1: Určitě zvládl, obzvlášť z těch dalších vydání, kde už je použito dnešních měr a vah, protože Retigová, když tu knížku psala, tak používala ještě třeba žejdlíky, což dneska nevím, jestli byste si uměli všichni přepočítat, ale z těch pozdějších upravených vydání, které upravila Antonie Dušánková, určitě zvládl, ale musíte mít dneska asi nějaké zkušenosti a rozhodně tam nenajdete informaci třeba jako pečte na 160 stupňů 40 minut. To tehdy nefungovalo, protože ženy zpravidla vařily ještě v černých kuchyních.
0: To znamená, jakým způsobem to popisovala? Třeba, že to jídlo se musí vařit dlouho?
1: Samozřejmě musela mít ta hospodyně zkušenost s tím, jak často přikládat, jak hodně přikládat, a pokud to trvalo opravdu dlouho, tak to tam Retigová opravdu píše. Vařte duste několik hodin prostě do změknutí. Jo? Tam používá ten výraz vlastně až to bude hotovo, nebo do změknutí, abyste věděli, kdy teda máte hotovo.
0: Ještě mi řekněte, z jaké doby ta kuchařka pochází?
1: Tak letos si připomínáme 200 let od jejího vydání, je tedy z roku 1826. Vydala ji ještě za svého pobytu v Rychnově nad Kněžnou a když přišla k nám do Litomyšle, tak už vlastně byla tou slavnou autorkou kuchařské knihy.
0: Byla to obyčejná jídla, ta, o kterých píše, nebo nějaká speciální slavnostní?
1: Byla tam obyčejná jídla, byla tam slavnostní, ale i postní jídla. K tomu je věnována zvláštní kapitola, začíná to polévkami, jako jsme dneska zvyklí. Je tam spousta hlavních chodů, ale i kompoty, zmrzliny, návod na přípravu kávy, protože to tenkrát také nebylo tak jednoduché jako dneska, na přípravu čaje, ale i samozřejmě spousta dezertů.
0: Já jsem se dočetl, že tam je taky zmínka o žabích stehínkách nebo o racích, tak to byly třeba běžné pokrmy, které se tehdy dělaly.
1: Dneska bychom s tím měli asi problém, ale tenkrát opravdu raci a žabí stehínka byla hojně konzumována, protože to byla móda ve Francii. A jak víme, měštěné rádi napodobovali šlechtu, takže i tady v Litomyšli máme v Nedošíně restauraci, která se dodnes jmenuje Na žabárně, a tam smetánka chodívala na žabí stehínka.
0: Když člověk některé ty recepty čte, tak působí dneska trochu pro mě úsměvně a možná až drsně, třeba nějaké ty výrazy typu vraz tam tucet vajec a tak dále. Byla to nějaká specifická mluva Magdalény Retigové, anebo se opravdu takhle dřív mluvilo?
1: Musíme si uvědomit, že ona za sebou měla letitou zkušenost, kdy vychovávala dívky. Ona pořádala kurzy pro děvčata, kde je učila vařit. Takže tím způsobem, jakým to vysvětlovala jim, asi jim přišlo srozumitelné vysvětlit to všem hospodyním, protože ta kuchařka samozřejmě byla určena především pro začínající hospodyně.
0: My o kuchařce mluvíme dnes v této době, byla ale populární i v době, kdy vyšla?
1: Byla. Vyšla česky, ale záhy i německy, což je u Retigové zajímavé, protože byla vlastenka a učila si česky, dávali si dokonce pokuty za německá slovíčka. Přesto věděla, že je tady velká populace vlastně německy čtoucích hospodyň, takže i pro ně ta kuchařka vyšla, aby jim byla srozumitelná.
0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za chvíli budeme mluvit o životě Magdalény Dobromily Retigové.

0: Východočeské výlety z Litomyšle jsou dnes plné chutí a vůní. Věnujeme se místní gastronomii a taky významné osobnosti české historie Magdaléně Dobromilé Rettigové. S kurátorkou Hanou Klimešovou z regionálního muzea v Litomyšli už jsme probrali její slavnou kuchařku. Magdaléna Dobromilá Rettigová se ale ve svém životě nevěnovala jen receptům a vaření. O čem se podle vás v souvislosti s ní třeba dnes moc neví?
1: Hodně nabádala dívky ke čtení. Ona byla spisovatelkou nejen kuchařských receptů, ale její básně a třeba divadelní hry už trošku zanikly. Ona sama si stěžovala v dopise svému příteli, že vlastně lidé raději ocení recept na dobré jídlo než dobrou báseň. A vzdělávání dívek považovala za velmi důležité a působila tady v Litomyšli i tím způsobem, že pořádala třeba svatební hostiny, ale dokonce seznamovala i mladé s tím, že teda dívky nabádala k tomu, aby si zachovali svůj věneček, a když jim domlouvala schůzky s chlapci z filozofického ústavu, tak ti z toho měli samozřejmě legraci, takže jí říkali komisařka pro cudnost nebo pro chlastání vody, protože samozřejmě nabádala všechny, že ta voda je nejzdravější.
0: Byla to významná osobnost v rámci Litomyšle? Vědělo se o ní, že tady působí ve městě?
1: Samozřejmě byla, protože její muž byl vysoce postavený úředník na radnici a ona se přátelila s paní burkmistrovou Rollerovou a ta litomyšlská smetánka samozřejmě moc dobře věděla, s kým má tu čest.
0: Když se ale vrátíme na úplný začátek jejího života, tak ona se v Litomyšli nenarodila, nepůsobí tady od svého mládí, od svého dětství.
1: Ona se narodila v roce 1785 ve Všeradicích na Plzeňsku a poměrně často se stěhovala. Otec si záhy zemřel, matku měla velmi přísnou a když se vlastně vdávala za Sudiprava Rettiga, tak se teprve stala vlastenkou, přijala to jméno Dobromila a začala se učit česky. Společně tím, že on byl úředník, tak putovali po celých Čechách a byla třeba i v Táboře žila několik let, potom v Přelouči, v Rychnově, v Ústí nad Orlicí, takže těch měst opravdu procestovala velmi mnoho.
0: Když si ji představíme mimo kuchyni, mimo ten klasický pohled té, když to tak řeknu, korpulentní dámy u plotny, jaká byla v osobním životě, čemu se věnovala?
1: Vyšívala, věnovala se spoustě ručním pracím, samozřejmě taky klevetám se sousedkama, ale pořádala i výlety do okolí, kde se deklamovaly básně, takže vedla velmi čilý společenský život. Věnovala se také výchově dětí, protože víme, že její matka byla velmi nedůtklivá a vlastně chyběla jí jakákoliv vřelost, takže ona vůči těm dětem byla určitě vstřícnější, nicméně ta výchova dětí v dnešním slova smyslu zase až taková nebyla, že by ta žena jim věnovala tolik času, oni dostali vzdělání, dostali základy vlastně citový v té rodině, ale ta výchova rozhodně nebyla tak intenzivní, jako ji známe dneska.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Východočeské výlety dnes strávíme v Litomyšli. S Hanou Klimešovou z místního regionálního muzea jsme prolistovali slavnou kuchařku Magdalény Dobromily-Rettigové. A právě téhle kuchařce, ale nejenom jí, se věnuje nová výstava, kterou muzeum připravuje.
1: Nejenom jí, protože je to 200 let vydání kuchařky, takže první místnost bude obsahovat i jiné kuchařky než tu její, soudobé a o něco starší, ale i ty, které z ní potom vychází, aby měli vlastně návštěvníci představu o tom, že nebyla jenom Rettigové kuchařka.
0: Můžeme se tady podívat taky na to, jak se dřív vařilo, jak domácnosti vypadaly.
1: Ano, tomu jsme věnovali velkou pozornost, protože návštěvníci často říkají, vařím jako Rettigová, ale samozřejmě k tomu máme všichni hodně daleko, protože uvařit na otevřeném ohni nebyla žádná legrace, museli jste si nanosit nejenom dřevo a udržovat oheň, ale byla potřeba do domu dovést i voda, protože ne každý dům měl ve sklepě studnu, museli někdy hospodyně nebo služky vyběhnout až na náměstí do kašny, ale tu vodu jste museli také z toho domu samozřejmě odnosit, protože když byla špinavá, neměli jste žádnou kanalizaci, museli zase s ní někam ven před dům. Takže to byla spousta postupů, které vlastně my dneska neděláme. Když jste pekl chleba, trvalo to celý den, ale zase se peklo jenom jednou za 14 dní. Takže nádobí, které se v tu dobu používalo, můžou návštěvníci i o tom, jak se vařilo, si ve druhé místnosti něco přečíst.
0: Když se tak dívám na ty broušené skleněné karafy na vodu nebo právě na ten porcelán a hrnečky, tak mi přijde, že se to asi v dnešní době dost vrací. Možná, že si třeba umím představit, že některé z těch hrnečků by mohly být v různých kavárnách tady v Litomyšli nebo jinde.
1: Je to tak, vlastně móda se opakuje po staletí, můžeme říct tisíciletí, a vidíme, že ta první polovina 19. století byla opravdu decentní, zdobná a krásná, elegantní. Na výstavě o umění kuchařském návštěvníci mohou vidět nejenom tu slavnou kuchařku domácí od Magdalény Dobromily-Rettigové z roku 1826, ale také spoustu jiných kuchařek, které jí předcházely a které jí následovaly. Máme tady i třeba nejmenší českou kuchařku.
0: Vy jste mi říkala, že tu najdeme taky kuchařku dvou místních obyvatelek z Litomyšle, které tu svou kuchařku sepsali ještě předtím vydání kuchařky Magdalény Dobromily-Rettigové.
1: Je to takový náš poklad. Byl to rukopis sester Fikejzových z Nedošína u Litomyšle. Oni tu knihu sepsali ještě před svatbou. Jsou tam vlastně recepty a rady, které dostali od svých rodičů. Najdeme tam nejenom recepty, ale i to, jakým způsobem léčit různá zranění a onemocnění, ale i co vyžaduje udělat v domácnosti, v který kalendářní rok, protože samozřejmě tím, že byli z Nedošína, tak byli ještě ze sedlácké rodiny a hospodařili na statku. Ta publikace, která vychází, je edice a rukopis pochází z roku 1818.
0: Hanna Klimešová s bílými rukavicemi právě teď otevírá originální rukopis kuchařky sester Fikejzových. Když se tak dívám na ten originál, tak já bych z toho asi úplně nic nepřečetl. Nedokázal bych to rozklíčovat jednotlivá slova.
1: Je to tak, je to vlastně sice psáno česky, takže když se trochu snažíme, tak některá slova přečteme, ale kdo není zvyklý číst kurent, tak to samozřejmě nepřečte. Proto je ta knížka vydána v edici a je přepsaná pro současné čtenáře, aby tomu rozuměli. Tehdy nevydaná kniha byla určená pro vesnické hospodyně, takže sestry určitě zamýšlely ji vydat, ale kolegyně tomu dneska dala ještě název Bude-li to dobrý, pochválíš si to, protože tím končí většina receptů. Tak poznáte, že se vám jídlo povedlo, že vám chutná. Výstava o umění kuchařském potrvá od slavností Magdaleny Dobromily-Rettigové 23. května až do 6. září.
0: Východočeské výlety pokračují, už za chvíli vám řekneme, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd.

0: posloucháte východočeské výlety. Do Litomyšle dnes lidé nejezdí jen za architekturou, zámkem nebo kulturou, ale stále častěji taky za dobrým jídlem a kavárnami. A to mi určitě potvrdí Michaela Severová z Litomyšlského městského úřadu. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak?
0: Tak Litomyšli se někdy přezdívá Malá Praha. Slyšela jste už tuhletu přezdívku?
1: Ano, a když jsem si dneska dala do umělé inteligence, co nám vyhledá, když se řekne Litomyšl a jídlo, tak mi řekla, že na velikost našeho města je tady velké množství skvělých restaurací a i oceňovaných, například Michelinem nebo francouzským gastronomickým průvodcem, takže je to určitě pravda.
0: Čím si to vysvětlujete? Možná, že v takto malém městě, nebo přeci jenom Litomyšl není tak velká, je tolik kaváren, tolik podniků, tolik dobrých restaurací?
1: No, já si myslím, že Litomyšláci se chtějí mít hezky. A na to samozřejmě naskočili i místní podnikatelé a město je podporuje. My například máme soutěž celoroční Litomyšlské lázeňské prameny gurmánské, kam se v letošním roce přihlásilo celkem 26 podniků, restaurací, hospod, barů, který speciálně pro lázeňské hosty připravují dobroty, ať je to pití nebo jídlo, sbírají se razítka a soutěžící jsou potom při zahájení Litomyšlské lázeňské sezóny vždycky odměněni.
0: Obecně se dá asi říct, že lidé takzvanou gastroturistiku vyhledávají, že to je teď trend posledních let. Musím se samozřejmě zeptat na nějaké ty tipy, co byste třeba posluchačům doporučila, pokud někdo Litomyšl přes podniky úplně tolik nezná, kam by třeba mohl zajít na nějaký dobrý oběd, na jídlo.
1: Tak samozřejmě tou topkou naší je restaurace Bohem v hotelu Applaus, která byla oceněna Big Gourmetem od Michelinu. Nemá michelinskou hvězdu, ale tohle je vlastně pro posluchače možná ještě zajímavější ocenění, protože je to kvalitní kuchyně za rozumnou cenu. A tatéž restaurace se dostala právě i do francouzského gastronomického průvodce, takže opravdu na 10-tisícové město si myslím, že se máme čím chlubit. Teď je tady nově otevřená restaurace Plums, kterou vede Pavel Švestka, taky známý soutěžící z televize Nova, výborný kuchař, takže také můžu doporučit. A je tady celá řada krásných kavárniček, jako třeba Choco Café, nebo Café Michel, nebo Dvorek, nebo ve Váchalově uličce v létě zavíráme silnici a můžete si tam dát výbornou plzeň, takže úplně se mi zbíhají sliny, jenom když o tom mluvím.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat ještě na ta místa, kde to třeba tady v létě nebo po celý rok nejvíc žije a kde právě turisti i další lidé, kteří by do Litomyšle přijeli, objeví nejvíce těchto podniků.
1: Některé už jsem zmínila. Pro mě je jedno z nejkrásnějších míst restaurace ve Smetanově domě, která je teď prázdná, takže můžu využít tuto příležitost. Hledáme nájemce do této skvělé restaurace, která má i venkovní terasu, tam nádherný klid. A jinak zvu návštěvníky na web gastroslavností nebo i Lázní ducha, kde jsou právě ty mapy těch lázeňských gurmánských pramenů.
0: A pozvánkou do města kultury, architektury, ale i vynikající gastronomie, jak jste slyšeli, dnešní východočeské výlety končí. Loučí se s vámi a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice přeje Vilém Branda.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Soukromý investor chce v areálu bývalých kávovin v Pardubicích postavit novou čtvrť s více než 640 byty. Rozhledna Borůvka v Toulovcových Maštalích zůstává uzavřená. Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí až do odvolání. A odpoledne bude slunečné, teploty až 30 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. V areálu bývalých kávovin v Pardubicích by v příštích letech mohla vzniknout nová čtvrť s více než 640 byty. Výstavbu, kterou plánuje soukromý investor, budou v pondělí projednávat zastupitelé. Součástí projektu jsou obchody, nové zastávky MHD nebo úpravy okolí Palachovy ulice, říká náměstek Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: Jsem rád, že se nám tím podaří vyřešit vlastně jeden z brownfieldů města, který je vlastně přes železniční trať přimknutý ke středu města. Předpokládaná výše investičního příspěvku ze strany investora je 58 595 500 korun.
2: Rozhledna Borůvka v Toulovcových Maštalích zůstává uzavřená. Dřevěná věž má poškozenou středovou část a kvůli tomu bude nutná i demontáž schodiště. Termín zpřístupnění vyhlídky provozovatelé zatím neuvedli. České národní parky letos poprvé společně slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program.
4: Botanici nechají účastníky nahlédnout do genobanky národního parku, která zachraňuje ohroženou horskou květenu. Dozví se zajímavosti z pěstování v sadech, uvidí kosení trávy. Děti se mohou zapojit do ekoher nebo nahlédnout do záchranné stanice v informačních centrech napříč Krkonošem. Mohou vyplňovat soutěžní listy a vyhrávat odměny. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a kyjevskou oblast jsou dva mrtví a přes 80 zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo taky nadzvukovou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé cerkvi u Kyjeva, oznámilo velení protivzdušné obrany.
5: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Protivzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, přechodně i oblačno, jedině se objeví přehánky, ale to hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty dnes 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále ale počítejte s uzavírkou některých vedlejších silnic v okolí Sezemic kvůli výstavbě obchvatu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezké nedělní poledne přejeme všem, kteří posloucháte Český rozhlas Pardubice. Tak venku horké tropické letní teploty, řekl bych, možná mnozí z vás teď budou schovaní někde ve stínu, také předpokládám, že touto dobou budete obědvat, tak v tom případě přejeme dobrou chuť a samozřejmě i pohodový poslech. Právě teď startují víkendové písničky od srdce a protože jsou víkendové, znamená to, že si můžete vybírat muziku vy posluchači, tu, kterou máte rádi, nebo tu, která potěší některé vaše známé. Až budete vědět, napište nám na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Můžete posílat také SMSky ve tvaru Pardubice, Mezera a váš vzkaz. SMSkové číslo je 90 011 04 a telefon 726 46 48 48. My si dáme skupinu Miraj, pak už to bude na vás, no a Miraj budou hrát a zpívat všem Janám a také Vanesám k dnešnímu svátku. Přejeme jen to nejlepší.
7: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: nemůžeš, tak přidej. To byla skupina Miraj a rovnou se vrhneme na první vzkazy, které nám sem dorazily. Pošlete prosím písničku od srdce Domnětic báječnému chlapovi Vláďovi Veckovi a jeho báječný manželce Lence. Oba mají letos krásné narozeniny, Vláďa v úterý 26. května 70. a Lenka pěknou půlkulatinu už oslavila v březnu. Jejich kamarádi Fanda, Pepa, Ríša, Jarda a Mirek, kteří se každý týden u nich scházejí na coffee break, jim do dalších let přejí zdraví, štěstí, lásku, aby se jim všechno dařilo a dobře žilo s celou velkou rodinou. Ať už tolik nepracují a častěji si sednou a něco dobrého pojí a popíjí.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A ještě doplním, že my přejeme také všechno nejlepší.

Nasmála se ještě víc, prý si o hodně prodloužila život, tak já jsem rád, že to nakonec všechno bylo tak, jak mělo být. Oslavenec šťastný a tak si navrch dáme ještě pro dobrou náladu, pohodu, radost a lepší neděli písničku, no a od koho jiného než od Dalibora Jandy.

Další písnička, která zazní v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, bude do Moravské Třebové pro dědu Františka k dnešním narozeninám. Dědečku náš milý, ať máš dostatek životní síly, hodně zdraví, štěstí, lásky do dalších let, ať tě stále baví svět. Všechno nejlepší přejí Stáňa, Luděk, Toník a Staník.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: 12.22, neděle 24. května, pokračují polední písničky od srdce a dneska se nám tu sešli narozeninoví oslavenci. Milé rádio, brzy oslaví je narozeniny syn Jirka. Štěstí, zdraví, spokojenost mu přeje mamka Boženka a posílá od Olgy Lounové píseň Narozeninová.

Milé rádio, prosíme o zahrání pořadatelům obce Řetůvka za včerejší uspořádání velmi pěkné akce pro seniory obcí z povodí potoka Husí Krku, Řetová, Řetůvka, Přívrat. Tak doufám, že jsem přečetl všechno správně. Je to tak? Potoka Husí Krku, Řetová, Řetůvka, Přívrat. S velmi pěkným programem a občerstvením, bylo to moc hezké, za zúčastněné děkuje posluchač Mirek a už se těší na příští setkání u nich v Přívratu. No a hodila by se prý tahle písnička.

0: Za minutu půl jedné a jdeme opět gratulovat. Prosím vás, zahrajte pro všechny Janičky k dnešnímu svátku. Přeji jen to štěstí a zdraví. Dáša píše, no a zdraví také Ilonku. Holky, neřešte blbosti. Naschledanou, tak zní vzkaz, který dorazil sem k nám do písniček od srdce. A připojím ještě jeden pozdrav. Dobré poledne, prosím, zahrajte písničku Srdce jako kníže Rohan pro dobrou náladu, radost a pro pohodu. Děkuji, Zdena ze Svitavska.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Telefonovala paní Věra, kterou tímto moc zdravím. A já pokaždé, když mi někdo diktuje vzkaz, aby ho vyřídil, tak si dělám takové stručné poznámky a píšu si třeba tady od paní Věry: pro rozhlpěk vis všec pěk víl red. No a to znamená, že máme zahrát pro nás do rozhlasu. My moc děkujeme. Všechno je prý pěkné to vysílání, nejenom vysílání, ale všechno je pěkné. I ty výlety o Magdaleně Rettigové se moc líbily. Tak za to jsme rádi. No a písnička bude i všem posluchačům pro dobrou náladu a dozvěděl jsem se, že paní Věra po neděli odjíždí za dcerou a za vnučkou, takže nebude úplně v doslechu, jak se tak říká, ale já si myslím, že ten způsob by se určitě nějaký našel. Nicméně chápu, že dcera a vnučka jsou mnohem přednější. Tak my přejeme, abyste si to tam, paní Věro, hezky užila s holkami. A Valdemar Matuška, na toho padl výběr, tak si pojďme i my všichni, kteří ho máme rádi, užít Eldorado.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Eldorado a Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, no a také takové malé Eldorado mají i Sulanční na své chaloupce v Bradle. Tam teď budeme posílat písničku, konkrétně, jak říkal Pepa, tej mojí Milušce, holka měla včera narozeniny, kolik jí bylo, 18, možná 19, tuším, nevím úplně přesně, ale stále mladice. No a Pepa jí teda přeje samozřejmě hlavně to zdraví, také pohodu, prý si to včera moc užila s brádlákama nebo brádelákama, teď nevím, jak to říká správně. Pak prý vyrazila na brádelskou stezku, což tam je taková parádní procházka. No a nakonec to byla oslava ještě s rodinou. Takže narozeniny, jak se patří od nás z rozhlasu, také dodatečně ještě jednou všechno nej. No a Pepa vybral tuhle krásnou písničku.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V pátek 29. května jedeme na venkov.
2: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
1: Regionální dobroty i odborné střední školy.
2: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
1: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
3: Ježiši Kriste!
2: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
3: Samice s tvrdými.
1: Těší se na vás Zdeněk Novák
2: i Lada Klokočníková.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Tak to je další přímý přenos, na který se můžete v našem vysílání těšit, ale teď pokračují písničky Od srdce a máme tady opět narozeninové přání. Prosím, zahrajte slečně Luci Burešové, která včera oslavila své 25. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví ji přeje teta Jarka a zahrajte jí písničku od Marie Rotrové Lásko voníš deštěm.

Zahrajte písničku Obyčejná holka Darině Přikrylové, Jitce Sloukalové a Janě Bahenské pro dobrou náladu, radost a pohodu a písničku s pozdravem posílají babička a děda.

Lucie Bílá, co by obyčejná holka, doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dobrý den, prosím o zahrání písně od Juan Pardo, Nome Ables. Všem Janám a všem, kdo poslouchají pro dobrou náladu, díky, píše posluchačka Eva.

Nomeables, tak a my jdeme do finále pomalu, ale jistě, protože 13. odpolední je na dosah. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Honky Tonky Blues a bude to do Lukovny pro Justýnku Jeníkovou k jejím dnešním třetím narozeninám a také babičce Janě k jejímu dnešnímu svátku. Díky, píše Libor, od nás také gratulace, zdravíme Justýnku i babičku.

Honky Tonky Blues, Jiří Suchý, no a my tam musíme vmáčknout ještě jednu poslední písničku, protože dorazil vzkaz, zahrajte Vodu živou a bude to pro Janu Zachovou, Janu Dugovou, Břízovou, Paukertovou od Karlose ze Svitav.

0: Radioservis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Dopravní podnik Pardubic letos prodlouží linku číslo 3 až na konec Lázní Bohdaneč. Archeologický průzkum na Velkém náměstí v Hradci Králové odhalil pozůstatky historické kašny. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. A odpoledne bude slunečné, místy oblačné, teploty až 30 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otagu Twirt. Cestující by se letos měli dočkat prodloužení frekventované linky číslo 3 z Pardubic až na konec města Lázně Bohdaneč. Trolejbus teď končí na zastávce Točna. Od září by měl zajíždět až k nové zastávce u Mlýnů. Ta stojí blízko kruhového objezdu a bohdanických rybníků.
6: Podle dopravního podniku ale všechny spoje až na konec města Lázně Bohdaneč zajíždět nebudou. Podnik totiž počítá pouze s jedním spojem za jednu hodinu. Je to kvůli chybějícímu trakčnímu vedení. Zastávku u Mlýnů by tak měl obsluhovat bateriový trolejbus. Město už postavilo Točnu i zastávku za 400 tisíc korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Zájem o třídění bioodpadu v Pardubicích roste. Do systému se už zapojilo 5 000 domácností, které od města získaly speciální nádoby na biologický odpad. Jen loni lidé vytřídili přes 3 000 tun bioodpadu. Archeologové na Velkém náměstí v Hradci Králové objevili základy pozdně gotické Jiříkovy kašny z 15. století. Průzkum západní části náměstí předchází plánované stavbě nového vodního prvku, na který radnice v minulosti vypsala architektonickou soutěž. Odborníci v sondách našli taky části historického dřevěného vodovodu, nejstarší městskou dlažbu nebo středověkou minci.
7: Základy kašny tvořily zlomky cihel, opuky a pískovců, přičemž v odkrytém nároží ležel gotický prvek ze staveb zaniklých za husitských válek. V nejstarší valounové dlažbě města vědci našli kromě mince taky středověké nášivky, kování a pozůstatky specializované kostěřské dílny. Jeden ze dvou objevených dřevěných vodovodů pak obsahoval zlomky keramických kachlů z 15. století s motivem legendy o svatém Jiří. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely.
4: Počasí.
5: Zatím je v Pardubickém kraji většinou slunečno, jasno až polojasno odpoledne a večer, ale může být přechodně i oblačno. Ojediněle se objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty dnes vysoké 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý vítr. Tlak mírně klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou s dlouhodobým dopravním omezením, ale počítejte na silnici druhé třídy číslo u Lanšperka číslo 320.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
8: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Také příjemné posadit se třeba u nějakého zámku, do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortí, klidte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách a jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z Muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně je umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, viďte. Možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako. Dobrý. Tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme nějaké stopy po tesání té skály a teď jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního a je tady spousta různých rytin. Tady můžeme právě proti oknu vidět letopočet 1627 a vlastně rytinu kalicha a většina z nich je moderního data.
1: Žili tady loupežníci?
2: Podle pověsti ano a dost pravděpodobně se zde ukrývali lidé v průběhu dějin vícekrát, nejspíše tedy v době pobělohorské a asi i později.
1: Jeskyně jsme si prohlédli, tak zase sejdeme nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Sellner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Sellnerovo hradiště.
2: Sellnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Sellner a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie. Jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké. Druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
1: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
2: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
1: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
0: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volině v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, ležící spící, z Čerty nejsou žerty. No a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová, Slaný, paní Petra Hegrová, Nové Strašecí, pan Josef Svítil, Stot a pan Radek Stalmach, Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stáli jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si užívejte. Jak zní nová soutěžní otázka? No tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nyní.

0: Nad Jáchymovem v Karlovarském kraji se tyčí Šlikova věž. Je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudensteina, který nechal vystavět rod Šliků krátce po založení města. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy, ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. A když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta, nebo tento hrad dobyt vzbouřeným horníky a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepení hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody, to znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonilo, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
1: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
0: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada, zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste mi, paní Zdeno, říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovar, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ale je potřeba se předem objednat.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv.
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. Jedný je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad. A to má asi 30-40 čísel. Takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
2: Ano,
1: na té nádrži.
2: Ano. Tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy, dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné?
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
2: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko Dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásnej, klidnej.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte
2: určitě
1: tady?
2: Určitě jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
0: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky. To je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni. Pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť.
3: Výlety.
0: Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky, teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě, no a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu, nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem českém území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf, lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní Alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo, nebo nedej bože, chtělo porazit auto, no chtělo, prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, Alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

0: A na závěr se dnes ve výletech vypravíme na jižní Moravu a budeme obdivovat krásy Národního parku Podyjí. A to navíc pěkně z výšky. Vystoupáme totiž na rozhlednu jménem Rumburak. Ta stojí nedaleko hradu Bítova na Znojemsku a kromě samotné vyhlídkové věže upoutá i dvěma velkými sochami. Jejíž autorem je sochař Michal Olšiak. Na rozhlednu nás teď vezme náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S majitelkou rozhledny Vlaďkou Piskovou stojíme pod jednou ze dvou soch krkavců. Proč právě Rumburak?
2: Rumburak je krkavec velký, je to náš největší pěvec, má hlasivky, dokáže mluvit a naše rodina už ho vlastní hodně let. Už máme asi 3., 4. a máme ho živého vzadu v kleci.
1: A co ta rozhledna, co vás to tak napadlo postavit si rozhlednu?
2: Rozhledna měla původně stát nad Střebíči na kopci, ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaké vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Bítov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
2: Když se stavěla, předtím přijal velký řáb 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat. Takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
2: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
2: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na Podyjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Zornštejna.
2: Ano, je to hrad Zornštejn. Ten nějak teď v téhletý době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Bítov.
2: No, je to Bítov, ale je to vesnice Bítov. Hrad Bítov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně tedy nevidím.
2: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladících věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
2: Na sever je nejvyšší vrchol Bítovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
2: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
0: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Bítovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přeje, stmívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Těžba chvaletického manganu by se těžební firmy měla vyplatit. Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání. Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. A zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Připravovaná těžba manganu na odkalištích u Chvaletic má lepší ekonomický potenciál, než se čekalo. Vyplývá to z ekonomického hodnocení PEA, nezávislé společnosti Tetra Tech Canada. Hodnocení potvrzuje odhad provozních marží až ve výši 48%. Podle těžební společnosti Mangan Chvaletice dosahuje tamní mangan potřebné kvality pro výrobu baterií pro evropský elektroprůmysl.
3: Projekt počítá s roční produkcí až 50 tisíc tun vysoce čistého kovového manganu. Těžba by měla začít kolem roku 2032 a zabere asi 25 let. Čistá současná hodnota projektu po zdanění by měla dosáhnout až 490 milionů amerických dolarů, v přepočtu asi 10 miliard korun. Chvaletic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Chrudimi by měla vzniknout laserová herna. Arénu chce soukromý investor vybudovat v areálu bývalého vojenského depa u výjezdu na Pardubice. Získal už taky první nutné povolení od městského úřadu v Chrudimi. Královéhradecký kraj podpoří 30 mladých lékařů, kteří se přihlásili do letošního stipendijního programu pro studenty vybraných lékařských oborů. Získat mohou až 150 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
4: Podmínkou pro získání stipendia je závazek pracovat alespoň 4 roky u poskytovatele zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji, a to v některém ze 13 vybraných oborů, jako je například vnitřní lékařství, neurologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína.
2: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat, výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
5: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na Orlickou, Ústecku v dobré vodě. Staví tam kanalizaci a jezdí se tam kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezkou neděli přejeme všem, kteří posloucháte Český rozhlas Pardubice. Je 14 hodin 4 minuty k tomu, před námi je dobré odpoledne s datem 24. května. Rovnou doplním, že svátek dnes mají Jany a také Vanesy, tak pokud některou nositelku těchto jmen znáte, nezapomeňte popřát. Po 17. hodině můžete nechat také v našem vysílání zahrát v písničkách od srdce. No ale do té doby ještě spousta času, také spousta muziky, kterou už máme připravenou, třeba v podání Petry Janů, Pavla Bobka nebo skupiny opět Radeček, ti všichni nás čekají v příštích minutách. Také se půjdeme podívat na jednu zajímavou soutěž, jak správně pomoci zraněnému nestratit hlavu, i když jde o každou vteřinu. Přesně takové situace má prověřit soutěž mladých zdravotníků, takže tu navštívíme už za pár okamžiků, stavíme se v Jevíčku a bude toho ještě mnohem víc, vyrazíme dokonce i na Houby. Tak zůstaňte s námi a krásnou neděli všem.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řekl.

Zámecký park v Jevíčku na Svitavsku bude rok zavřený, a to kvůli opravě zdi, která je v havarijním stavu. V roce 2022 se v ní objevila prasklina, která nejdřív působila jen jako takové povrchové poškození omítky, postupně se ale stav zhoršoval, no a následně museli zeď provizorně zabezpečit dokonce výdřevou. Příčinou problému by asi mohlo být pokácení stromů, ty byly přestárlé, kvůli bezpečnosti tak museli pryč, no a po jejich odstranění se pravděpodobně změnil režim vsakování vody, tedy ty stromy přestaly vodu přirozeně zadržovat a odvádět, voda si našla jinou cestu a nejspíš začala negativně působit na konstrukci zdi. Zeď pochází pravděpodobně ze první nebo druhé poloviny 19. století. Firma ji teď rozebere a znovu postaví s novou opěrnou zdí k tomu. Použitelný lomový kámen se očistí a znovu využije, no a ta nová zeď bude tvarovou replikou původní konstrukce. Oprava historické zdi vyjde přibližně na 5 milionů 800 tisíc. Město chce část nákladů pokrýt z dotačních programů. Ještě doplním, že zámek v Jevíčku je původně renesanční sídlo z 16. století. Koncem 18. století získal pozdně barokní úpravu. Jedná se o jednopatrovou budovu s mansardovou střechou a třípatrovou hranolovou věží. V památce dnes sídlí městská knihovna, základní umělecká škola a jsou v něm kulturní akce. Jinak, co se týká těch zmiňovaných prací, ty by měly začít do 2 týdnů. Firma už si převzala staveniště. Tak to jsou novinky z Jevíčka. A teď zpátky za muzikou. Před námi roková babička, tak se o ní říká, Tina Turner. Za chvilku Petra Janů s Petrem Jandou a skupinou Olympic, a přejeme krásnou neděli s Českým rozhlasem Pardubice.

Jedeme dál. Petr Janů, Petr Janda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Umělé krvavé šrámy, zlomeniny anebo srdeční zástava. S tímhle si museli poradit týmy mladých zdravotníků v chrudimském městském

0: parku. Soutěž pod hlavičkou Českého červeného kříže má co nejlépe připravit na situace, kdy může správně poskytnutá pomoc zachránit lidský život. V reportáži Josefa Kopeckého uslyšíte, jak si školáci záchranáři vedli.
1: Pomoc! Pomozte mi někdo! Ona mě nevnímá! Baru, vstávej! Vnímej mě, prosím!
2: Baru je figurantka. Tržná rána na tom čele. Co se stalo?
3: Hrála jsem si s dronem a asi jsem to úplně neovládala a vrtule mě střelila do hlavy a rozsekla mi čelo.
2: Bolí to?
3: Hodně, moc.
2: A to, co držíš v ruce, tak to je nějaká umělá krev?
3: Ano, to je směs medu a červeného barviva.
2: První soutěžní hlídka už je na dohled, takže začíná představení.
1: Jsi tady se mnou, pomoc, Baru! Pomozte mi někdo! Ona nevnímá!
2: Dorazili zdravotníci z prvního stupně, jsou to opravdu malí školáci a teď se snaží zjistit, co se vlastně přihodilo.
1: Máš něco na hlavě.
2: Část týmu se snaží pomáhat a jeden soutěžící kontaktuje záchrannou službu.
4: Tady paní
1: Baru.
2: Hlavní rozhodčí na dronovém stanovišti je Marie Chvojková.
5: Soutěžíci si vedli výborně, byly tam drobné chyby, které souvisejí s nervozitou, ale myslím si, že tenhle tým byl velmi dobře připraven. Dokázali ošetřit zranění, dokázali se věnovat tomu postiženému, uklidňovat ho a celkový zásah bych hodnotila jako velmi dobrý.
6: Dělejte,
7: Smyslem té soutěže je to, aby si vyzkoušeli prakticky poskytovat první pomoc, protože někteří z těch týmů chodí celoročně do kroužků, kteří jsou na jejich školách, celoročně se připravují, tak tady to je takový závěr, kdy mají možnost to nejen teoreticky, ale na reálně na maskovaných zraněních vyzkoušet, ohodnotit.
2: Vysvětluje ředitel oblastního spolku Českého červeného kříže v Chrudimi Vratislav Příhoda. Nejlepší z 15 týmů postoupí do regionálního kola, které bude hostit Hradec Králové. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Výrazná ikona československé hudební scény, to je Richard Miller. Po schodoch, muzika, která dozněla v nedělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, je 14.30 přesně a o další minuty v našem vysílání se postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát se dozvíme, jestli existuje černý tulipán.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Taky se tak rádi kocháte krásou právě kvetoucích tulipánů, ať už na své zahradě nebo při procházce. Málo která jiná květina má tolik barev. Dlouho jsem si myslela, že pochází z Holandska, tedy Nizozemska, ale překvapeně zjistila, že se poprvé vylíhla z cibulek v pohoří Tianšanu, mezi Čínou, Kazachstánem a Kyrgyzstánem, už před 3000 lety. Svědčí o tom botanické záznamy verše perského autora, který ve 12. století říká: když mocný vládce prolije krev ve válce, vyrostou z ní rudé tulipány. Jako symbol pomíjivosti, krásy i moci. A tak se tahle květina stane symbolem Osmanské říše, jejíž zahrady jí doslova překypují. V 16. století sultán Selim nechává vysadit víc než 30 000 tulipánových cibulek. A o 400 letí později se červený tulipán objeví na logu tureckých aerolinek a stane se státním symbolem na vlajce Iránu. Slovo tulipán prý vzniklo z perského nebo tureckého výrazu pro turban. Evropané si totiž květinu spojili s pokrývkou hlavy, jejíž tvar květ připomínal. Je zajímavé, že jméno květiny nejspíš vzniklo kvůli omylu v překladu a přesto se uchytilo po celém světě. Poprvé je použil rakouský velvyslanec v Turecku pro císaře Ferdinanda I. Habsburského. A první tulipány tak prý v Evropě vykvetly v 16. století v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Jeden vlámský botanik kvůli nim založil tulipánovou zahradu v Leidenu a jí omráčil celé Nizozemí. Najednou každý, co něco znamenal, musel mít vlastní tulipány. A tak se z nevinné květiny stal výnosný biznis. V 17. století se cena jedné vzácné cibulky vyšplhala tak vysoko, že se vyrovnala ceně městského domu v Amsterdamu. Tulipánová horečka z roku 1637 je vlastně jednou z prvních spekulačních bublin. Lidé nakupovali cibulky v horečném očekávání, že je později o hodně dráž prodají. Ceny rostly do absurdních výšin a pak přišel prudký pád. A příčina? Virus. V té době nejoblíbenější odrůdu, nazvanou bizáre, zdobily dvoubarevné pruhy, které ale nebyly výsledkem pěstitelů, nýbrž viru. Ten sice vytvářel nádherné barevné efekty na květech, ale ničil cibulky. Doplatil na to i slavný malíř Rembrandt, který kvůli nákupu několika cibulek musel později prodat dům i ateliér a zemřel v chudobě. Jedna z nejbizarnějších kapitol tulipánové historie se odehrála v Nizozemsku během hladové zimy 1944 až 45. Kvůli nedostatku potravin se Holanďané sytili cibulkami tulipánů. Vařili je, pekli, mleli na mouku i kávu. Květina, která bývala symbolem luxusu, se tak v extrémní době změnila v nouzovou potravinu. Nizozemské královské rodině, která tehdy musela před fašisty ze země uprchnout, poskytla azyl kanadská Ottawa. A po válce tam král jako poděkování poslal 100 000 cibulek. A od té doby se v Kanadě, podobně jako v Turecku a samozřejmě v Nizozemsku, každý květen koná tulipánový festival. Černý tulipán, který jako symbol nedostupnosti proslavil ve svém románu Alexandr Dumas starší, ve skutečnosti neexistuje. Černá barva v přírodě totiž nevábí opylovače a rostlina si ji neumí vyrobit. A tak nás tím věmem mate tulipán temně fialový. Na závěr doporučuji knihu Tulipánová horečka nebo podle ní natočený film. Obě díla stojí za to. Tulipány prostě byly a budou věčnou inspirací a potěchou oka i ducha. Barevně kvetoucí neděli vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: Václav Neckář, potulný hráč, 14.41, pokračuje nedělní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. My se teď vydáme do našeho hlavního města, zároveň na ostrovy. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je spočítá Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost psáno dohromady CZ.
2: Český rozhlas Pardubice.

Sucho a mrazy ještě v polovině května naděje houbařů na brzkou sezónu zmařily. Teď už ale můžou s nadějemi vyhlížet příští týden, kdyby se mohly objevit ty známější druhy hub, jako jsou hřiby nebo kozáci. Mezitím chutě na houby zahánějí houbaři sbíráním sírovce, dřevokazné, ale jedlé houby. Sírovec žluto-oranžový je choroš, který roste hlavně na listnatých stromech. Pro ně je parazit, pro houbaře tedy vyhledávaná pochoutka a s jeho sběrem se vůbec nežinírují. Sociální sítě, jak jsem před chvílí koukala, se opravdu plní stovkami příspěvků dokumentujících sběr této houby. Sírovec totiž naprosto skvěle chutná a má také velké široké využití. Plodnice se obalují a smaží jako řízky, ale nakrájet ho můžete i do guláše, na omáčky. Chuťově tak dobrý, že uplatnění našel i v kuchyni zahraničních houbařů, kde tradice houbaření není tak silná jako tady u nás v České republice. Rádi na něj vyrážejí třeba Britové, kteří mu v překladu přezdívají kuře z lesu. Jenomže jako u každé houby je i sírovec potřeba řádně tepelně upravit a v jeho případě možná ještě důkladněji. U řady lidí se totiž na něj objevuje silná reakce, jako nevolnost, bolestí žaludku, zvracením a průjmy. Takže opravdu velmi opatrně, jak jsem říkal, dobře tepelně upravit a také dobře vybrat. Sbírat se totiž mají jen mladé plodnice a na to existuje velmi dobrá pomůcka, pokud do sírovce zajde nůž jako do másla, je vhodný ke konzumaci, ale jak nůž vrže, tak už je to starší sírovec a ten opravdu nebrat. Pokud budete mít příležitost si vybírat, dejte přednost sírovci z ovocných stromů. Rád roste na vrbách, ale mykologové upozorňují, že z nich bývá chuť lehce natrpklá, pravděpodobně kvůli tříslovinám v kůře. Tak vyražte na houby, dobrý lov přejeme a my si ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice dopřejeme další muziku, tohle je Dalibor Janda.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Soukromý investor chce v areálu bývalých kávovin v Pardubicích postavit novou čtvrť. Plán na stavbu cyklostezky do Hrochovatýnce zkomplikovaly výkupy pozemků. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. A zítřek bude znovu slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V areálu bývalých kávovin v Pardubicích by v příštích letech mohla vzniknout nová čtvrť s víc než 640 byty. Výstavbu, kterou plánuje soukromý investor, budou v pondělí projednávat zastupitelé. Součástí projektu jsou obchody, nové zastávky MHD nebo úpravy okolí Palachovy ulice, říká náměstek Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: Jsem rád, že se nám tím podaří vyřešit vlastně jeden z brownfieldů města, který je vlastně přes železniční trať přimknutý ke středu města. Předpokládaná výše investičního příspěvku ze strany investora je 58 595 500 korun.
2: Rozhledna Borůvka v Toulouscových Maštalích zůstává uzavřená. Dřevěná věž má poškozenou středovou část a kvůli tomu bude nutná i demontáž schodiště. Termín zpřístupnění vyhlídky provozovatele zatím neuvedli. Cyklostezka po zaniklé železniční trati do Hrochovatýnce se zatím stavět nebude. Plán zkomplikovaly výkupy pozemků. Původně cukrovarská dráha byla definitivně zrušená v roce 1978 a sousední obce chtěly násep využít pro výstavbu stezky. Nemají ale peníze na jeho odkoupení, jak vysvětluje starosta Hrochovatýnce za Volbu pro město Aleš Vašek.
4: Jsme narazili na finanční požadavky Českých dráh na odkoupení bývalého drážního tělesa. Takže v současné době i Rosice ani Hrochovatýnec neplánujeme propojení tohle cyklostezky mezi Hrochovatýncem a Rosicema z důvodu finanční nákladnosti.
2: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo víc než 9 tisíc. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Za primitivní nenávistné vandalství označil prezident Petr Pavel hákové kříže, kterým někdo posprejoval památník pochodu smrti. Vzpomínkové místo v Pohořelicích na Brněnsku poškodil v noci zpátka na sobotu. U památníku, který připomíná oběti odsunu Němců z Brna, se v sobotu ráno sešli lidé v rámci festivalu Meeting Brno. Ten do jihomoravské metropole pozval sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení a od začátku ho provázejí protesty a kritika. Podle Pavla je poškození památníku důsledkem atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na mírné dopravní omezení na silnici 1/34 obce Krouna na úrovni Odříše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách pokračuje nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a to nás zavede třeba do Poličky, kde otevřeli tento týden galerii pod širým nebem. O co přesně jde, tak to se dozvíte už za pár minut. A zazní i informace, kterou už jste možná postřehli, třeba i v našem vysílání. Zatímco pardubické koupaliště po rozsáhlých opravách z minulých let za několik týdnů otevře další sezónu, sousední kemp zůstane kvůli špatnému technickému stavu dál uzavřený. Město se totiž rozhodlo upustit od dílčích oprav a místo toho nechá zpracovat studii budoucí budoucího rozvoje celého areálu. Jaké změny radnice plánuje, i o tom si řekneme už za pár minut. A z muziky Jana Kratochvílová, Hana Zagorová nebo Mick Žbirka. Je neděle 24. května. Janám a Vanesám posíláme gratulaci k svátku a klidné odpoledne.
6: Dobré odpoledne s Miroslavem.

11.10 a další část vysílání Českého rozhlasu Pardubice nás zavede do Poličky, do Hradební ulice, která dostala novou podobu. V nenápadné uličce vznikla taková malá galerie pod širým nebem, která má za cíl oživit veřejný prostor a nabídnout kolem jdoucím nový kulturní zážitek. V nově nainstalovaných vitrínách můžete obdivovat výtvarné práce žáků Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. Právě jejich tvorba symbolicky zahájila fungování galerie a proměnila místo, kterým lidé často dříve jen procházeli v prostor vybízející ke zpomalení a krátkému zastavení. Město zároveň počítá s tím, že se obsah galerie bude postupně obměňovat. V budoucnu by se tam měla představit díla dalších autorů, škol i organizací, díky čemuž se může Hradební ulice stát opravdu živým místem setkávání s uměním přímo v centru města. Tak to je skvělý nápad, zdravíme do Poličky a teď už ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice opět trocha muziky.

0: Jak už zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice před malou chvílí, okolí je koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká velká proměna. V plánech města je nový kemp, další sportoviště i celkové oživení celého areálu. Radnice už na zpracování rozvojové studie vyčlenila peníze v rozpočtu. Současný kemp je přitom už řadu let zavřený a chátrá, to by se ale do budoucna mělo změnit. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, na výslednou proměnu si budou muset lidé ještě několik let počkat.
1: Tady na Cihelně teďka, jak vidíte, tak probíhají ty sezónní práce, vypouštíme bazény, provádíme veškeré čištění, kolem se seká tráva, udržuje se zeleň, vlastně připravujeme všechno na tu sezónu, aby to bylo vyčištěný, natřený, připravený, napuštěná voda.
2: Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která areál provozuje, představuje poslední úpravy koupaliště na Cihelně před zahájením sezóny. Ta by měla začít poslední týden v červnu. Sousední letní kemp ale zůstane stejně jako v předchozích letech kvůli špatnému stavu zavřený.
1: No, v současné době ten kemp není funkční. Určitě jsme se snažili teďka, byli jsme rádi, dostali se nějaké finanční prostředky na to, aby se dovybavili ty 4 mobile homey, které tam jsou, co se už stalo, dodělali se tady teďka nové terasy, ale v podstatě ten kemp jako takový ještě se nezačal opravovat.
2: To by se ale mohlo změnit. Město schválilo vypracování studie dalšího využití areálu koupaliště. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
3: Studie ukáže nejen to, jak by se měl areál rozvíjet krok za krokem, ale i kolik budou jednotlivé etapy stát. Díky tomu bude mít město jasnou v nákladech a bude moct investice plánovat tak, aby dávaly smysl i do budoucna. Na její zpracování jsme v rozpočtu města uvolnili 400 tisíc korun, včetně DPH.
2: Podle ředitele Vysoudila má rozlehlá plocha velký potenciál pro další rozvoj.
1: Určitě bychom chtěli znovu oživit a opravit ten minigolf, který tam byl. Chtěli bychom určitě rozšířit kempové stání pro karavany, obytné vozy, chtěli bychom rozšířit místo na stanování, chtěli jsme tam udělat zázemí samozřejmě pro ty všechny návštěvníky, využít stávající budovy, které tam dneska jsou, a to si musíme říct na co, jestli pro další ubytování, nebo jestli tam budeme chtít udělat nějaké větší občerstvení a tak dále.
2: Jak nákladná bude rekonstrukce kempu, zatím nikdo nedokáže odhadnout. Už teď je ale jasné, že areál bude muset odpovídat dnešním vysokým nárokům návštěvníků podobných zařízení.
1: Ten kemp se musí opravdu posunout na nějakou úroveň, která je teďka v naší republice běžná, a ty kempy už se hodně posunuly. To vidíte všichni, když někam jedete, tak už to není tak, jak to bývalo. Dneska ty kempy jsou vymazlený, hezký a lidi se tam rádi vracejí, a to chceme udělat i tady.
2: Úpravy kempu na Cihelně pak chce město uskutečnit v několika etapách, tak aby mohlo vždy alespoň část areálu na sezónu otevřít. I k tomu dojde ale nejdřív za několik let. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Klasistách s Petrem Voldánem.
1: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prince Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.

0: se máš.
1: Všechno nejlepší přeji bratři Nedvědi a to mě připomíná, že dnešní polední písničky od srdce byly plné gratulací narozenin mojich i svátečních a doufám, že podobné to bude po 17. Ano, to už lákám k tomu, abyste si naše vysílání naladili i v tomto čase a klidně už teď poslali objednávky na svou oblíbenou muziku na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. No a my se teď zaposloucháme do příběhů, které ožívají nejenom na papíře, ale i v autorském podání své tvůrkyně. Spisovatelka Irena Fuchsová nám dnes bude vyprávět o takovém elegantním a usměvavém fešákovi. Tak vám přeji příjemný poslech.
2: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Takový elegantní a usměvavý fešák. Sousedka stála před domem a vypadala strápeně. Co se stalo? Zeptala jsem se jí, protože vím, že sdílená bolest, poloviční bolest. A ona mávla rukou. Paní Fuchsová, jak jsem stará, tak jsem blbá. Šla jsem z nákupu a před naším barákem stál pán. Elegantní a usměvavý fešák. Z baráku zrovna vycházel soused a volal na mě: Paní Nováková, nechal jsem vám otevřené dveře. A ten fešák se ke mně hned vrhnul. Dobrý den, paní Nováková, čekám tady na vás. Halekal na mě a já se zarazila. Vůbec jsem ho totiž neznala. A co pak potřebujete? Zeptala jsem se podezíravě a on vytáhl desky, něco v nich hledal a pak povídá: Pokud jste paní Nováková a bydlíte v tomhle domě, tak mám pro vás přeplatek za elektriku 658 korun. Ve mně zatrnulo. Doufám, že jste ho hnala. Sousedka smutně zavrtěla hlavou. Nehnala. Mně se v hlavě zatemnilo. Řekla jsem mu, tak pojďte nahoru. Nebudete mi přece dávat peníze na chodníku. Vyjeli jsme do 5. patra, já odemkla, on za mnou vlezl do předsíně a vytáhl 5000, že mu to musím rozměnit. A v tu chvíli se mi konečně rozsvítilo a řekla jsem mu, že doma žádné peníze nemám. Neříkejte, že nemáte doma žádné peníze, paní Nováková. Hlaholil a koukal do obývacího pokoje, kam jsem měla otevřené dveře. Srdce mi bušilo, ale nedala jsem se, nemám. Budete si muset jít rozměnit. Naštěstí vyšel soused. Nakoukl do předsíně, pozdravil mě a já milého chlapa rychle vystrkala z bytu ven. Sjeli jsme výtahem dolů a já mu před barákem říkám, ať si jde rozměnit, že na něho počkám. Nečekejte na mě, paní Nováková, já si ještě něco zařídím a stavím se u vás během hodiny. A zmizel. Tak jsem se chtěla vrátit domů, ale u vchodu jsem zjistila, že nemám klíče. On mi je musel ukradnout z kapsy, když jsme jeli výtahem. Naštěstí jsem měla ve druhé kapse mobil a zavolala jsem synovi. Přijel i se snachou a hlavně s náhradními klíči. Strašně mi vynadal, až se mě snacha zastávala. Šli jsme nahoru, prohlédli jsme celý byt, jestli ten chlap přece jenom něco neukradl a syn pak šel koupit nový zámek. Když se vrátil, položil na stůl moje klíče. Mami, viseli na nástěnce u výtahu. Mají to dobře vymyšlený. Udělali si kopie a klíče vrátili, aby to vypadalo, že si je ztratila a že je našel nějaký soused a pověsil na nástěnku, abys byla klidná a nedala si sdělat nový zámek. Co na to říct, moje milá nedělňátka? Elegantní a usměvaví pánové, ale i dámy, kteří budou znát vaše jméno a ponesou vám přeplatky, ti se budou objevovat pořád. Chce to jediné, nikomu nevěřit, nikoho nepouštět do bytu, s nikým takovým se vůbec nebavit. A když vám někdo cizí zatelefonuje, nemluvte s ním. Když bude otravovat, řekněte, že zavoláte policii, aby zjistila jeho totožnost. A uvidíte, co se stane. Zmizí jako pára nad hrncem. Mimochodem, moji milí, je to 10 let, co jsem podobné podvodnici naletěla také, ale o tom vám povím někdy příště. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdými.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Za 10 minut tady bude 16. hodina odpolední, také další čerstvé zprávy s Otou Gutwirtem. No a po nich vám Patrik Rozehnal, který připravuje pořad Hvězdné návraty, nabídne setkání s herečkou Evou Holubovou. Dozvíte se, jak se k jejímu herectví stavili rodiče, jaké povolání vykonávala před hereckou kariérou a co všechno se dá zažít v divadle anebo při natáčení Pelíšků. Všechno doplní řada ukázek z filmu, televize i rozhlasu a vy se určitě zase pobavíte. Poslouchejte tedy další díl z oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích Hvězdné návraty už za pár minut, krátce po 16.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Dopravní podnik letos prodlouží linku číslo 3 až nakonec Lázní Bohdaneč. Pardubice plánují výstavbu kempu u koupaliště Cihelna. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. A zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Cestující by se letos měli dočkat prodloužení frekventované linky číslo 3 z Pardubic až na konec města Lázně Bohdaneč. Trolejbus teď končí na zastávce Točna. Od září by měl zajíždět až k nové zastávce u Mlýnů. Ta stojí blízko kruhového objezdu a bohdanických rybníků.
2: Podle dopravního podniku ale všechny spoje až na konec města Lázně Bohdaneč zajíždět nebudou. Podnik totiž počítá pouze s jedním spojem za jednu hodinu. Je to kvůli chybějícímu trakčnímu vedení. Zastávku u Mlýnů by tak měl obsluhovat bateriový trolejbus. Město už postavilo Točnu i zastávku za 400 tisíc korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Zájem o třídění bioodpadu v Pardubicích roste. Do systému se už zapojilo 5 tisíc domácností, které od města získaly speciální nádoby na biologický odpad. Jen loni lidé vytřídili přes 3 tisíce tun bioodpadu. U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají víc let.
3: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky.
1: Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat, výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou s výrazným dopravním omezením, ale počítejte v centru Litomyšle, a to konkrétně u náměstí Smetanova a taky u Toulovcova náměstí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
5: No co koukáš? Proč nepíšeš?
4: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
5: Já na vás nebudu čekat.
4: Na mě nemůžete takhle rychle.
5: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
4: S datem vašeho narození.
5: Už to mám.
4: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
5: Naši nejsou doma.
4: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
5: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím mít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček.
3: No, vidíš to, Jardo. A teď
4: Mirku.
3: A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. To by si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem. Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo, hned asi od druhého

0: pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo. No a já teda vytáhla to hada, já se hadu nebojím, a nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A myslím, že se zbláznila.
1: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
2: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
3: To teda budu řešit.
2: A nechoď pořád za mnou.
3: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
2: Tak za mnou nechoď.
3: Když s tebou mluvím, tak musím.
2: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
3: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
2: Ty tak něco poznáš.
3: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
2: Petr je chytrej.
3: Víš, že jo?
2: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
3: To je jako po tobě, jo?
2: No tak po tobě rozhodně není.
3: Počkej, jak to, že po mně není?
2: No není, no.
3: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
2: Heleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
3: Byla?
2: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
3: Počkej, to
2: prosím,
3: pro mě to...
2: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
3: Pro mě
2: i kdybych
3: to
2: nebyla,
3: důležitý.
2: Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
3: Hele, teď jsi mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
2: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
2: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
3: Já si jenom mrknu cravej na jedničce.
2: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
3: Ježiši.
2: No, mi to uteklo.
3: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
2: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
3: Náhodou, jednu věc umím, víš?
2: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
3: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
2: No.
3: V takový rychlosti.
0: Honí mi z obrazu.
3: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
0: No a proč by to dělal, prosím tě?
3: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
0: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
3: Počkej. A co umí Franta Brabec?
0: To neřeš. To není důležitý.
3: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
0: Potom nepátrej, důležitý...
3: Hele, nezamlouvej to.
0: Není to,
3: nezamlouvej
0: co umí
3: to,
0: Franta
3: co?
0: Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
3: No, tak hele, nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
0: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
3: Víš, proč to dělám?
0: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
3: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
0: Na měsíc, jo?
3: Jo.
0: To je výborný, na měsíc.
3: Jo.
0: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
3: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
1: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
4: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
0: Pravdu,
4: jak si to vysvětluješ? Tu
0: já
4: změnu
0: to
4: toho repertoáru?
0: Takhle.
4: No.
0: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla Sitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
4: No.
0: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
4: Ano.
0: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že jsi vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako... Dobrý, jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá holčička. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někač znám. A já říkám, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už prostě. A říká, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
4: No ne, že drží, to seš skromná. To se v mám
2: dojít. No to je právě, víš,
4: zlepšuje se to.
2: No, zlepšuje se to.
4: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
2: Ne mastičky.
4: Mastičky ani
2: mastičky,
4: ty.
2: Mastičky ne, mám.
4: Nebo na noc takový to.
2: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady
4: tě
2: měla.
4: Řízli tě?
2: No ale to už je dlouho.
4: Jo.
2: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Vorel říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Mm. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
4: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
2: já
4: poznat.
2: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
4: Jinak Ocovo? Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
2: mě
4: že by ženský neměli?
2: Jedno.
4: No, proto jsi to řekla.
2: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já, když ji vidím nějakým filmčaj s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
4: No.
2: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: druhá stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Pravožnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Děkuji, zasni, zasni. Dělej zasni.
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo.
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
9: A to říkají všichni. Všichni.
8: Šepková taky.
2: To je hroza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Opej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Pardubice. Jak?

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimpl nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam,
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
3: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to bylo rok 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě zvěděl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvíre. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu mísu, hele. Tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy. No, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese. Jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paná.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice od 1. června zavádí nový tarif parkovného pro lidi dojíždějící za prací. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. A zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Lidé, kteří do Pardubic dojíždějí za prací, si od 1. června můžou koupit parkovací oprávnění do části placené zóny. Půjde o lokalitu v okolí ulic Nadrážce, Dašické a Štrosovy ulice a označená bude jako zóna B2. Parkovat tam budou moct pracovní dny od 6 hodin ráno do 5:30 večer. Oprávnění bude stát 3000 korun na 3 měsíce nebo 10 000 na rok, říká náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
4: Počet těchto oprávnění bude omezen na základě monitoringu obsazenosti parkovacích míst tak, aby nebyla omezená kapacita pro rezidenty. Vydání oprávnění bude zároveň vázáno na pracovní vazbu žadatele k centru města nebo blízkému okolí zóny B.
3: V Chrudimi by měla vzniknout laserová herna. Arénu chce soukromý investor vybudovat v areálu bývalého vojenského depa u výjezdu na Pardubice. Získal už taky první nutné povolení od městského úřadu v Chrudimi. Lidé, kteří doma pečují o své nemocné seniory, můžou v Pardubickém kraji využít služby už 7 denních stacionářů. O klienty se v nich přes den starají sociální pracovníci. Hrají s nimi hry, cvičí paměť nebo chodí na procházky. V Chrudimi fungují 2 stacionáře a zájem o ně stále roste, říká vedoucí služby Šárka Marková.
5: Často je to o tom, že my tady toho klienta máme 8 nebo 7 hodin a známe ho, vidíme ho každý den, vidíme nějaký progres nebo nějaký změny a upozorníme třeba pečujícího na to, co je třeba řešit. Fakt spolupracujeme. Rodiny ty pečující potřebují odlehčit a ulevit od té péče. Narůstá opravdu ve společnosti množství lidí, kteří pečují o někoho, kdo má demenci a kdo už má omezený ty kognitivní funkce a potřebuje prostě pomoc a podporu.
3: Neúspěšní uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost si podat přihlášky do druhého kola. Tam se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo víc než 9200. Zájemci můžou odevzdat až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou. Seznam volných míst najdou v systému DIPSY. Výsledky se uchazečům započítávají z prvního kola a testy znovu psát nebudou. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na mamograf se tak můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Sport. Fotbalisté mistrovské Slavie se s letošním ročníkem šance ligy rozloučili výhrou 3-0 nad Plzní. Sparta porazila Hradec 2-1 a Jablonec Liberec taky 2-1.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení na silnici 1/35 u Janoviček.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Sedmnáct hodin, čtyři minuty přesně a to je chvíle, kdy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice startují nedělní podvečerní písničky od srdce, takže od této chvíle je to na vás, co uslyšíte v našem vysílání a která muzika vám zpříjemní závěr víkendu. Pište nám na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz, posílejte SMSky na číslo 90 011 04 a nebo můžete telefonovat na linku 726 46 48 48. Ode mě Věra Martinová, tu posíláme Janám a Vanesám k dnešnímu svátku s přáním všeho nejlepšího a pak už to bude podle vašeho výběru.
2: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Nebe, peklo, také raj, Věra Martinová, se kterou jsme odstartovali nedělní podvečerní písničky od srdce a během toho, co zpívala, tak nám volal pan Jiří ze Svitav, kterého tímto moc zdravíme. A on by rád poslal písničku do Hradce nad Svitavou pro Lenku a pro Tondu, ale především pro vnučku Julii, která prý dělala maturitu a úspěšně udělala. Takže tenhle pozdrav je zároveň velikánskou gratulací, a to jak od pana Jiřího, tak také od nás z rozhlasu, a dáme jednu veselou.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Vás tady pořád prospěvuju. Julča zvládla maturu, no a tahle písnička se k tomu hodí. Život je jízda, život je před Julčou, tak ať si ho hezky užije úspěšně. Ve zdraví pochopitelně. No a jdeme dál, malinko zpomalíme. Budeme hrát pro Lucku a Jardu, což jsou nejlepší přátelé Verči, ta telefonovala před malou chvílí. Zároveň by tuhle písničku chtěla poslat pro svého taťku Jiřího Roška, což, jak jsem se dozvěděl, náš věrný stálý posluchač, takže ho moc zdravíme. No a ještě ta písnička bude s takovou upřímnou milou omluvou pro maminku milovanou nejúžasnější, ke které se prý Verča nechová teď úplně dobře, ale ono to má své důvody, tak snad to maminka pochopí a dokáže Verče odpustit.

16 minut po 17. Nedělní podvečerní písničky jsou v plném proudu, vzkazy chodí, děkujeme za ně a tady je další milé rádio. Zahrajte písničku Můj čas Hance Němcové, Hance Neveklové, jen tak pro radost a pohodu. Dále to bude Janě Peterkové, Janě Borkové, Janě Kouřilové, Vanese Hromádkové a Vanese Přikrylové k dnešnímu svátku. Děvčata, hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku, radost a pohodu. Ostatní prý přijde samo. Hezký den přejí Hanka, David a Dan, Mia, Timi, Seb a Rim.

Jarka z Osíku zatelefonovala a povídá: pane Hrubán, víte, na co jsem si vzpomněla? Na jednu písničku Mama Leone. Tak jestli máme, jestli známe, jestli dáme, ano, máme, známe, dáme. S velikým pozdravem do Osíku, přáním krásného nedělního podvečera a jdeme na to.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.
2: 17.23, nedělní podvečerní písničky od srdce jsou v plném proudu a dorazila k nám krásná zpráva z Čeperky. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od pánů Svěráka a Uhlíře Vítej na světě a bude to pro vnoučka Lukáška, který se narodil minulou neděli. Přejeme mu hodně zdraví, krásné dětství a hodné rodiče a pozdrav posílají děda a babička z Čeperky.

0: Tak vítej na světě, Lukášku, a my jdeme dál v písničkách od srdce. Máme obsazenou telefonní linku, tentokrát telefonát ze Suchovršic. Jirku zdravím, ahoj, hezký podvečer.
1: Ahoj Míro, hezký podvečer, já tě moc zdravím do Pardubic, no a zdravím taky Čeperky, když jezdím takhle do Pardubic vlakem, tak už aspoň vím, kudy projíždím.
0: Ano, Čeperka nedaleko, tak to víš, že míříš správným směrem, no a komu dneska zahrajeme?
1: No prosím tě, tak určitě našim hokejistům, protože včera prostě derbíčko bylo víc přikloněno k naší straně. No samozřejmě na Facebooku, no však to zná, že Slováci tam brečeli, že ten Červenkův gól neměl platit. No ale já se říkal, nebylo to kopnutý, úmyslný, nic, tak jako nevím, co tam v tom viděli. Taky hlavně i Norsku, protože díky ním jsme ve čtvrtfinále, protože porazili Švédy. Minule jsem jí ročuměl, že Letiši porazili Spojený státy, no letos to místo dostý se mě hrozně moc líbí, takže všem fanouškům hokejím.
0: Jednu hokejovou.
1: Přesně.
0: Jdeme na ně.
1: Říkáš.
0: Ať se líbí, zdravím do Suchovršic, měj se, čau.
1: Já do Pardubic, měj se, čau, Gobelo, Šilenče, ahoj.

Pekle Suriválej, to byla skupina Kabát ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Krátce před polovinou nedělních podvečerních písniček od srdce. Musím se kouknout taky mezi vaše vzkazy, které sem chodí na e-mail a na naší SMS bránu, protože se mi to tady trošičku začíná kupit, tak abychom nezapomněli na nikoho, kdo nám napsal. Zahrajte Jednou to pomine a bude to pro Janu Pleskotovou, Závodskou, Dobrovolnou, Krištofovou, Zaorálkovou od Karlose ze Svitav.

0: Jednou to pomine, zpívá Raduza ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a pokračují podvečerní písničky od srdce. S tím svým přáním na telefonu čeká i pan Antonín, který volá z Chrudimi. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Tak komu to bude?
1: Chtěl bych pro svoji manželku Janu dnešnímu svátku zahrát písničku Stříbrný měsíc od Zdeňka Krásného.
0: A přejeme Janě všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: Ano, děkujeme.
0: Dobře. Mějte se krásně, naslyšenou. Zdravíme do Chrudimi pana Antonína i dnešní oslavenkyni jeho paní Janu a tady je Zdeněk Krásný.

Zdravím Český rozhlas Pardubice a všechny posluchače. Včera měl krásné 55. narozeniny Radek Sedlák, správce sportovního areálu Žlípka v Jevíčku. Zrovna se otevíraly tři nově zrekonstruované tenisové kurty a stavební práce na nich hlídal. Chtěl bych mu nechat zahrát písničku Renéa a Rudolf, bylo by to možné, ptá se Roman z Barvířské, tak samozřejmě rádi zahrajeme a zdravíme.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje a podvečerní písničky od srdce, které jsou v plném proudu. Teď už slyšíte ABBU. No a tady další vzkaz. Prosím, zahrajte nějakou píseň od skupiny ABBA za skvělý zásah u mého táty. Děkujeme Fiddlerovi.

Doznívá ABBA, která byla jako poděkování záchranářům za skvělý zásah a neustále mi tady blikají telefony. Před chvilkou na něm byla posluchačka Hanka, která mi říkala, že se vrátila zrovna před chvílí z takové pracovní neděle, teď se chystá na večeři. No a aby jí chutnalo, tak by to prý bylo úplně ideální při poslechu Pavla Nováka. Písnička Vyznání je před námi. Dobrou chuť!

0: Pavel Novák zpíval Hance k večeři, no a samozřejmě i pro Pepu, který je velkým fandou tohoto interpreta, jdeme dál. Na telefonu byl před chvílí pan František, který by prý rád poslal písničku k svátku svojí manželce Janě s velikou gratulací, ale do vysílání mluvit nechtěl, prý to řekne osobně. Tak pane Františku, do toho, teď to hezky věříte, doma pogratulujte a my posíláme grošáky.
1: Byl už podzim, kam oko pohlédlo zlátlo javorový listí a já se vracel si chravým ránem domů po letech bojů pod vlajkou Spojených států, po letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím. Stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice. Přede mnou v šatech posetej chranami šavlí leží malý, ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a kteří mluvili její řečí. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlát vlajka téhle země, na který je i tvá krev, malý ubrečený děvčátko z kmene Čech.

0: zdravoj, dívku z čej.
1: Za 7 minut tady bude 18. hodina, 100krát chválím čas, tak tahle písnička bude pro manželku Šárku pro hezkou neděli a jako poděkování za hezký víkend v Jeseníkách. Díky, Zdeněk.

A jdeme na poslední přání, které zazní v dnešních písničkách od srdce. Zdravím do rozhlasu, snad ještě stihnu pro Denisu nechat zahrát, ona bude vědět, taky pro vás a hezkou neděli vám do rádia. I posluchačům díky moc, Tomáš.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Plán na stavbu cyklostezky do Hrochovatýnce zkomplikovaly výkupy pozemků. Peníze z krajského stipendijního programu letos v Královéhradeckém kraji získá 30 mediků. Hasičům se podařilo zachránit zatím jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů. A zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Cyklostezka po zaniklé železniční trati do Hrochovatýnce se zatím stavět nebude. Plán zkomplikovaly výkupy pozemků. Původně cukrovarská dráha byla definitivně zrušená v roce 1978 a sousedské obce chtěly násepe využít pro výstavbu cyklostezky. Nemají ale peníze ani na odkoupení, jak vysvětluje starosta Hrochovatýnce za Volbu pro město Aleš Vašek.
3: Jsme narazili na finanční požadavky Českých dráh na odkoupení bývalého drážního tělesa. Takže v současné době i Rosice ani Hrochovatýnec neplánujeme propojení tohle cyklostezkou mezi Hrochovatýncem a Rosicem z důvodu finanční nákladnosti.
1: V Chrudimi pokračuje spor kvůli osvětlení fotbalového stadionu. U hřiště by měly stát přes 30 metrů vysoké stožáry. Elektrické osvětlení je podmínka pro pořádání zápasů druhé ligy. Městská sportoviště sice na jaře získala stavební povolení, proti rozhodnutí úřadu se ale odvolala skupina obyvatel, podle které by lampy narušily vzhled města a osvětlení negativně ovlivnilo život v okolí stadionu. Královéhradecký kraj podpoří 30 mladých lékařů, kteří se přihlásili do letošního stipendijního programu pro studenty vybraných lékařských oborů. Získat mohou až 150 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
4: Podmínkou pro získání stipendia je závazek pracovat alespoň 4 roky u poskytovatele zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji, a to v některém ze 13 vybraných oborů, jako je například vnitřní lékařství, neurologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína.
1: Dnešek byl v Česku opět tropický, přes 30 stupňů Celsia naměřili desítky míst. Na téměř 2/3 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, padly teplotní rekordy pro 24. květen. Na jednom místě dnes naměřili dosud nejvyšší květnovou teplotu. Nejtepleji bylo stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku, kde dnes teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Hasičům se podařilo zachránit jednoho z pěti uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Oznámili to na síti X. Podle nich je v pořádku a v péči záchranářů. Záchrana ostatních pokračuje. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem je ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme přes den dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor na uzavírku vedlejší silnice na Pardubicku, konkrétně u Turova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: První republika nebyla spojená pouze s nadějí a očekáváním, ale také s časem neklidu a ostrých sporů.
6: V třídílné rozhlasové hře se podíváme do bouřlivého období rodící se nové národní církve československé, ke které často přecházely i celé vesnice. Na mnoha místech tak začalo docházet k násilným záborům kostelů. Ve východních Čechách, v kraji, kde doznívaly hlasy náboženských blouznivců, přetekly tyto vášně v otevřený boj. Jedním z takových případů byl incident z 21. listopadu roku 1920. V Radhošti, nedaleko Vysokého Mýta, skupina novověrců pod vedením faráře Ferdinanda Tichého obsadila kostel i faru. Vytvořili tím dlouholetý spor s římskokatolickým farářem Václavem Olivou. Příjemný poslech.

0: Lidi, mějte rozum!
1: My máme mít rozum. Pane hejtmane, podívejte se, kolik nás tu stojí. Na 500 bratří a sester.
2: Rozejděte se!
1: Přísahali jsme, že dnes budeme v radhoštském kostele sloužit mši v českém jazyce. Tak nám to umožněte.
3: Faráři, přestaňte ty lidi burcovat.
4: Co si to dovoluješ ty, holobrátku?
3: Havlíčku, nepřibližujte se.
2: Dej sem pušku.
3: Nepokoušejte se stavět četníkům.
4: To si Čech? Zrádce si. Kde jsi byl za války, když jsme v legích bojovali za svobodu? Dej to sem.
3: Jezdectvo, tazte šavle.
5: Proti komu jdete? Tak pojďte. Tady. Sekej na holé tělo.
3: Uklidni se, ženská.
5: Budej, tak dělej ty hňupe.
3: Obleč si tu halenu.
2: Rozejděte se. Do kostela nesmíte.
0: To nevypadá dobře. Hlavně žádnou krev.
3: Za to už nemůžu ručit.
0: Nic se nesmí stát.
3: Sám vidíte, jak jsou zuřiví.
0: Zpropadná radhošť. Tady se nedá nic dělat. Odvolejte svoje muže. Na moji zodpovědnost. Ať konají soudy.

Vážený krajský soude, já, římskokatolický farář Václav Oliva, podávám trestní oznámení na Ferdinanda Tichého, Josefa Havlíčka, Františka Hihlíka a další pachatele z Radhoště, Stradouně a okolních obcí. 21. listopadu roku 1920 v Radhošti, opomenout se Vrchnost, vpadnuli spolu s dalšími pachateli se zbraní v ruce na radhoštský římskokatolický hřbitov a do zataraseného kostela. Tam vykonali násilí na mě a kostelníkovi Františku Heřmanovi. Poté vtrhli do fary a vykonali tam nové násilí na mě a mých lidech domácích, na jmění i na statku, a to v úmyslu, aby se provedlo právo, na něž si nárok činili. Takto narušili násilným vpádem pokojné držení pozemku, pokud se týče práv farářových, k témuž se vztahujících. Žádám spravedlivý soud a potrestání osob výše zmíněných. Václav Oliva.

0: Pane hejtmane, vyklizení radhoštské fary se opět nepovedlo.
1: Zas ta Radhošť. Vždyť jsme tam poslali komisaře a půl jezdeckýho pluku.
0: To ano, komisař se právě vrátil, čeká přede dveřmi. A vojáci jsou zpátky v kasárnách. V Radhošti bylo kolem kostela snad víc než 1000 lidí. Vojáci nechtěli prolévat krev a tak jen stasenými šablemi projeli vesnicí na Stradouň. Komisař exekuci nedokončil, ačkoliv už prý byly skříně faráře Tichého vyneseny před farou. Ale lidi řvali, že ho zabijou. A tak milý komisař sedl do kočáru a ujel. Všichni, celý tábor lidu teď táhne k nám do Mejta.
1: Co?
0: Prý zjednat spravedlnost.
1: To snad není možný. To už si někdo odskáče. Doufali, že jim Masaryk udělí abolici, ale to se zatraceně spletli. Půjdou před tribunál. Marokáni stradounský, povolejte zpátky vojsko, ať postaví na náměstí kulomety. Dragouni už si s nimi

0: Rozhodnutí Krajského soudu v Chrudimi v soudním procesu 10. až 17. srpna 1922. Žalující strana, římskokatolický farní úřad v Radhošti, který zastupuje církevní hodnostář farář Václav Oliva. K soudnímu jednání obesláno 100 svědků ze strany žalující a 100 svědků ze strany obžalované. Vinnými uznáno 22 revolučních vůdců s trestem 4 měsíců vězení zostřeného jednodenním půstem v každém měsíci trestu. Podmínečně na dobu 2 let.
1: My to tak nenecháme!
2: Odvoláme se!
3: Hanba!
4: Fuj, hanba!
5: Hanba!
0: Nejvyšší soud v Brně v říjnu 1923. Věc: projednání odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Chrudimi ve věci záboru kostela a fary v Radhošti stoupenci nové víry československé. Rozhodnutí: soud původní podmíněné tresty ruší, navyšuje je o 2 měsíce a mění v tresty nepodmíněné.
1: Taková nespravedlnost!
3: Hanba!
5: Hanba,
1: je to nespravedlnost!

0: Pane hejtmane, senátor Klofáč vzkazuje, že se s panem prezidentem zdrží v Dobříkově a že přijedou hodinu popolední.
1: To je nemilé. No, s obědem počkáme. Nechte to vyřídit i lidem venku, co na prezidenta čekají, ať se nerozutečou.
0: Jistě. I našim starým známým z Radhoště?
1: Cože? Rebelantům z Radhoště? Oni jsou pořád ještě na svobodě. Jak to?
0: Soudy se táhnou. Však víte, kolikrát už se odvolali.
1: Už je vidím. Zase úplný tábor lidu. Farář Tichý s manželkou. Legionář Havlíček. I starosta Sokol.
0: Havlíček žádá, zda by mohl prezidentovi přednést prosbu o milost, nebo aspoň zmírnění trestu.
1: Tak tomu asi povolíme, ne? Samotného mě zajímá, jak se k radhoštským prezident postaví. Tichý je z fary pryč a kostel přece taky vrátili?
0: Vrátili. Od Květné neděle tam jsou zpátky katolíci. Vyměnili zámky, dveře dali na závory a na vratech visí zákaz vstupu jinověrcům.
1: Však o tom táboru lidu, který na Bílou sobotu svolal Tichý s Havlíčkem, psali i v cizině. Jediné okno na radhoštské faře nezůstalo celé. Musel jsem vás tam četníky poslat.
0: Souhlasím, pane hejtmane, proti tomu nikdo nic nenamítá. Lidem se akorát nelíbilo, že jste v Radhošti vyhlásil výjimečný stav.
1: Líbilo, nelíbilo. Stačily dvě neděle a vidíte, od té doby je klid. Škoda jen, že se nevrátil farář Oliva. Víte o něm něco?
0: Včera jsme o něm mluvili s naším mejtským farářem. Na Radhošti zůstat nemohl. Hradecká konzistoř prý dostala od radhoštských dopis, že ho zpátky nechtějí, že prý by ho tam jinověrci zabili. Podepsali to desítky lidí a nechtěli ho tam ani jeho katolíci.
1: Chudák.
0: Hlásil se na faru ve Skutči, ale tu prý dali nějakému mladšímu knězi. Tak se urazil.
1: A kde pak je teď?
0: V Hrochově Týnci. Stará se o něho bývalá hospodyně. Říká se, že Oliva úplně na všechno a na všechny zanevřel.

0: Františko?
1: Ano?
0: Františko, máte chvilku? Pojďte prosím ke mně.
1: Co pak se děje, pane faráři?
0: Dal jsem do pořádku všechny své záležitosti. Moc toho sice nemám. Však sama víte, jste se mnou mnoho let a neopustila jste mne ani ve chvílích nejtěžších. Jste mi člověkem nejbližším. Proto vás prosím, abyste se postarala o to málo, co tu po sobě zanechám.
1: Ale pane faráři, nemluvte tak.
0: Veškeré písemnosti předejte mladému Hicksovi. U něho budou v nejlepších rukách. Už jsem mu psal, ví o tom.
1: Cože? Hicksovi? Tomu Hicksovi ze Stradouně? Vždyť jeho táta proti vám verboval, co pak jste zapomněl?
0: Nezapomněl, ale starý Hicksa je už na onom světě. A za své hříchy se zpovídá jinde. Jeho syn píše o Radhošti knihu a píše i o celé té radhoštské revoltě. Je potřeba, aby se jednou lidi dozvěděli, jak to doopravdy bylo.
1: Měl byste to napsat sám, jak nám ukradli kostel i faru, jak je vojsko rozehnalo. Vždyť to neví nikdo líp než vy.
0: Na to už, Františko, nemám dost sil. Obávám se, že čas, který byl pro mě na tomto světě vymezený, právě končí.
1: Ale košujte, pane faráři. Vždyť tu s námi jistě ještě dlouho pobudete.
0: To je v božích rukou, Františko. Ale až si mne pán povolá, zařiďte prosím vše, jak jsem řekl. A jak jsem tady sepsal. Tělo mé budiš pohřbeno na svatém poli v Hrochově Týnci. Na obecním hřbitově, na místě tichém, kdekoliv, třeba s idle lidských předsudků nejpotupnějším. Pohřeb sám budiš vykonán z márnice, ve vší tichosti, časně z rána, bez jakéhokoliv církevního obřadu. Až zemřu, oblečte mne v kleriku a rochetu s modrou štolou. Do pravé ruky mi vložte kříž Ježíše Krista, do levé růženec a latinský žaltář. Zakazuji jakékoliv zvonění hran, ale až uplyne 48 hodin od mé smrti, budiš mé tělo časně z rána přeneseno ke hrobu a tam hrobařem ihned bez jakéhokoliv obřadu církevního zasypáno. Absolutně zakazuji přítomnost místních i cizích kněží, přítomnost zpěváků, kostelníka i ministrantů. Byl jsem vždy věrným synem a upřímným knězem katolické církve.

kdy obětoval jsem mši svatou a nikdo, jichž to bylo povinností, tomu nezabraňoval. Zapovídám také rozesílání a vyhotovení parte a nepřeji si, aby mým přátelům o mé smrti byla podávána jakákoliv zpráva.

Tak vlastní rukou napsal a podepsal v lednu 1939 bývalý farář v Radhošti u Vysokého Mýta Václav Oliva. Zemřel v Hrochově Týnci o 4 roky později. Za bílou zdí svaté Anny mizí všechny boli, rány. A jak to bylo s farářem Československé církve Ferdinandem Tichým? Spolu s ostatními radhoštskými rebelanty dostali na podzim roku 1925 prezidentskou amnestii. Tichý přežil římskokatolického faráře Olivu o 24 let. V roce 1929 byl přeložen do Hradce Králové a později do Kutné Hory. Na tamní farnosti ho zastihla druhá světová válka. V září 1940 si pro něho přišlo gestapo s podezřením z velezrady. Údajně měl rozšiřovat projev Edvarda Beneše, odposlechnutý ze zakázaného vysílání zahraničního rozhlasu. Velezradu mu neprokázali a Tichý byl po 3 měsících pro nedostatek důkazů propuštěn. Ještě za války mu zemřela žena Antonie, se kterou měl jediného syna. Přesunul se na faru v Pardubicích a po osvobození do Rtyně v Podkrkonoší. Z této poslední štace odešel v roce 1949 do důchodu. Na posledních 10 let svého života se vrátil do Vysokého Mýta. Do kraje, kde zažil nejbouřlivější léta svá i nově se rodící národní církve československé.

0: Slyšeli jste závěrečný díl rozhlasové hry Boj o kostel, kterou napsala Šárka Kuchtová. Archivní materiály se sbíral Jiří Plhák, farář církve Československé husitské ve Vysokém Mýtě. Historické postavy v režii Jaroslava Pokorného stvárnili Milan Hain, Martin Mejzlík, Lenka Loubalová, Michal Přebinda, Šimon Dohnálek, Josef Pejchal a další. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Leoš Sedláček a dramaturgyně Tereza Mičiaková.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: čtvrtek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Taky se tak rádi kocháte krásou právě kvetoucích tulipánů, ať už na své zahradě nebo při procházce. Málo která jiná květina má tolik barev. Dlouho jsem si myslela, že pochází z Holandska, tedy Nizozemska, ale překvapeně zjistila, že se poprvé vylíhla z cibulek v pohoří Ťančanu, mezi Čínou, Kazachstánem a Kyrgyzstánem, už před 3000 lety. Svědčí o tom botanické záznamy i verše perského autora, který ve 12. století říká: když mocný vládce prolije krev ve válce, vyrostou z ní rudé tulipány. Jako symbol pomíjivosti, krásy i moci. A tak se tahle květina stane symbolem Osmanské říše, jejíž zahrady jí doslova překypují. V 16. století sultán Selim nechává vysadit víc než 30 000 tulipánových cibulek. A o 400 letí později se červený tulipán objeví na logu tureckých aerolinek a stane se státním symbolem na vlajce Iránu. Slovo tulipán prý vzniklo z perského nebo tureckého výrazu pro turban. Evropané si totiž květinu spojili s pokrývkou hlavy, jejíž tvar květ připomínal. Je zajímavé, že jméno květiny nejspíš vzniklo kvůli omylu v překladu a přesto se uchytilo po celém světě. Poprvé je použil rakouský velvyslanec v Turecku pro císaře Ferdinanda I. Habsburského. A první tulipány tak prý v Evropě vykvetly v 16. století v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Jeden vlámský botanik kvůli nim založil tulipánovou zahradu v Leidenu a jí omráčil celé Nizozemí. Najednou každý, co něco znamenal, musel mít vlastní tulipány. A tak se z nevinné květiny stal výnosný biznis. V 17. století se cena jedné vzácné cibulky vyšplhala tak vysoko, že se vyrovnala ceně městského domu v Amsterdamu. Tulipánová horečka z roku 1637 je vlastně jednou z prvních spekulačních bublin. Lidé nakupovali cibulky v horečném očekávání, že je později o hodně dráž prodají. Ceny rostly do absurdních výšin a pak přišel prudký pád. A příčina? Virus. V té době nejoblíbenější odrůdu, nazvanou bizáre, zdobily dvoubarevné pruhy, které ale nebyly výsledkem pěstitelů, nýbrž viru. Ten sice vytvářel nádherné barevné efekty na květech, ale ničil cibulky. Doplatil na to i slavný malíř Rembrandt, který kvůli nákupu několika cibulek musel později prodat dům i ateliér a zemřel v chudobě. Jedna z nejbizarnějších kapitol tulipánové historie se odehrála v Nizozemsku během hladové zimy 1944 až 45. Kvůli nedostatku potravin se Holanďané sytili cibulkami tulipánů. Vařili je, pekli, mleli na mouku i kávu. Květina, která bývala symbolem luxusu, se tak v extrémní době změnila v nouzovou potravinu. Nizozemské královské rodině, která tehdy musela před fašisty ze země uprchnout, poskytla azyl kanadská Ottawa. A po válce tam král jako poděkování poslal 100 000 cibulek. A od té doby se v Kanadě, podobně jako v Turecku a samozřejmě v Nizozemsku, každý květen koná tulipánový festival. Černý tulipán, který jako symbol nedostupnosti proslavil ve svém románu Alexandr Dima starší, ve skutečnosti neexistuje. Černá barva v přírodě totiž nevábí opylovače a rostlina si ji neumí vyrobit. A tak nás tím věmem mate tulipán temně fialový. Na závěr doporučuji knihu Tulipánová horečka nebo podle ní natočený film. Obě díla stojí za to. Tulipány prostě byly a budou věčnou inspirací a potěchou oka i ducha. Barevně kvetoucí neděli vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Každý jsme na něco čas od času alergický. Teď nemyslím burské oříšky a podobně, paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ale myslím, že jsme alergičtí na to, když někdo dělá nějakou chybu. A na tu chybu my si zasedneme a pokaždé, když to slyšíme, teď už myslím v českém jazyce, tak si říkáme, jak to může říct. A jedním takovým příkladem, který si vybavuju a který pojmenovala i jedna z našich posluchaček, je vazba několika slov, která dává dohromady tohle. Zeptat se na otázku. No logicky to je prostě nesmysl, vidíte?
2: Je. A já bych začala od konce, že občas se objevují reakce na toto spojení a lidé řeší otázku, zda je to anglicismus, jako by tedy mechanický překlad toho ask a question anglického, anebo zda je to otázka nějakého nedostatečného jazykového citu a podobně.
1: Jasně, skutečně je to logický nesmysl, protože se vlastně ptáme otázkou na odpověď. To jsme tím chtěli říct.
2: A kdybychom to vzali úplně důsledně, tak základní význam slovesa zeptat se je položit otázku, otázat se, dotázat se na něco, poptat se a tak dál.
1: Zeptat se.
2: Neboli v tom slovesu zeptat se je to už celé obsažené a můžeme tady mluvit o jakési významové nadbytečnosti. Kromě toho, že to v té češtině opravdu působí neohrabaně a cize.
1: A kdybych tam náhodou tu otázku chtěl mít, tak se na ní nezeptám, ale položím ji.
2: Položíte ji, vyslovíte ji, dáte ji, máme dost možností.
1: Teď jsem chtěl říct, mějte hezký den, ale to byste mi dala.
2: Kromě toho, že někdo má mít hezký den, tak se objevuje i například věta typu je 20 let starý, což je taky takový kalk.
1: Je mu prostě
2: větný.
1: 20, vidíte. Mm-hmm. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu ním.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Devatenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Soukromý investor chce v areálu bývalých kávovin v Pardubicích postavit novou čtvrť s více než 640 byty. Radnice ve Vysokém Mýtě chystá obnovu části sídliště na pražském předměstí. V Česku znovu padaly teplotní rekordy, tropický den naměřili desítky stanic. A zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V areálu bývalých kávovin v Pardubicích by v příštích letech mohla vzniknout nová čtvrť s více než 640 byty. Výstavbu, kterou plánuje soukromý investor, budou v pondělí projednávat zastupitelé. Součástí projektu jsou obchody, nové zastávky MHD nebo úpravy okolí Palachovy ulice, říká náměstek Jan Hrabal z Hnutí Ano.
3: Jsem rád, že se nám tím podaří vyřešit vlastně jeden z brownfieldů města, který je vlastně přes železniční trať přimknutý ke středu města. Předpokládaná výše investičního příspěvku ze strany investora je 58 595 500 korun.
1: Rozhledna Borůvka v Toulovcových Maštalích zůstává uzavřená. Dřevěná věž má poškozenou středovou část a kvůli tomu bude nutná i demontáž schodiště. Termín zpřístupnění vyhlídky provozovatelé zatím neuvedli. Vysoké Mýto chce obnovit další část sídliště na pražském předměstí. Úpravy se dotknou území mezi ulicemi Odbojářská, Generála Svatoně, Jiráskova a Prokopa Velikého. Město si teď nechá vypracovat projekt, podle kterého se do budoucna změní chodníky, zeleň, přibude nový mobiliář a mělo by se zlepšit i parkování, říká starosta František Jiráský ze Sdružení Nestranici.
4: Tady by mělo dojít ke zjednosměrnění některých ulic a vlastně k legalizaci těch současných už parkujících vozidel a i k vytvoření několika desítek nových parkovacích míst.
1: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich, ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požáru. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohně v přírodě. Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli ani žáci a ani učitelé.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď, ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále dopravní omezení na silnici číslo 360 u Lanšperku a u Dolní Dobrouče.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí 100 000 žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9:15 v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19:05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou, a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník, a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem, a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze a část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
3: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?

0: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a
1: A je
0: musím teda jít na
1: problém.
0: toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po té jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
0: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
0: Bylo mi 2,40. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře. A že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
0: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
1: Co lokální pamatuju. Terapii.
0: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc, evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. V Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje, že ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
2: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny, přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil, a ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel židovského muzea v Praze, byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze, a rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře židovského muzea a židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cenou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
1: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
2: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu. To znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc. Je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto. Takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře, a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronova kodeše. A přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal, a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru, a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
1: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
2: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů, a zároveň ji používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenů, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční, a na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tóry. A teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Tóru umožnit, a to je skvělá věc.
1: Říká ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své tóře na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lenka Lichtenberg.

0: Židovské muzeum v Praze by dnes nebylo takové, jaké je, bez lidí, kteří v něm pracovali za druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili shromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi s vedením tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různý údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplně jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růz.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podohalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm, Bůh je můj pastýř, zpívá opět Lenka Lichtenberg.

0: Muž dvou jmen a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat, spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. O 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenírových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení, komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn, se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívků. K vidění je do konce května. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se to někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gekona písečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gekona písečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás zaprvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě, ne, radši to nebudu rozhodovat.
6: No,
7: já legenda, no, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo, to prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství a té platinové dvanáctky, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo hodně později, třeba ta písnička vznikla někdy v roce 73, 74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé v takové jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74, plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuju za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo po častým ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: Je to meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já.
7: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: No, to mě
6: připadá
7: to mě opravdu
6: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103, je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu si ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit Mezera 12. 5. června roku 2026 v pražských Žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hit Mezera 12. SMS-ku Hit Mezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie, Anna Marie, kde zpívali ptáci, celkově 660. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala 2. zlatou Českou 12. letošního roku a písnička Loďky dostala 4. zlatou Českou 12. letošního roku. Gratuluju.

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Česká dvanáctka.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, toulaví zpěváci Jelen a Adéla Orlová, hit mezera 12. Druhá novinka, děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 11. A novinka číslo 3, kde zpívali ptáci, hit mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 4. 3. místo, nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: vás umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
2: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: U koupaliště Cihalna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
6: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky. Sport.
1: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
7: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale být? Nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jsi, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to no,
0: se
1: nedá.
0: Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. No
0: spolu.
1: Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vyváš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a postaru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No, no, no.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvala to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá, teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka, nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme trochu, to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Naďo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Naďo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavé.

0: udělá v tom hezkou barvu, člověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko? Kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
0: Ta skořice ještě k tomu, že jo? Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
0: Myslím si, je promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
0: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se co to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
0: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmu.
0: No, já jsem se rozhla sobě.
1: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: rok už slaví 10 let. A v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte je posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ahoj.

0: se zdrpnou třeba zítra. Tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
3: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
2: A jak probíhá rafinace oleje?
3: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
2: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
3: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
2: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
4: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
2: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
1: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejovlivněnější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá.
3: To spíš
2: tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče a jsou vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžíci oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku. Ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách. Ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly. A v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními dvěma zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na půl hodiny a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali na zpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední dva zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Žonžu miluje lidi, Madame de Žonžu, celá se lidem dá, Madame de Žonžu, žijící legenda, zbožňuje nemožné výzvy, líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčku je dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem si neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kůlich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Pokoktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: jízdní řád.
1: Setkání s Evou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu, aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No co já taky, z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
5: Ne, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery.

0: Binu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
1: To je manžel?
2: Jsme manžel. Schop se.
1: Sako.
2: Vezmi si.
1: Moje sako, vezmi si.
2: Pro pána krále, kam zhoda?
1: Spadlo. Pozdní kam spadlo.
2: Kam? Slyšíš, pod kanapé.
1: Cože?
2: Pod kanapé, povídám.
1: No to, prosím tě, tak dělej něco.
3: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
2: To jsem to ráda. Je... To je milé překvapení. Milé překvapení.
3: To je to?
2: Tohle?
3: Kdo to je?
2: Vidá. Vidá, kdo by to byl? To je Ludvík.
3: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
1: Ahoj.
3: Co tu děláš?
1: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
3: A čemu se chechtáš?
1: Ty se taky skutíš a směš, jen co si ovléknu sako, dovolíš asi?
3: A ty se nesměješ.
2: Já už jsem se nasmála. Až.
1: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
2: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
1: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. Příběh. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, víte?
2: No, popukám.
1: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přizný pohled?
3: No tak počkej, porád si mi ještě neřek, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
1: No tak vidíš, tak sedneme si.
3: No tak pojď.
1: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
2: To bude, myslím, nejlepší.
1: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
3: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
1: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na polovce.
3: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
1: Ne, sedíme takhle na polovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
3: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
2: Láďo, ty máš fantazii.
1: Ale jo.
3: No, jo.
1: Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
1: Odhad to správně. No my tak sedíme na polovce a líbáme se.
3: Jo.
1: A v tom najednou přeci ní chrastění klíčů, kroky. O zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
3: Instalatér?
2: Co by tam dělal ten instalatér?
1: Manžel.
3: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
1: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
1: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
3: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozumět.
1: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
3: Jo, takhle to teda
2: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
3: Teď už tomu rozumím. No
1: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
3: Hrozná situace, viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
1: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
3: Počkej, nebyl to ten...
1: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
3: No těžko, ale dovedu, povídej,
1: no tak,
3: ten napíjel.
1: Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No co jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
2: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
3: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
1: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy, já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krepe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
3: A ten blbec tomu uvěřil?
1: Nejen, že uvěřil, že se smál.
2: A tím vlastně byla celá situace
1: zachráněna. Mějte se moc krásně.
3: Poslechni, on byl, řekni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
1: Jak myslíš?
3: No.
1: Z jaký situace?
3: No, když vstoupil ten manžel.
1: To byla... Kdy?
3: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
1: S kým?
3: No s tamtím, s tím předevčerejším.
1: A s tedy?
3: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Ládo, taková choulostivá situace. Ale, ty v tom hledáš logiku.
3: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě našel východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
1: No samozřejmě, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
3: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá pointu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou pointu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
1: A prosím tě.
3: No?
1: Z čeho jako?
2: Láďo.
3: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jdu, tebe se to netýká.
1: No, to je fakt. Načo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
3: Víte, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
1: Je už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
3: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
1: A prosím tě, to je nemožné.
3: No počkej, proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by nikdo nevěřil.
3: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
1: A co, jako? Vážně. Co?
3: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
1: Ty mě děsíš.
3: Ne.
1: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
3: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
3: No, někdo. Možná, že ty? No. A on taky možná.
1: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
3: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
4: Uctivá poklonost.
3: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

爽。

知るの。

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už a já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vypinulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona, tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alan Delon, no. Že? Zlé to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím, nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže.
8: Oh,
7: ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt. Akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek. Jaký ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
7: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete?
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: No, a těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím vás, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět,
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, ty to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: Ano. No, no, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se nám na tom snad nezdá.
6: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto.
5: Ano.
6: Oh,
5: no, tak. A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
5: Ne. To je velmi pohledná žena.
6: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že je nějaká sešlá,
5: sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím, no jo.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
5: Váš soused?
6: No jo, no tak poměrně zase sežene náhradní díly a tak.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím no, vás.
6: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no,
6: víte?
5: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
6: No jo, víte, co uděláme to? Tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledanou.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas, tak jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využívat můžete i e-mailu tradičního s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, no, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme na, vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No, tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale, no.
2: Ale zase... Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a jak a kde a s kým a tak dále, a tak dále.
1: To je pravda, ano.
2: Prostě když jsem dohlomený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4, do spůdky dáme jedno, dvoje pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem jiném.
2: Tak je to takový, samozřejmě, když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt toto, jako jdu tak, abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo jak si to každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Já samozřejmě jsme si prožili tu svoji, jak se říká, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako myslím, ten závazek chodí do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu. Takže to už máme dlouho, několik roků za sebou. Takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život. Takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, nebo mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, jak říkám. Jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme se domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku. Když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový tam, teď momentálně jsem do chvíli v tom, jak jsem vám říkal, mimo ETR.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky jsem z té sračce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo vhod, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, už jsem se na teploměr v autě, takže to velice příjemné. Takže žádná kláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak mě bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoji. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet, panu doktoru jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl taky trošku průšvih z toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka,
2: proto. Které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojich chvíl, vlastně nedochvilností, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: Určitě ostatní budou dochvilní. To
1: uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Sám sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik. Olin, no a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott. Noční linka.
3: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karolko, tak jste poznali také Dara Rollinse, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti tak, některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím samozřejmě být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Háklivej, než bych nějak vystačil, ale zkrátka si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas. Že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě někdo, nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě houska, no prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v pět museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo?
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko. A
0: to, dá to a práci, a zabere to čas, ano.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. To. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přede mnou, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. To považuji za svoje selhání. Takže,
0: no ne, takhle, my jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, tak
1: no, ne,
0: tam je daný nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba zase třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, když člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco, prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě když se něco úplně zruší nebo něco, nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že AKA historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny. Takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká,
1: to,
0: no.
1: To je jako mají teatralisti, takže to, ale jinak jako, že by úplně, no, jako, no prostě nevím, jak se to dá přesně definovat, jo.
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo.
1: Kolikrát, prostě to, prostě zkrátka, tak mě 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jakou zkušenost obrovskou, mám tady souseda na Skale, já jsem mezi Skalou a Frýstejnem, tak tady mám Bosňáka, jo, z Bosně, co kvůli. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená myslí týden.
0: Jo, no jo.
1: Tam vůbec jako nějaký přesný minuty, nebo to hodinky to vůbec nefunguje, to prostě to je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi třikrát, takže tam to funguje.
0: Jo.
1: Tam bez asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím. Ale to, takže jenom takhle se k tomu vyjadřuju, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co. A když něco je, tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
0: Jistě.
1: Ale jako osobně, říkám vám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. Ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčílený.
0: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak
1: se
0: říká?
1: No ne, to se snažím být úplně maximálně. Buď to jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. Ale jinak jsem minutážní, jako jo, to prostě, říkám, radši chodím dřív než pozdě.
0: Rozumím, tak rozumím. No tak vy jste přímo vzorňák, řekla bych v tomto.
1: No tak já bych tak ne to, no tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco po vás a to, takže taky mi to ujede, ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas předtím.
0: Jo,
1: jako, ano. Abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne.
0: Uh-huh.
1: A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhat. To taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že počkat, spěch je nedůstojný v každém věku.
0: No, to je hezká poučka, no.
1: Dobíhat věka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
0: Rozumím.
1: A prostě pak jdu jako na to je celý, no.
0: Dobře, tak jo. Takže
1: ale tak. Bez vás, bylo to moc hezké.
0: Jirko, moc vám děkuju. Přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště
1: a třeba. A to někdy na Malý Skále. Na
0: krásná Malá Skála. Znám už od dětských let. Máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje.

0: Pavel Dobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy o víle jménem Láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučka, já vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Zdravím všechny posluchače, noční linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky,
0: ano.
1: Tak Janičky. Jani se Zílkova přeju všechno nejlepší, naše dceři Jani Rausové taky a moje provdaná darovce a teďkom všem Janičkám posluchačkám do čilinky, tak všem.
0: Dobře, já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napříjmu a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně. Nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
1: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce.
0: No.
1: Jo? Tak vždycky chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapi, končte prácu tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl, jako jo.
0: Jo, jo.
1: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedou

0: chodci firmy to musím zdůrazňovat, jako, jo? Protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli brzo, no a jsem tam nějakou tu minutu přidali, no a tak, no. Uh-huh. Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňů to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošíte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
1: No, je, tak, ano. No.
0: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jedenácké a to byl, ten si dával záležet. Uh-huh. Já když jsem chodil k němu na kružky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králu, jo.
1: To se říká.
0: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
1: jo.
0: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, takže asi on mě občas něco odpustil, ale takže tak to bylo se mnou, no.
1: Mm-hmm.
0: Ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, že se hned uráží, jo, víte? A budu to kolikrát nesl žádný takový fachmaní, jo, rozumíte, jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to tak, že já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo? Abych jim ukázal,
1: jak se to dělá.
0: To má dělat.
1: Jo. Tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
0: Jo, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se brzo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysílám do té noční linky, tak že volím spát, přestávám, jo, tak se mi můžu
1: no jo,
0: stát.
1: No. Ano.
0: Takže takový tarabé máme my vedoucí takových firem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky, no. Tak to je.
1: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce, ano, a zkrátka být, ano, na svém místě, no, říkám, v kolik hodin, v kolik se řeklo.
0: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo? No a nehorší je, když uvolní už půl hodiny šlapou na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadit, že?
1: Jo.
0: Do konci tady práce, jo? No, tak to je tak. Takový já mám zkušenosti, no.
1: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sešteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky. Děkuju.
0: Ano, taky děkuji, dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny a jinak máme přesný čas, 11:45 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslil.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechpím, ale já ho slyšívám, já to poslouchám teda tu noštěvinku.
0: Rozumím. Josefe, můžeme se dostat k tématu?
1: A když on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhle tu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuji za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil, vy si vedete svou, je mi líto, někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Jeně Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl hochu, chci, abys byl všech na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když se šlo s chlapama na pivo, no, tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležité, jo.
0: No právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijím do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v tom, v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to zkuska u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě, jo. Mm-hmm. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc.
0: Mm-hmm.
1: Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel.
0: Mm-hmm.
1: Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotový.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí a nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata.
0: Mm-hmm.
1: Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím.
0: Mm-hmm.
1: A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba Mexiko, New York, jo, Moskva.
0: Mm-hmm.
1: Zkrátka nějaké velkém město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Každé tam má svůj úkol. Jo, to je, když sledujete civilizaci v malém, to prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Mm-hmm. Tam třeba vyhodím... Ne, já jsem to řekl, blbě, vydržím, tak nevyhodím. Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim dolit zehličit.
0: No.
1: To je mnoha sranda, že, paní Barbořiku?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak vám přeju taky...
1: Tak to hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina... No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuju, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte, na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško, Libuško.
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádio, ono to...
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěn.
1: Já zdravím, Tuško,
0: děkuju, nápodobně.
1: Vás obě a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou prosbu, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek, to je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopcem a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív nic pozděle, když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no,
0: mm-hmm.
1: No tak je to, ale začal jsem udělat, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to vadil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teta už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se mm-hmm. přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No,
0: no a co taková ne... spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle, tohle. Máte dobré zkušenosti v životě, nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda.
0: Hmm.
1: No ano, to jako, no. No to víte, každý nějaký, no, každý... Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší, lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá
1: no,
0: věc.
1: No.
0: Určitě.
1: Ano, ano, ano, to určitě, no. Takže to nám už teď jako... Říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a vždycky sestra říkala, já když jsem šla domů jel vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no.
0: Mm.
1: Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: Tuško,
0: který řešíte.
1: Ráda, že jsem se spojila s vámi a Janičce Chlátkovi přeju hodně, hodně zdraví.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mm-hmm. No, no.
0: Ráda vyřizuju. Mějte se
1: no.
0: Taky pěkně, hodně zdraví a
1: ano,
0: krásné dny,
1: taky.
0: Jo, budu se těšit zase
1: ano,
0: příště.
1: Taky, ano, děkuji. A
0: není vůbec
1: záčná.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaše Patejrle a Voňauky děvčat, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci, před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ně celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy: no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju, paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: Děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a postišit si do té školy, ne, po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, to jako jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba, nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová optimistka.
0: Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla. Ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, který mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní blížní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, tomu folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jedno, jestli můžu teda ještě
0: určitě
1: povídat, no, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenalo se to Leftokária. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přistoupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká,
0: výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vypadá. že výbravčí. No a šel k takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná, a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou, a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli
1: tam,
0: nějak.
1: No, sedli jsme si tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal, popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní. A zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kole takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru tam.
0: No
1: jako,
0: vidíte, tak i to čekání stálo za to.
1: No, a já jsem si říkala, no tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, my minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat, každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte.
1: Děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik Dalibor Janda, vždycky jsem to já, tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dost záleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 1:45 pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky se trochu marodno, takhle zip.
0: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
1: Od té dochvilnosti, když jsem pracovala v Mělském družstvu, byla jsem u Telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli 4 v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní si říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou 4 hodiny. Ráno, aby přesně osvítíte. Jako,
0: no jo, ke zvířátkům to se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
1: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaký muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všechno spalo, nechtěli stávat, nechtěli spít.

0: A Pěra dřív zase to se opačně a stalo se třeba, že jsme se spodili rádi ty muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
1: Jo, jo, mají naučený čas.
0: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
1: Ano, ano, je to
0: no,
1: pravda.
0: Já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi, když potom ležel, ten musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vodila. A nebo to, takže jako, a mám tak i vycvičený dcery. Když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučený, 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
1: Jste
0: jako
1: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik a v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
0: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která chudák v té 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nikdy. My jsme ji třeba ujeli do práce, sami ujeli jsme ji. Můj to dovolení přijel za náma na kole, přijel když tak nebo něco, ale vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ono stejně ještě hodiny původní, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My už jsme na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my už se jeli ve vlaku.
1: Takže je to pro vás důležité zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi blízkými.
0: A teďka jsme babky důchodkyně a tak vždycky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
1: Jo.
0: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako už vždycky cukrás už nás to vyhlíží. Když opět přijdeme díl, tak jsme byli nakoupit nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
1: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
0: Když
1: tam 5-10 minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohleto, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
0: Ano.
1: Dalo by se, dalo.
0: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to,
1: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
0: Taky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, že na ní do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mně ještě nebylo 18 a on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci. Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, tak ano, měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako schodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci asi v 12:30 kytku na kole a ve 16:45 jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V 10:30 přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
0: No ale to je teda docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
1: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to. A já jsem tak nějak ještě děti měla, že jo, doma čekala jsem na mamku, tak jsem vzala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před 6:00 a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohou o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvělnost moje. Jo. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
0: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, teda jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
1: No. Ale jo, tak manželství se měla dobrý.
0: Tak to je dobře.
1: Udělali jsme si zlatou svatbu, mm-hmm. tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak takže to všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je
1: tak
0: dobře.
1: Se mějte
0: to je dobře. Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové a dobrou noc zase
1: dobrou
0: příště.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Anna Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Napodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k paní Kloni do chvílnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to na něj zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas. A bylo to asi také bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro měsíc zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový sportovní podnik. Tak se to dalo. No tak to bylo fajn a to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit všechno a dát to dohromady, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit k něčemu jinému. Já jsem ročník 38. Takže se ještě zažila válku a kde ve Zlíně. Já jsem se tam narodila a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát. To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli před odstěhovat. Že táta byl baťovec, že jo, takže
0: jo.
1: To nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám v 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali. Tak jako bezprizorní, ještě s bráchou. Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic. No, dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsou po táto vyšli estrbáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal. A já jsem se dostal na střední školu, na obchodní akademii docela bez problému, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě. No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela to v Čírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, závěrečně, na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený, samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se jim to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano.
1: Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je jak a co bude.
1: No, měla třeba ženská dítě a několik dětí a teď jak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně moc.
1: Já jenom jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování. Měla jsem tam stovky příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Jenom ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. Já jsem jako, ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam je tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Nápodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolal. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Mějte se taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny, a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekl pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z Chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière Création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. Proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnoutý hada. A zničit, zdrtit morálně. Šeravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když výjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paří, Žuránie, Máry, Cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal

Co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka. Crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a ze široka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jimmy. Vyspělý, mužný, ve všem pán. A s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života, od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči. Nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila nahlas, který bez děky zpomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel na věky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž, ano,
pro kterou má muž

opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košili a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ajovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: Přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jime Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na 15 000 dolarů pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale: hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby.
Tomáš Kerigen najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburne. Co pak, Helen, nějak jsi se zakuckala?

See you.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal? Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci Klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda. Jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána, nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu, co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 000 lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova 11 nastoupila. 45 000 lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím. Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil.
1: Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou.
0: Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, frletěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.